zavřený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucon zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Can I move down? Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno hluk, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucovský šípy najmou.

Jsme rádi, že jste si opět udělali čas na poslech Oldies. Dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tiefstrunk pro vás dnes nachystala 17 hudebních titulů, dva z nich jsou instrumentálky. Doufáme, že vám přinesou pohodu a radost. Zahájíme britskou singlovou trojkou ze začátku června 1972. Tehdy 49-letý hudební všeuměl Hurricane Smith z Edmontonu zaspívá Oh Babe, What Would You Say?

Oh babe, what would you say? Česky, o kotě, co bys tomu řekla, kdybych se tě pokusil zbalit? V noci tě hladil a ve dne ti nosil květiny. Mohu doufat, že v mém deštivém dni vyjde slunce? Takhle hezky na to Hurricane Smith šel. Teď tu mám britskou zpěvačku a herečku Gillian Hills, působící v 60. letech ve Francii. Proč zazní na přání ta první její písnička? To je, jak se říká, nad slunce jasnější.

Písničku Tut, tut, tut, tut, neboli obsazovací signál, převzala Jillian Hills z Ameriky. To se možná málo ví. Některým z vás ale třeba naskočilo, že ta druhá, kterou převedla do francouzštiny, je z Británie a měla ji v repertoáru i Marta Kubišová. Teď si budete moci poslechnout dvě v úvodu zmíněné instrumentálky. Obě nahrávky pocházejí z 50. let a rozhlas je tehdy hrál poměrně často. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týk.

To byl dvakrát orchestr Karla Vlacha, jako první zazněl Žabák skladatele Václava Trojana s trombonovým sólem Vladimíra Rašky. Byl zkomponován v roce 1948 do animovaného filmu Císařův slavík. Ta druhá nahrávka, to byla Chora staccato, čili Hodina staccata rumunského skladatele, houslisty a bandleadera Grigoraše Dynika, a to s parádním klarinetovým sólem Karla Krautgartnera.

Marie Rotrová, Petr Němec, Flemingo, textař Vladimír Čort, Český rozhlas Ostrava, listopad 1971, píseň Sedm pondělí. Až potud je to jasné. Problémy začaly, až když jsem si přečetl jméno autora hudby Robert Lem, odkazující na světoznámé Chicago, ale zjistil jsem, že z repertoáru té skupiny to není. Musel jsem tedy opět zapátrat a vy uslyšíte americkou partu Bolin Jack a její telefon.

Paní Marie z Pardubic si napsala o britskou zpěvačku Elmu Cogan. Tedy ona si o ní napsala, ale ani o tom neví. Vysvětlím, požádala o písničku, kterou někde zaslechla a ví jen to, že ji anglicky zpívá zpěvačka a je o tranzistoru. Takhle mě paní Marie zaúkolovala a protože dnes existují různé specializované internetové vyhledávače, podařilo se mi i tuto hudební hádanku nakonec zdárně vyřešit.

Ta první písnička Train of Love, to byl jen titul do dvojice, důležitá byla pro paní Marie ta druhá, jejíž název je Just Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor. Česky té dívce s kapesním transistorákem, který hrál za měsíčního úplňku hitparádu, prostě nebylo možné odolat. Naladila tu správnou stanici a ta hudba ho rozparádila. Z milionu dívek ve městě se pro něj stala tou jedinou. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek. Staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Zdeněk Mann zaspíval Mám číslo 13, doprovázela ho skupina Iva Pavlíka. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z roku 1974. V křestním listu je v kolonce hlavní autor uvedeno anonym tradicionál. Kdo ale trochu zná zahraniční pop music, ten už jistě poznal, že teď uslyší britského zpěváka a hudebníka Alberta Hammonda a jeho píseň Down by the River.

Pan Jiří Knedlík žije v kalifornském Sacramentu, vyrábí tam lázeňské oplatky a má rád starou muziku. Kdysi dávno jsem mu pomohl s identifikací jednoho vinylového alba, teď se chystá do důchodu, napsal mi znovu. Prostě jen tak, aby se zeptal, jak se mám, a dal vědět, že prostřednictvím internetu stále poslouchá. Zmínil skupinu Osibisa a tak mě napadlo ji po čase znovu připomenout.

Ta první píseň to byla ghanským jazykem Voyaya, anglicky We Are Going. A česky Jdeme, jen nebe ví kam a jak se tam dostaneme, cítíme to někde v sobě. Ta cesta bude drsná a blátivá, ale podaří se nám to. Následující, také známou Sunshine Day, jsme s Alešem střihem trochu zkrátili. V Americe single jen bublal pod stovkou, v Británii se v roce 1976 dostal do druhé desítky.

Je tu dnešní poslední porovnávání. Píseň s prázdnou kapsou jste slyšeli v podání Pavla Nováka a skupiny Proto. Je to nahrávka z roku 1979. Pavel optimisticky textoval: s prázdnou kapsou projdu křížem krážem svět. No, mám-li ho brát jako pamětník doslovně, chce se mi dodat, jen jestli by ti tehdy dali devizový příslib a pustili tě. Na porovnání Kenny Rogers, Love or Something Like It.

Kenny Rogers pravdivě a vkusně dospíval o počínajících důvěrnostech mezi mužem a ženou. Píseň se v roce 1978 dostala do 4. desítky horké stovky. V Evropě se mihla v žebříčku německém. Ze Slovenska se staré nahrávky nezískávají příliš lehce. Tohle ale tak velký problém nebyl, protože tu píseň dvojice Milan Krištofovič, Dušan Ružička vydal v roce 1969 na singlu ještě Suprafor.

Píšete si o neohrané oldies a to je dobře, vaše žádosti, pokud jsou splnitelné, postupně přicházejí na řadu. E-mailová adresa je oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Na úvod byl začátek června 1972 v britském žebříčku a tak i skončím. Devítkou byl tehdy hit Johnnyho Cashe A Thing Called Love. Málo kdo to v tak krátkém čase dokázal vyspívat tak pěkně.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď tata. V tuto chvíli, Tata taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to ne.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, tak je.
0: Za Humoriádu, za Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme rádi. Všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: let... Až za rok zase.
1: No, za rok... Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do Humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takovej ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi. A já si myslím, že si to zaslouží.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept. Díky vám, že jste tady. Nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je třetí ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak vydejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jdete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peróně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: Jo, ten jde všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 2 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto!
5: Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliše napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šeltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to rozumíme. To není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Počkejška od odpoledne. Jsem si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano? Hmm.
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
4: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
3: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
4: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
5: Dobré odpoledne, dáma a pane.
6: Děkujeme, dobrý den.
5: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
3: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
3: A my děkujeme.
7: A Holcmana tam nemáte? Holcmana nemáte? Holcmana.
3: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny. Určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky. Já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
3: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
8: Děkuju vám taky a držte se.
3: Díky.
6: Držíme.
3: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
9: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
9: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
9: Mějte se.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
3: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
10: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá. A je to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
3: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
6: Babika, ano, babika. Ano.
3: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
11: No co bylo dát, co vám říkal? No, že jako, tedy, zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím, no, že ten Radek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
12: Za co?
11: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
12: Počkejte.
11: Kam?
12: Řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
11: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no, já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
12: Počkejte. Vy počkejte.
11: No, já čekal.
12: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
11: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. Ale
12: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
11: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
12: Podívejte se, pane Smutný.
11: Cože?
12: Podívejte se, pane Smutný.
11: Když vy odkaď mě znáte?
12: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
11: No jo, to jsem.
12: No tak.
11: No jo, to
12: tak,
11: je
12: když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
11: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
12: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
11: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
12: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
11: No, nenaváděl.
12: No tak co vlastně chcete?
11: No, Jezus, Mare, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
12: No.
11: Ještě rozumět.
12: No, rozumím, no, prosím.
11: Při vašem vzdělání.
12: No.
11: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
12: No, to jste mi přeci řekl.
11: To už jsem vám říkal.
12: No, ovšem.
11: To je zajímavé.
12: No.
11: Tak to by bylo všechno v pořádku.
12: No to je vyřízený.
11: Nehníváte se, že jsem vás držel.
12: Ale vůbec ne.
11: Ne, no tak to jste hodnej.
12: No.
11: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
12: No.
11: Co jsem dlužen?
12: No to je bezplatná poradna.
11: To je bezplatná poradna?
12: Všem, to je zadarmo.
11: No tak ono to bez toho za víc nestále. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře. Můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No dobře.
1: No, já jsem tak rozrušená.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala,
0: jo,
1: že jsem u ní vyhrala.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám, zdraví,
0: a je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku Vosovou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku, takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák, protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, Humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. a jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit, tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Modele, model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
4: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
4: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte, máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
4: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako.
5: No. No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den, ten pátek.
6: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
4: Ale prosím tě, kam bys chodila?
6: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
4: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
6: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
4: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
6: Jo, dala.
4: A co holuby?
6: Co je s nima?
4: Jsou zavřený?
6: Jo.
4: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál, Kilimandžáro, známku, rozumíš?
6: Počkej, já to vemu,
4: co by ses namáhl. Haló, cože? Omyl? A proč? Haló, jak omyl, nebo co? Haló, proč omyl? Jak omyl? Haló, tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima, tak asi
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pave.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíš.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, ryžák pořádný a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu, anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. S Kořepovou, víte. No.
3: Ano, s Kořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
0: Mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouce.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, já to vemu.
7: Ne, já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Malsprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček malsprita? To je od malsprita. Tupec. Tupý, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
6: Bovo!
7: Bovo, výborně, bovo, to je odbn. Bovo, no vida vůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, si to vemu, já to vemu ten telefon.
7: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad. Ty budeš cvičit. Já mezi tím vymetu králíkům koce. Dám Dafnie rybičkám a naučím se 9. lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé. To bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno. Přece jak jste se vrátili.

0: přání.
1: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
2: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
1: Drama.
2: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
1: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak už je dohlasováno. Myslím si, že Pavlína byla vyslyšena. Bude mít Petra Haničence, protože posluchači jistě, tak vybrali, zvolili.
2: Bod jak živa, on se ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, tak
1: protože
2: to už je
1: slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Moda, že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá mříž je zde, Petr Haničenec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To by hrozně rád. Azore,

0: Let me see her. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro stokrát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás, než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: na mě
2: hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila
1: ne,
2: do
1: ne,
2: tečky.
1: Bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se
2: taky.
1: Na příště.
2: Na
1: dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na silnici z Chlumce do Ústí nad Labem začala poslední etapa stavby kruhového objezdu. Řidiči musí počítat se zdržením. SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti soudnímu rozhodnutí se odvolá. Předseda Senátu Vystrčil na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. Dnes čekáme malou oblačnost, odpoledne a k večeru postupně přehánky, teploty do 25 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Řidiči jedoucí z Teplic nebo Chlumce do Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo ve středu poslední fázi budování kruhového objezdu na křižovatce do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Doplňuje mluvčí silničářů Petra Drkulová.
2: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky nové řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
0: Objízdná trasa pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky vyjde na 32 milionů korun a hotová bude v říjnu. V zákupech na Českolipsku si lidé na dvou místech mohou dobít elektrokolo nebo mobilní telefon. Radnice nechala nabíjecí sloupky umístit na náměstí Svobody a v areálu tamního koupaliště. Jak Českému rozhlasu řekl starosta Radek Lípa ze Starostů pro Liberecký kraj, je to hlavně služba pro turisty a díky finanční podpoře Libereckého kraje je dostupná zdarma. Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom ve středu obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. Centru Tajpeje má podle Vystrčila vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Posezení podle něj má sloužit taky jako symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tajvanem.
3: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
4: Lavičku odhalili kromě starosty města taky dcera bývalého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu nad Tchaj-wan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
5: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
4: Je to první lavička Václava Havla nad Tchaj-wanu a v pořadí už třetí v Ázii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne budou přibývat přehánky nebo občasný déšť, bouřky čekáme ojediněle, teploty naměříme do 25 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D8 čekejte ve směru na Prahu porouchané osobní auto u Rochova na 41. a půltém kilometru a bouralo se v Jílovém na Děčínsku v Teplické ulici. Nehoda se zraněním je tam na silnici 1/13.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak to byly zprávy v pět a Jana Moravcová. Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska tu máme čtvrtek, je tu 4. červen a právě o dnešním dnu budeme za chvilku mluvit v našem kalendáriu. A pak se podíváme do Liberce. K lídrům ve sdílení elektřiny na úrovni obcí patří právě v Česku Liberec. A kolik se ušetří, o tom uslyšíte před 17:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou Rangers nebo Václav Neckář.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Hráli a zpívali Plavci, teď je 5 hodin a 11 minut a pohled do kalendáře nesmí chybět ani dnes. Připomínám, že máme čtvrtek 4. června.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaníčtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 5:17, tak pojďme na počasí. Tak na severu Čech v tuhle chvíli teploty trochu nižší než včera, většinou mezi 9 až 11 stupni Celsia. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že ráno většinou malá oblačnost, která pak od západu bude přibývat. Odpoledne a večer se mohou přidat i přehánky nebo bouřky a později k večeru očekáváme i občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 23 až 26.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bývalá Eva Farná, teď je 5 hodin a 21 minut a my míříme společně do Liberce. Města a obce v Česku jsou velmi aktivní ve sdílení elektřiny a k lídrům patří právě Liberec. Ten je také součástí mezinárodní sítě klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce Liberci podle propočtů už teď ušetří přes 3 miliony korun ročně.
1: Slyšíte, že před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
2: Primárně byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelily do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se jak Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď liberecké společenství vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
2: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, prvních 10, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu, měly nějakou spotřebu energie odpovídající a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
1: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
3: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
3: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
3: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
2: Budeme určitě budovat nějakou denní akumulaci, to znamená nějakou baterii, komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc, ale nebude to nikdy ostro. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, to v každém případě budeme, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká o energetické vizi severočeské metropole Miloslav Matocha. Z Liberce Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

5 hodin a 28 minut znamenají, že také můžeme mít další pozvánku ke zprávám, které vám už za malou chvíli přinese Jana Moravcová, takže další čerstvé informace ze severu Čech, tu budou hned po písničce.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ode dneška se mění podoba dopravních omezení na Děčínské ulici v České Lípě. Rekonstrukce se přesouvá na druhou stranu silnice mezi ulici Antonína Sovy a železniční přejezd. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nejde odbočit. Oblastní muzeum a galerie v Mostě nabízí výstavu k výročí 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Otevřená je do konce srpna. Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje. Kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá například se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hezbolláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. Běloruská favoritka prohrála s ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7 a 0-6. Dnes čekáme mírně oblačno, nejvyšší denní teploty do 26 stupňů, na horách do 20, odpoledne a k večeru přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D8 u Rochova čekejte komplikace v podobě odstaveného osobního vozu ve směru na Prahu na 41. a 5. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy o 17:30 a Jana Moravcová. A za chvilku si řekneme, kdo bude dnešním hostem u Alex po 13. hodině v našem vysílání. Před 6. se pak přesuneme k babským radám, které vám připomenou, že grilovat se dají nejenom maso, ale taky sýra, zelenina a dokonce i některé druhy ovoce. No a teď už písničky, které nestárnou, Marie Rotrová nebo Leona Machálková.

0: Pěkné ráno, 9 minut po půl šesté, to je také přesný čas, nejen na Českém rozhlasu Sever. A teď už tu máme pozvánku k našemu odpolednímu vysílání. Po 13. tu bude Alex a host a hostem Alex Minářové bude tentokrát herečka a moderátorka Monika Tymková. O čem si budou povídat?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou a pohádkovou princeznou Monikou Tymkovou. Nedávno se stala moderátorkou nahé seznamky Naked Attraction. Jak se k této pikantní nabídce dostala? Musela překonávat stud více, ona nebo účastníci? A je teď více moderátorkou nebo herečkou? A jaké má plány na léto? Dozvíte se v Alex a host, začínáme po 13. hodině.
0: Zůstaňte naladěni a na Českém rozhlasu Sever už za chvilku o počasí.

0: 5 hodin a 42 minut, tak pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Jaké máme na severu Čech? Aktuální teploty mezi 9 až 11 stupni Celsia, je to tím, že se vyjasnilo, takže oproti včerejšku poměrně studené ráno. Zároveň také nevidíme žádné srážky. Každopádně teď ráno malá oblačnost, později od západu bude přibývat a odpoledne a večer se mohou přidat přehánky nebo bouřky, někde i občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 23 až 26.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí 3 nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut tu bude 6. hodina. Pěkné ráno, pokud stáváte s Českým rozhlasem Sever. No a kam míříme teď? Babské rady nás naučí tak trochu grilovat. Tentokrát si připomeneme, že grilovat se dají také sýry, zelenina a dokonce i některé druhy ovoce.
1: Babské rady.
2: Grilování už dávno není jen o mase. Vyzkoušejte grilovanou zeleninu. Skvěle se hodí paprika, cuketa, lilek, kukuřice nebo žampiony. Ty získají na grilu výraznější chuť. Může se z nich stát vydatná příloha, ale také hlavní jídlo. Velkou oblibu si získaly i sýry na grilu. Díky vysoké teplotě vytvoří křupavou kůrku a uvnitř zůstanou krásně měkké. Výbornou volbou jsou i ryby nebo mořské plody, které se připravují rychle a působí lehčeji než klasické maso. Pokud chcete grilovat brambory, doporučuje se je vždy před grilováním lehce povařit. Na grilu už jim pak bude stačit jen chvilka na opečení a nebude nezbytně nutné je balit do alobalu. Netřeba bát se ani ovoce. Ananas, broskve nebo banány po opečení skaramelizují a získají sladší chuť. A když je ještě teplé, naservírujete společně se zmrzlinou, budou vaši strávníci pět ódy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

6 minut chybí do 6. hodiny raní, tak pěkné ráno společně s námi s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku nás čekají také další zprávy s Janou Moravcovou a nabídne

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. V Teplicích představí dnes školáci zpracované příběhy pamětníků. V libereckém centru Linzerka dnes začne výstava chystanému dopravnímu terminálu. Čekáme převážně oblačno, odpoledne přehánky a bouřky a teploty do 26 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
4: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do milionu korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
5: Budou moci říct, že nechtějí ET, že chtějí v režimu ET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
4: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
6: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
4: Návrh teď projednají výbory. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Do aktuálního ročníku projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum se na Teplicku zapojili žáci ze 7 základních škol. Školáci zdokumentovali různým způsobem život zajímavých lidí z Teplic a okolí. Své práce představí veřejnosti dnes od 4 hodin v základní umělecké škole v Teplicích, kam přijdou i někteří z pamětníků. Upřesňuje koordinátorka projektu Petra Plášilová.
7: Máme poměrně různorodé příběhy, máme pamětníka sametové revoluce, který tady vlastně byl u těch ekologických demonstrací, pamětnice, které vzpomínají na druhou světovou válku, potom máme osud židovského dítěte, respektive jeho rodiny.
2: Jičín se na dnešek proměňuje v pohádkové město červených sukní. Na Valštejnovo náměstí mají dnes o 15:30 odpoledne přijít lidé v sukních, jaké nosily pohádkové postavy Maková panenka anebo žena loupežníka Rumcajze Manka. Společný sraz v červených sukních má být poctou k dnešnímu 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně malou oblačnost, postupně jí bude od západu přibývat odpoledne a večer, potom přehánky nebo bouřky, na horách budou srážky četnější. Později k večeru pak očekáváme občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů a maxima na horách dnes do 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Žatci na Lounsku čekejte uzavírku kvůli pracím na silnici na třídě Rooseveltova, přesněji v úseku mezi křižovatkami ulic Jana ze Žatce a Reslova. A omezený provoz očekávejte dále v Ústí nad Labem v Tovární ulici. Projedete Kyvadlově kvůli opravě povrchu vozovky. To byly zprávy v 6, já vám přeji dál krásné čtvrteční ráno s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pěkné ráno, zprávy v 6 a Jana Moravcová. No a za chvilku v našem vysílání další z kriminálních případů ze severu Čech. Dávejte si pozor na nabídky snadného výdělku. Jedna taková se nevyplatila 41-letému muži z Bíliny, jak uslyšíte za chvíli. No a pak si uděláme malý výlet na zámek Stekník, který najdete na Žatecku. Našem křížem krajem ho najdeme před 6:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Karel Gott.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Nabídka snadného výdělku se nevyplatila 41-letému muži z Bíliny. Podle kriminalistů si na pokyn neznámé osoby založil bankovní účet a pak předal cizímu člověku všechny přístupové údaje. A právě přes takový účet pak putovaly peníze z podvodu, při kterém seniorka přišla o 200 000 korun. Finance zmizely prostřednictvím výběru z bankomatu v Praze. Policisté připomínají, že půjčovat vlastní účet cizím lidem je velmi riskantní, protože majitel může nést odpovědnost i v případě, že sám podvod neorganizoval. A tak muž z Bíliny teď čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty většinou mezi 9 až 11 stupni Celsia. Radar na mapě neukazuje ani kapku, je to tím, že na většině míst se vyjasnilo. Ono teď ráno podle předpovědi očekáváme většinou malou oblačnost a postupně jí bude ale přibývat. Odpoledne se pak mohou přidat přeháňky nebo bouřky, na horách mohou být srážky i četnější a později večer očekáváme také občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 23 až 26 stupni Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Křížem krajem.
2: V tom dnešním křížem krajem se dostaneme na zámek Stekník. Poslední majitel, švýcarský konzult Gerold Detender, přijímal v hlavním sále diplomatické návštěvy. Hlavní sál prošel kompletní rekonstrukcí a my si ho prohlédneme s redaktorkou Evou Bucharovou a kastelánkou Janou Zajíčkovou.
3: Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky.
4: Tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
3: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu tu zasmáli jako teď.
4: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
3: No. Původní zlacený servis používala rodina Geralda Detendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope. Ta tabule byla vždycky nachystána pro 12 osob. My z důvodu prostor, místa jsme to trošku zmenšili pro 8. A je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda Detendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
4: Při vstupu do toho hlavního sálu my se přezouváme nebo obouváme. Do čeho a proč?
3: Do zámeckých papučí, protože zámecký sál má původní barokní podlahu, která je z lipového dřeva. A na lipovém dřevě je velice měkké, je všechno vidět. Takže kamínky, které by návštěvník přinesl i nechtěně na botách, by nám tady nadělali paseku. Takže všichni návštěvníci jdou do papučí. Návštěvníci, kteří mají hole, tak si je můžou vyměnit na pokladně za hole s gumovými koncovkami. Protože už se nám stalo, že se nám tady prošel návštěvník z holí, která měla kovové konce. Na podlaze máme v té lipové parketě kolečko s hrotem.
4: Máte na toho návštěvníka tady památku.
3: Ano, ten se nám tady zapsal bodcem.
1: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Olympik na Českém rozhlasu Sever, vám všem pěkné ráno za 5 minut, už tady bude 6:30, máme tu ráno čtvrteční a to znamená, že už můžete čekat další zprávy na Českém rozhlasu Sever. A co se dozvíte od Jany Moravcové? Třeba to, že oprava 3 historických domů u vodního hradu Lipí, to je na Českolipsku, bude stát 75 milionů korun. Víc tedy už za chvíli ve zprávách.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zástupci kamenolomu Lahošť na Teplicku slíbili zmírnit prašnost a o víkendu zastavit provoz. Dohodli se na tom s vedením Lahoště a Jeníkova na středečním veřejném jednání. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 7. Oprava 3 historických domů u vodního hradu Lipí v České Lípě bude stát 75 milionů korun. Soutěž na obnovu domu vyhrála společnost CL Evans. Po rekonstrukci v nich vznikne nová pobočka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. Po 13 letech se do kin vrací kultovní série Scary Movie. Šestý díl si tentokrát paroduje nejen horory, ale i dnešní internetovou kulturu. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Českému rozhlasu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by tramvaj mohla už zhruba příští rok. Dnešek bude polojasný až oblačný, odpoledne čekáme taky přehánky nebo bouřky a teploty až k 27 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Krásnou Lípou a Rumburkem čekejte komplikace po střetu osobního vozu se zvěří. Je to silnice 263. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a krásné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jana Moravcová přinesla zprávy, co přinese dnešní den, tedy čtvrtek, 4. červen, tady u nás na severu, si řekneme už za malou chvíli, no a před 7. hodinou si uděláme malý výlet, tentokrát vyrazíme do dalšího města s naší zahradou a s naším seriálem, myslím, že Děčín byste našli určitě a vsadím se, že většina z vás už v něm také byla. Ovšem teď už písničky, které nestárnou, zaspívají Helena Vondráčková a Jiří Korn, nebo právě teď Daniel Hůlka. Thank you.

0: Dobré ráno, teď je 8 minut po půl sedmé a na Českém rozhlasu Sever si můžeme říct, co přinese dnešní den. Začneme v České Kamenici, kde startuje festival Kamenice. Ten nabídne program na několika místech ve městě. Tak tedy večer vystoupí od 19 hodin skupina Bert a Friends, potom Kondurango a také projekt Antonín Dvořák Back Space Crew. Víc uslyšíte v našem vysílání po 15. hodině. Ústí nad Labem pokračuje od 17 hodin v oblastním muzeu cyklus Café Nobel. Historik Jiří Hochman se bude věnovat tématu nedokončené stavby pevnosti Vyšehrad. V Lovosicích začíná v 18 hodin v Lesoparku Osmička hudební program Hašmarovská hospoda. Na pódiu se během večera vystřídají Petra Ben, Sebranci, Last Café, Karavana a Mudrinks. No a v Mostě můžete vyrazit na výstavu k výročí 125 let od vzniku MHD na Mostecku. Dobře se bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, za 2 minuty bude 6:45. A to je také čas na to, abychom si popovídali o počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobrý den také vám.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme k aktuální situaci, jak to na severu vypadá.
1: Aktuálně máme na obloze spíše palojasno až oblačno a na stanicích měříme od 10 do 13 stupňů Celsia a srážky se nám žádné aktuálně nevyskytují a výjimečně se mohou zejména v údolích ještě vyskytovat ojediněle i mlhé.
0: Pojďme k tomu, co nabízí předpověď, jaký bude čtvrtek.
1: Tak vlastně ještě C-čko na ráno a dopoledne. Očekáváme spíše tu zmenšenou oblačnost, co máme aktuálně teď, ale během dne spíše očekáváme, že nám bude oblačnost přibývat a někdy později odpoledne a večer se od západu přidají přehánky a ojediněle se vyskytnou i bouřky a oproti včerejšku dneska očekáváme vyšší denní teploty a to od 24 až do 27 stupňů Celsia, ale zejména ve Šluknovském výběžku tam jen v rozmezí od 22 až do 25 stupňů Celsia.
0: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever.

Příběh zdaleka nekončí, za 10 minut bude 7 hodin a když už jsme u těch příběhů, můžeme si dát další z našeho seriálu. Příběh měst a obcí v Ústeckém kraji.

0: Rytíři hrad přestavěli na renesanční zámek. Současná podoba zámku je ale dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein. Hrabě Maximilian Thun založil i barokní růžovou zahradu na severní zámecké terase. Na konci 19. století se proslavila jednou z největších a nejkrásnějších sbírek růží v habsburské monarchii. Děčínská zoo byla otevřena v roce 1949. Specializuje se na chov vzácných a málo známých druhů zvířat, které nejsou běžně v jiných českých zahradách. Můžete tam vidět třeba medvědy kamčatské, kočkovité šelmy, kapibary i exotické ptáky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5 minut tu je 7. hodina, s ní také další aktuální zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. V Děčínské ulici v České Lípě se kvůli stavbě mění dopravní režim. I to se dozvíte ve zprávách v 7, počkejte si na ně.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Lahošť a Jeníkov na Teplicku chtějí, aby tamní kamenolom snížil prašnost. V Děčínské ulici v České Lípě se kvůli stavbě mění dopravní režim. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta se dnes ráno sejde s odboráři. Bude oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, místy bouřky a teploty do 27 stupňů. Krásné čtvrteční ráno vám přeje Jana Moravcová. Zástupci kamenolomu Lahoště na Teplicku slíbili zmírnit prašnost a o víkendu zastavit provoz. Dohodli se na tom s vedením Lahoště a Jeníkova na středečním veřejném jednání. Obce i jejich obyvatelé se stěžují na negativní jevy, které provoz lomu v posledních měsících provázejí. Kamenolom namontuje v nejbližších dnech další skrápěcí zařízení, říká jeho ředitel Petr Tunka.
2: Funguje to technicky tak, že jako je na fotbalových trávnicích takový ty rozstřikovací díla, tak těch jsme byly asi 10 nových. Souběžně i s těma vložnýma dělama, který máme, tak si myslím, že to zvládnou velmi dobře.
0: Ode dneška se mění podoba dopravních omezení na Děčínské ulici v České Lípě. Rekonstrukce se přesouvá na druhou stranu silnice mezi ulici Antonína Sovy a železniční přejezd. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nejde odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený semafory nebo pracovníky stavby.
3: K vycestování z Holého vrchu mohou lidé využít ulice Jiřího z Poděbrad na Blatech a Příčná. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, krajská investice se dotýká i městské hromadné dopravy. Dočasně zrušená je zastávka Antonína Sovy. Místo toho lidé mohou využít zastávky Železničářská a Navková, kam jsou linky přesměrované. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Odbory z úřadu vlády se dnes ráno sejdou z vedoucí úřadu Tinde Barta. Odboráři totiž protestují proti převodu některých agent pod vybraná ministerstva. Obávají se narušení funkčnosti systému. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO přesun systém naopak vylepší. Změna se týká třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Peter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, ojediněle bouřky, teploty do 27 a na horách dnes maxima do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte v Mostě na třídě budovatelů, taky na D8 ve směru na Prahu u Žimu na 61. kilometru a možné komplikace očekávejte dále na silnici 263 mezi Krásnou Lípou a Rumburkem, poté co tam dnes ráno osobní auto srazilo zvěř. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné ráno s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 7 od Jany Moravcové, tak pěkné čtvrteční ráno, právě pohled do kalendáře nás za chvilku čeká. Připomeňme si dnešní datum, máme 4. června. Pak se budeme věnovat fotbalu. Teplice mají zastoupení na mistrovství světa. O Štěpánu Chaloupkovi bude za chvíli, tedy před 7:30, mluvit jeho bývalý trenér David Čourek. A teď už písničky, které nestárnou, Zuzana Norisová nebo Lešek Semelka.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 11 minut, Zuzana Norisová a na Českém rozhlasu Sever teď otevíráme stránky našeho kalendária. Máme 4. červen a slovo má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:17, při čtvrtku máme zatím docela jasno, nebo někde skoro jasno, rozhodně méně oblačnosti a teploty okolo 9 až 12 stupňů Celsia. Postupně od západu ale ta oblačnost bude přibývat. Odpoledne a večer se mohou přidat i přeháňky nebo bouřky a nejvyšší denní teploty se dostanou na 23 až 26.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí 3 nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Opět a Radeček. Za 9 minut bude 7:30, míříme do Teplic. Teprve od loňského září nastupoval fotbalista Štěpán Chaloupek v základní sestavě mistrovské Slavie Praha. Rychle se stal oporou sešívaných a s národním mužstvem teď odletěl na mistrovství světa. Za oceánem bude jeho výkony pozorně sledovat také David Čourek, který ho trénoval před pár lety, a to právě v teplickém dorostu.
1: Nejsem trenér, který by někde psal, že jsem měl Chaliho, nebo psal volístky. Asi největší kredit vždycky mají trenéři a týmu, který toho hráče tam dají, ale je to práce několika lidí a Chali byl práce několik lidí, ať už je to jeho táta, který ho k tomu ved, kterýho jsem poznal. Spousta jiných, ten Radim Novák, který tady bohužel už s náma není. V životě bych si netroufnul říct, že já jsem byl něčím rozdílovým ve vývoji Chaliho. Byl jsem strašně rád, že jsem byl součástí té cesty, hodně mě naučil, hodně jsme se bavili o komunikaci s jeho na hřišti, jejich vystupování a tak dále.
2: Řekl trenér David Čourek, který v této sezóně s teplickou devatenáctkou postoupil po 8 letech zpátky do nejvyšší dorostenecké soutěže. Tu Štěpán Chaloupek nikdy nehrál, přesto se propracoval mezi nejlepší české fotbalisty.
1: Kolik kluků mělo našlápnuto a nedotáhlo to a Chali vlastně nebyl žádný mládežnický reprezentaci. A stejně z té druhé ligy nějakou tou svojí enormní obětavostí, skvělým nastavením nedostat gól za žádnou cenu, za každýho stavu. Povedlo se mu to vlastně za Jirky Jarošíka tam naskočit v nějakých zápasech. Paradoxně se můžeme bavit, že když tehdy Jirka Jarošík těžký zápasy, nechci říct vypouštěl, byl hrála tehdy ta sestava, že ošetřili jsme se na ty jiný soupeře, tak vlastně Chali se obouchal v těch nejtěžších zápasech, což možná vlastně hrálo tu roli. Určitě bych neřekl tehdy, že Chali bude jedním ze základních staveb, možná reprezentace. Jsem obrovsky rád, protože to byl kluk pracovitý, strašně skromný, pokorný.
2: Tyto charakteristické Chaloupkovy rysy se podle Davida Šourka pozitivně projevily i ve Slávii.
1: Obrovský jako je ten charakter a morál v tom, že vlastně rok ve Slávii nehrál. On přestoupil, nehrál, pak přišlo zranění, kotník, myslím, pokud si dobře pamatuju, jestli to byl. A vlastně ale pořád trpělivý, a to je ten charakter, vůle. Makal, dřel, čekal na tu šanci, tehdy to nebylo průchozí přes tu obranu Slávie. A to si myslím, že ten realizační tým Slávie prostě utvrdilo, jo, ten je připravený prostě na ten ligový fotbal. Ale věřím tomu, že když přišel, že to bylo složitý rok nehrát, spousta hráčů to začne hledat jinde, začne to hledat hned v agentovi, pojďme pryč někam.
2: Chaloupek Slávii neopustil a teď kromě účasti na mistrovství světa může pomýšlet i na přestup do některé z nejlepších evropských soutěží.
1: Chali byl ten typ pro ty české ligy, protože i pan Frtěla vlastně naskakoval, že ho pod ním udělal největší progres, tak vlastně málo prohraných soubojů, co je důležitý pro stopera i ofenzivní část, což Chali má. Chali měl dobrou palici útočnou, teď tomu přidal teda i góly nohou ve Slávy. Já si ho přeju v Anglii, já mu to přeju. Já si myslím, že on je takový pavouk, ruka, noha, všude šáhne, všude se dostane.
2: Prozradil David Šourek, ve které z nejlepších evropských lig by chtěl sledovat další růst Štěpána Chaloupka, kterého trénoval 2 roky. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.

To byl tedy Petr Rezek. Vám všem dobré ráno, za 3 minuty bude 7:30. A na Českém rozhlasu Sever další zprávy přinese Jana Moravcová. Ode dneška se mění podoba dopravních omezení na Děčínské ulici v České Lípě. Jak, i to se dozvíte ve zprávách už za chvíli.

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci. Ode dneška se mění podoba dopravního omezení na Děčínské ulici v České Lípě. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nejde odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený semafory. Oblastní muzeum a galerie v Mostě nabízí výstavu k výročí 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Otevřená bude do konce srpna. Poslance dnes čeká hlasování o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je zhruba 150 jmen. Konečné rozhodnutí, komu vyznamenání propůjčí nebo udělí, je ale na prezidentovi Petru Pavlovi. Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Představí se taky tyčkařka Amálie Švabíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin. Dnešek čekáme oblačný nebo místy polojasný, odpoledne přehánky, mohou se objevit i bouřky a teploty naměříme až k 27 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá v dopravě na severu? Komplikace, čekejte čerstvě. V okružní ulici v Ústí nad Labem osobní auto tam srazilo cyklistu. Na třídě budovatelů v Mostě se srazila tramvaj s osobním vozem a komplikace očekávejte dále na D8 ve směru na Prahu u Žimu na 61. kilometru po dopravní nehodě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jana Moravcová a zprávy o 7:30, tak čtvrteční ráno může pokračovat, za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si se Zdeňkem Lukeslem povídali o školách v přírodě. No a před 8 hodinou tu budou aktuální informace. V Chřibské prozatím odsunuli založení obecní policie. A proč tomu tak je, si řekneme v naší reportáži. Teď už ale písničky, které nestárnou, Jakub Smolík nebo Miroš Birka.

0: Za 5 minut bude 7:45 a my se na Českém rozhlasu Sever vracíme k včerejšímu Dáme řeč, kdy se vás Zdeněk Lukesle ptal na vaše vzpomínky na školy v přírodě, kam jste jezdili, jak jste snášeli odloučení, a dovolala se také posluchačka Jiřina z Litoměřic.
1: Mě jste udělali velikou radost tímto tématem, protože to je samozřejmě nostalgie. Jsem starší ročník, bude mi 60, čili jsem zažila ty školy v přírodě na 3 týdny a na nějaké stýskání po rodičích, tady opravdu nebyl čas, protože ty programy byly úžasné. Jezdili jsme do Krkonoš, do jižních Čech a velice jsme si užívali ten volný režim, moc se neučilo. My jsme třeba jako děti z města poprvé zažívali obrovskou sněhovou kalamitu, což pro nás bylo něco neuvěřitelného. Do té doby jsme to znali jenom z pohádek a filmů. Takže jako samozřejmě potom, když jsme se navrátili, tak už ty slzečky byly při přivítání zase pod křídla rodičů, bylo to fajn, ale užívali jsme si celé 3 týdny bez telefonu, bez mobilu, co si budem povídat, bylo to prostě něco úžasného a dodnes na to rádi všichni vzpomínáme.
2: A kam jste jezdili? Máte ještě v paměti?
1: Především to byly Krkonoše, Labská Bouda, Mísečky, Jižní Čechy, Milevsko. Jednou jsme byli i na Moravě, ale vždycky jsme byli naprosto natěšení a bylo to úžasné.
0: I dneska po 9. dáme řeč a tentokrát si zkusíme vybavit tu úplně nejhorší práci, kterou jste v životě zkusili. Tak to, myslím, budou zajímavé vzpomínky.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, tak pojďme na počasí. Aktuální teploty jsou docela vysoko, 11 až 14 stupňů Celsia, podle toho, jestli u vás máte jasno, anebo jestli je trochu zataženo oblačností. Ráno ta oblačnost je většinou malá, ale postupně bude přibývat. Odpoledne se mohou přidat přehánky nebo bouřky a později večer očekáváme i občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 23 až 26.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: stát.
1: Zpíval Vladimír Mišík a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak tedy pěkné ráno. A my teď míříme do Chřibské. Chřibská posouvá vznik městské policie. Město totiž pořád neví, kolik dostane peněz z rozpočtového určení daní. Za duben a květen peníze na městský účet zatím nedorazily. Jen tedy náklady na nepedagogické pracovníky stojí Chřibskou 500 000 měsíčně. A tak do městečka budou zatím zajíždět strážníci z Varnsdorfu. Podrobnosti má naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Chřibská chtěla mít 2 strážníky městské policie už od letošního jara, protože má ale město nově povinnost platit svoje nepedagogické pracovníky. Stojí ho tihle zaměstnanci skoro 500 000 korun za měsíc. Nezávislý starosta Jan Machač stále čeká, kolik přijde od státu peněz z rozpočtového určení daní, kde by měly být i nějaké prostředky navíc na nepedagogické pracovníky, jak říká Machač.
3: Existují nějaké tabulky, kolik by nám z rozpočtového určení daní mělo přitýkat měsíčně financím i na ty nepedagogické pracovníky, ale zatím já na účtu to nevidím. V momentě, kdy nám na ty nepedagogické pracovníky z RUDu začnou chodit finance, tak nám se uvolní prostor pro to konečně šlápnout do té městské policie.
2: Navíc na zřízení obecní policie v Chřibské čekají také sousední Kytlice, které jsou už s městem dohodnuté na tom, že budou chřibští strážníci zajíždět některé dny v týdnu také tam.

0: ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, vybavení služeben, kamerové systémy či nová auta.
1: Celkově je v dotačním titulu, kde jsou i peníze třeba na jednotky dobrovolných hasičů nebo na vzdělávání a sportovní akce pro hasiče, policisty a záchranáře, 8 milionů korun. Podle Fraňkové jsou 3 miliony určené přímo pro obecní policisty a maximální výše jednoho projektu činí 250 tisíc korun.
2: Říká naše kolegyně Radka Pilařová. Děkuji za informace a přeju Danielu hezké ráno. Naslyšenou.
1: Hezké ráno.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hanna Zagorová dospívala v 7 hodin a 53 minut a je tu také pozvánka k dalším aktuálním zprávám, které vám Jana Moravcová přinese v 8 hodin. A co uslyšíte? Třeba o tom, že odbory z úřadu vlády jednají se šéfkou úřadu a vyhrožují už zítra stávkou. Víc uslyšíte přesně v 8 ve zprávách.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Odbory z úřadu vlády jednají se šéfkou úřadu, vyhrožují už zítra stávkou. Historii městské hromadné dopravy na Mostecku připomíná výstava v Oblastním muzeu v Mostě. Na Libereckém Ještědu se na sjezdovce nově pase stádo ovcí. Dnešek bude oblačný až polojasný, odpoledne přehánky, ojediněle bouřky, teploty až k 27 stupňům. Krásné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě jednají s vedoucí úřadu Tinde Bárta. Nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva a včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se změny, že změny povedou k odchodu zkušených pracovníků. Podle spolumluvčí stávky Pavly Chominové požadují zastavení chystaných změn a v opačném případě jsou připraveni zítra stávkovat.
3: Z našeho pohledu byly velice rychlé, překotné a nebyly řádně diskutovány ani se zaměstnanci, ani vlastně s tou širokou veřejností. Množí se nám obavy, že vlastně zaměstnanci nebudou chtít přecházet, nesouhlasí s tou změnou, protože bude to mít dopad na výkon jejich agendy.
2: Bárta řekla, že obavy odborů respektuje, ale nejsou podle ní na místě. Oblastní muzeum a galerie v Mostě nabízí výstavu k výročí 125 let MHD na Mostecku. Otevřená bude do konce srpna. Zájemci uvidí předměty z archivu dopravního podniku měst Mostu a Litvínova v podobě historických fotografií, dobových artefaktů a unikátních filmových projekcí. Doplňuje mluvčí dopravce Hana Syrová.
4: Dopravní podnik přispěl především historickými dokumenty, něco málo fotografiemi a historickými jízdenkami, historickými strojky, který vlastně máme v dopravním podniku uchovány, ale převážnou většinu dodal pan Kříž.
2: Na sjezdovce Nová Skalka ve Ski areálu na Ještědu se ode dneška pase 10 ovcí. Ohradu se Salaší tam vybudovaly Liberecké městské lesy. Ovce budou do podzimu sjezdovku spásat a nahradí tak mechanické sekačky. Ovce mají ohradu u horní stanice Lanovky, lesníci je budou postupně posouvat níž. Vedení Liberce za ovce zaplatilo 30 tisíc korun. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Íránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Iránem přitom válčí už přes 3 měsíce.
1: Počasí.
2: Dnešek bude oblačný až polojasný, odpoledne se vyskytnou přehánky i bouřky, teploty do 27 a na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Měteše na D8 ve směru na Prahu havarovala na 24. kilometru dvě osobní auta. Bouralo se taky v Malém Březně na Ústecku. I tam se střetla dvě osobní auta. Na místě vyšetřuje policie. V Ústí nad Labem v okružní ulici u Kauflandu srazilo osobní auto cyklistu. A na D8 čekejte komplikace taky ve směru na Prahu. U Žimu na 61. kilometru po dopravní nehodě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, zprávy v 8 od Jany Moravcové jste slyšeli, tak tedy hezký čtvrtek, za chvilku otevřeme učebnice a zjistíme třeba to, že Portugalsko mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech. No ale pak trošku konkrétněji podíváme se do Loun, kde otvírají nový prostor Prona, kde najdete nejenom výstavy nebo výtvarné dílny, ale i spoustu dalších věcí, o kterých budeme mluvit před 8:30. Teď už nám ale zaspívají Věra Martinová nebo Balet.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut. Otvíráme učebnice, abychom zjistili, co tam zajímavého nebylo. Věděli jste, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech? Martin Písařík nás o tom přesvědčí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak tedy teploty pomalu stoupají, někde najdete i 16-17 stupňů Celsia, jinde jen 11, takže opravdu slušné rozdíly. Radar na mapě každopádně neukazuje zatím žádné srážky. Teď ráno očekáváme malou oblačnost, ale odpoledne a večer bude přibývat, přidají se i přehánky, někde také bouřky, na horách srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty 23 až 26.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Podíváme se do Loun. Před 60 lety vznikla Lounech galerie Benedikta Rejta. V roce kulatého výročí má nový výstavní prostor pro experimentální umění. Mladí umělci, kteří s galerií spolupracují, takzvanou pop-up galerii, ho vybudovali v prostorách bývalé prodejny nábytku Prona.
1: Zvali jsme to překvapivě strašně rychle. Pokud se to dobře pamatuju, tak to bylo asi 42 dní s tím, že my jsme tady v prosinci přespávali, s tím, že tady neběželo topení, trošku tady asi unikal plyn pravděpodobně. Dnem i nocí jsme intenzivně vytrhávali lino, pak brousili podlahy, ty byly asi nejhorší ze všeho. Bylo to náročný, ale stálo to za to rozhodně.
2: Jakub Franta z kolektivu Opět, skupiny umělců, která teď využívá prostor Prona. Tenhle prostor je asi hodně experimentální.
1: Ten je experimentální jako rozhodně. Vlastně my jsme to otvírali s tím, že se tady bude dělat naše první výstava, ale pak samozřejmě bylo potřeba to přetvořit v něco, kde se bude vystavovat i jiní lidi a samozřejmě tady jako tomu uspůsobit. Což hrozně tomu tady jako napomohl ten takový rozdělení, který tady měl ten nábytkový obchod, který vlastně byl extrémně specifický, je to tady veškerá ta paneláž, co tady je. A tu vlastně jsme jako perfektně zakomponovali do toho a dotváří tuto architekturu vlastně.
2: O novém uměleckém prostoru si v galerii Benedikta Rejta povídám s ředitelkou galerie Kateřinou Melenovou. Vy máte krásný prostor výstavní, ale pořídili jste ještě další.
3: Právě protože ten jeden je moc krásný, moc vážný, moc určující. A ta budova není nafukovací. No a protože se vlastně událo několik synchronicit, že se v jednu chvíli uvolnil úžasný prostor bývalé prodejny nábytku. Objevila se tady skupina studentů, kteří se tak jako namlouvali s námi, že by chtěli spolupracovat. A byla tady ta potřeba vlastně nějak se dostat blíž mladým lidem. No a to se prostě sešlo v jednu chvíli. A ten samý den na tom místě jsme si řekli, tak jo.
2: Galerie už nenabídne jenom ten konzervativní prostor, který ukáže výtvarná díla, ale nabídne ještě něco jiného?
3: Stávající svět nám nenabízí ten smysl, proto je v podstatě tak obrovská, řekla by se, epidemie duševních poruch. Jo. Prona bude součást regionálního pracoviště, budou se tam dělat experimentální věci, které se budou se měřit neurologické impakty, zkoumat, jakým způsobem na mě kultura působí a co mi dělá.
2: K takovým aktivitám by mohly časem v bývalé prodejně nábytku sloužit například kreativní dílny. Aktuálně je v Proně výstava umělce Adama Žufníčka. Zloun, Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Zpíval Dalibor Janda, 3 minuty před 8:30 už je tu pozvánka ke zprávám. Oprava 3 historických domů úvodního hradu Lipí bude stát 75 milionů korun. Víc si řekneme za chvíli ve zprávách s Janou Moravcovou.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zástupci kamenolomu Lahošče na Teplicku slíbili zmírnit prašnost a o víkendu zastavit provoz. Dohodli se na tom s vedením Lahoště a Jeníkova na středečním veřejném jednání. Obce i jejich obyvatelé si stěžují na negativní jevy, které provoz lomu v posledních měsících provázejí. Oprava tří historických domů u vodního hradu Lipí v České Lípě bude stát 75 milionů korun. Soutěž na obnovu domů vyhrála společnost CL Evans. Po rekonstrukci v nich vznikne nová pobočka vlastivědného muzea. Na dnešek je plánovaná schůzka prezidenta Petra Pavla s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Ten by mohl nahradit Karla Řehku už 1. července. Petr Pavel zopakoval, že jmenování nehodlá zdržovat, zajímají ho ale priority Miroslava Hlaváče. Po 13 letech se do kin vrací kultovní série Scary Movie. 6. díl tentokrát paroduje nejen horory, ale i dnešní internetovou kulturu. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Českému rozhlasu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by tramvaj mohla už zhruba příští rok. Dnešek bude polojasný až oblačný, odpoledne budou přibývat přehánky, ojediněle bouřky. Teploty naměříme do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Čerstvá nehoda komplikuje provoz v Jirkově na Chomutovsku. V Nábřežní ulici bouralo se taky v Malém Březně na Ústecku, na D8 u Měteše ve směru na Prahu na 24. kilometru a komplikace v dopravě očekávejte taky v Ústí nad Labem, v okružní ulici u Kauflandu, poté co tam osobní auto srazilo cyklistu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, Český rozhlas Sever a zprávy o 8:30 jste slyšeli. No a teď už vám můžeme nabídnout opět další zajímavé informace. Jednak si můžeme říct, co přinese dnešní den na severu Čech. Připomínám, že máme čtvrtek, 4. června. A před 9. hodinou se podíváme na připomínkový pochod k obětem povstalopetrského masakru. Na včera si ho připomněli studenti právě na těchto místech. My o tom budeme mluvit před 9. hodinou. Ale teď už Petr Novák nebo Věra Špinarová.

0: Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno a Český rozhlas Sever s vámi vstává. Co přinese dnešní den tady u nás na Severu? Pojďme si to prozradit. V České Kamenici začíná festival Kamenice, který nabídne program hned na několika místech ve městě. Vystoupí třeba skupina Bert a Ferenc, Kondurango a další. V Ústí nad Labem od 17 hodin můžete zažít v oblastním muzeu cyklus Café Nobel. A historik Jiří Hofmann se tentokrát bude věnovat tématu nedokončené stavby pevnosti Vyšehrad. V Lovosicích vás zveme do osmičky od 18 hodin. To začíná Hašmarevská hospoda a na pódiu se během večera vystřídejí kapely Petra Ben, Sebranci, Last Café, Caravera nebo Mudrinks. A v Mostě si můžete poslechnout výstavu ke 125. výročí od vzniku MHD na Mostecku. Podrobnosti se dozvíte i v našem odpoledním vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dobré čtvrteční ráno, pojďme tedy na počasí. Aktuální teploty v tuhle chvíli v širokém rozmezí někde 10, někde 16 stupňů Celsia. Každopádně zatím žádné srážky, teď ráno ještě malá oblačnost, ale odpoledne se k večeru a od západu můžou přidat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 23 až 26.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí tři nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Sever dospíval Pavel Bobek a my si teď připomeneme pochod, který se konal mezi Postoloprty a Žatcem. Včera to byl připomínkový pochod k uctění obětí poválečného násilí na německém obyvatelstvu. Téměř 15-kilometrovou trasu absolvovalo přes 200 studentů z Klášterce nad Ohří, Chomutova, Kadaně i Prahy. Každý z nich nesl jméno jedné z obětí. A pochodu se zúčastnil i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který pak vedl poutní mši v kostele Korunování Panny Marie v Žatci.
1: Čí jméno tam píšeš?
2: Tobiše Franka.
1: A víš, kdo to byl?
2: Ne. Jo, Sedlák.
1: Student Tobiáš z Kláštereckého gymnázia píše na karton jméno jedné z obětí postoloprtského masakru. Právě na osudy jednotlivých lidí upozornil i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti. Jakmile ho zařadíme do nějaké skupiny a tu skupinu začneme nějakým způsobem hodnotit, tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo před válkou, za války nebo po válce.
1: Jak tradice připomínkového pochodu vznikla, mi vysvětluje jeden z organizátorů Martin Kos.
4: Pan Petr Zemánek, což je vlastně hlavní iniciátor toho studentského připomínkového pochodu, byl na vojně v Postoloprtech a během té jeho služby tam nalezli kos, o které se původně domnívali, že je zvířecí, ale zvířecí nebyla. Začal se o to hlouběji zajímat a později začal vyučovat historii na gymnáziu Jana Kepplera v Praze, tak začal vodit své studenty do Postoloprt. A já jsem paralelně k tomu dělal tady v Žatci jako pětí připomínkovou akci na náměstí a s Petrem Zemánkem jsme se velice rychle spojili a od té doby ty akci děláme spolu.
1: Martin Kosmi ještě dovysvětluje, proč si tuto událost připomínáme i dnes.
4: Je to největší masová vražda civilních obyvatel od konce druhé světové války do vraž ve Srebrenici v Jugoslávii a bohužel se málo o ní víme, málo na si připomínáme a to je vlastně ten důvod, proč tyhle ty připomínkové akce děláme.
1: Připomínkový pochod z Postoloprt do Žatce se letos uskutečnil už po páté. Vedle studentů se ho zúčastnili také pamětníci, potomci obětí nebo zástupci církve z Česka i Německa. Z Postoloprt na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: zpívala Aneta Langerová, protože se blíží 9. hodina, tak už si můžeme se Zdeňkem Lukeslem promluvit o Dáme řeč, protože po 9. startujeme. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím, dneska to bude o práci. Kterou práci v životě, nejhorší práci v životě si dělal?
0: No tak my jsme šťastní, že můžeme sedět tady, že? V rozhlase, to je pěkné. Já jsem dělal dvě nejhorší práce. Kdybych si měl vybrat jednu, nevyberu si. Jedna byla horší než druhá. No. Jedno, a všecko to bylo za velmi raného věku, takže můžu začít třeba brigádou. Kdysi se to jmenovalo, ty to možná budeš pamatovat, letní studentská aktivita mládeže. Kdy se SSM se povinně odjelo někam pomáhat s něčím. A to jsme byli někde u Karlových Varů poblíž a tam jsme dělali hydroponické skleníky.
1: Hezky.
0: Jsme zaváželi pískem, chemií, nějakými chemickými postřiky, takže celý den v respirátoru v 35 stupňovém vedre ve skleníku. Jo. To byla velká krása a když už jsem byl starší, to jsem byl na vysoké škole, tak jsem sundaval zhruba v podobném teplu letlampou IPU sám z celé střechy. Hezky. Tak to bylo taky krása, protože jsem byl komplet celý od asfaltu. No.
1: A je nějaká práce, kterou jsi říkal, v životě ji dělat nebudu?
0: Tohle. Už nikdy tohle. Nechci sundavat IPU. Ale opravdu nikdy.
1: Takže tohle všechno, nejhorší práce ve vašem životě a kterou práci byste nikdy dělat nechtěli, to probereme po 9.
0: Dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem, teď už se loučí Petr Beran, zítra ráno, naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Deštivý pátek vystřídá slunečný víkend, první přehánky se objeví už dnes večer. Velký Šenov na Děčínsku zvelebí naučnou stezku, dostal na ní 100% dotaci. Litoměřický archiv vystaví jedinečná kartografická díla zapsaná v UNESCO. Dnešek bude oblačný až polojasný, odpoledne a k večeru přehánky, teploty do 27 stupňů. Krásné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky, ojediněle taky bouřky, večer budou srážky četnější. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami a do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm srážek. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost, v sobotu s teplotami až 21 stupňů a v neděli i 25 stupňů Celsia. Velký Šenov na Děčínsku se chystá zvelebit novou naučnou stezku přírodou. Okruh v délce téměř 2 kilometry dokončilo město loni vedle hasičárny kolem rybníka k lesu. Jeho budování podpořilo ze 100% ministerstvo zemědělství. Teď chce město na stezku přidat herní prvky. Pokračuje nezávislý starosta Dušan Víta.
2: Budeme rozšiřovat naší naučnou stezku ta v lese, kde jsou takové herní dřevěné prvky, kde jsme získali znova 100% dotaci ve výši tuším nějakých 2,3 milionu korun.
0: Hotovo by mělo být do 2 měsíců. Státní oblastní archiv v Litoměřicích dnes v rámci Mezinárodního dne archivů veřejnosti představí novou výstavu. Zájemci uvidí mapy a dokumenty z let 1727 až 1728, které byly vloni zapsané na seznam paměti světa UNESCO.
3: Archiváři vystaví například originály plánů z Chomutovska. Panelová výstava zapůjčená od Národního archivu pak návštěvníky seznámí se vznikem, významem i s různým kartografickým zpracováním plánů. Výstava bude v prostorách archivu k vidění do 24. června. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Maximální cena benzínu dnes znovu klesla, čerpací stanice mohou litr prodávat nejvýše za 41 koruna 98 haléřů. Je to o 27 haléřů méně než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti včerejšku mírně vzrostla, za litr mohou řidiči zaplatit až 39 korun 51 haléřů, tedy o 7 haléřů víc. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V noci na zítřek nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle záložníka národního týmu Tomáše Součka už se hráči po příletu do Spojených států aklimatizovali.
4: Měli jsme první 2 dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně 2 dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
0: Zápas Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času a mistrovství světa ve fotbale odstartuje přesně za týden. Češi mají ve skupině Jižní Koreu, Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek polojasno až oblačno, odpoledne k večeru přehánky, ojediněle i bouřky a teploty do 27 stupňů. Stav řeky Labe v 7 ráno pustí nad Labem, hladina měla 147 cm, průtok byl 106 metrů krychlových za sekundu, předpověď 140 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav pustí nad Labem dnes 140 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně u nákupního parku čekejte komplikace po dopravní nehodě, dále se bouralo v nábřežní ulici v Jirkově na Chomutovsku a taky v Malém Březně na Ústecku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jakou práci byste nikdy nechtěli dělat za žádnou cenu? Jakou nejhorší práci jste v životě dělali? To je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Už teď můžete napsat mail na dámereč@rozhlas.cz a samozřejmě zavolat. Jani, jakou nejhorší práci v životě nebo brigádu si dělala?
0: No tak když tak vzpomínám, tak nejhorší, asi nejnáročnější bylo na chmelu zavádění.
5: Jo, to máš pravdu.
0: No, zavádění, ano. To jsme si teda hrábli a v tom horku a tak dále, ale když jsme potom třeba byli na Česačce, tak tam už to bylo takový víc jako v pohodě.
5: A je nějaká práce, kterou bys nikdy dělat nechtěla?
0: No určitě bych nechtěla dělat práci, která mě nebaví a nějakým způsobem přesně nedává mi smysl. Ano. A to máme mi tady štěstí, že nás naplňuje už tolik let. A jenom jsem chtěla ještě k té náročnosti. Asi z těch prací, které znám nablízko, je za mě velice náročná práce našich zpravodajů v terénu, kteří nám chystají zprávy, které já mám pak tu možnost číst. A to je opravdu řeholé a smekám tímto před kolegy.
5: Dobře, tak tolik první z názorů, volejte i vy. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Valdemar Matuška, teď už skupina Jelen.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, s vámi Dáme řeč. Dnešní téma, jakou práci byste nikdy nechtěli dělat za žádnou cenu, jakou nejhorší práci nebo brigádu v životě jste dělali. Asi bych nezvládnul jezdit s fekálním vozem, ale musím říct, že kamarád má na to firmu a nestěžuje si. Stejně tak bych nemohl dělat ve společnosti, která se zabývá třeba kafilerií, ty zápachy mi hodně vadí, s tím souvisí jatka nebo pokusy na zvířatech, to fakt ne. Jako děti jsme toužili být popeláři a rodiče vždycky říkali popeláři, jako proč? No, v dospělosti se to láme, v dospělosti nevím, jestli někdo z dospělých touží být popelářem, ale tak jsme, vraťme do těch dětských let a ptali jsme se dětí, co podle dětí popeláři dělají.
1: Kdo je to popelář?
2: Je ten, kdo uklízí popelnice, aby nám třeba nepřekáželi v cestě.
3: Odnáší odpadky. Popeláři odnášejí popelnice do skládku.
4: Na skládku.
3: To je, že se tam dávají takový třeba recyklovaní věci, třeba sklo nebo plast a papír.
5: Když tam přivažeš ty odpadky, tak můžeš něco z toho i vyrobit, žeš? Třeba raketa anebo hračky.
1: Jak vypadají ti popeláři?
3: To auto má takovou věc, která si tu popelnici jakoby vezme, ale nejdřív ti popeláři tu popelnici otevřou a pak to tam vysypou.
6: Ty popeláři jezdí takhle na boku. Tam je takový děžátko a tam je takový stupínek.
3: Tam byla taková trubice. Ten popelář tu trubici drží a ona vysaví schodníku odpadky.
7: Auto je takový oranžový a kluci jsou takový taky do oranžova třeblečení, ale mají modré tleplaky.
0: Tak popeláře jsme probrali, jakou práci byste vy v životě nechtěli dělat a jakou nejhorší práci jste dělali, ať už práci nebo brigádu, volejte 475 212 212 nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme řeč.
8: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Jakou nejhorší práci v životě nebo brigádu jste dělali a jakou práci byste nechtěli dělat za žádnou cenu? Asi bych nezvládnul dělat v některých doktorských profesích. Myslím, že třeba porodníka, to bych nechtěl dělat. Tam je hodně emocí, hodně zodpovědností. Nevím, jestli bych teď v dnešní době chtěl dělat učitele na základní škole, vzhledem k tomu, že dřív byl učitel někdo, teď si myslím, že nemá skoro žádnou úctu. Tak to bych asi taky vynechal. No, klobouk dolů před těmito profesemi. Na telefonu je Pavla z Neratovic, hezký den.
1: Dobrý den, já vás také zdravím. Já si vzpomínám na své mládí, ještě když jsem chodila do školy, tak jsme chodili v 15, tak když jsme vyšli, tak to byla brigáda brambory, taky jsme dělali na poli, kde jsme jídlema házeli, je to na takový jako žebřiny ze dřeva, ale nejtěžší moje brigáda byla, když jsem čekala na místo porodní báby v Podolí, tak prostě tam byl to s tobou podle vysvědčení, já jsem tam měla jedničku, to strašně bavilo, ale dělala jsem v pekárně brigádu. To byla stará pekárna, kam jsem dojížděla do Grandýsa nad Labem. A to byla, tam nebyla větrání, to bylo ještě v 72. prvním roce, si představte. To byla neskutečná dřina. Tam se sázel chleba do pecí, potom jsem dělala u toho rohlíkáče, kde se ty rohlíky dávaly na ty velký plechy, to se potom muselo mašlovat všechno. Tam se dělaly záviny makový, buchtičky a tak dále. Ale a já jsem byla poměrně rychlá, jenže jsem tam byla nejmladší, takže ty starší paní mi tak jako brali s rezervou. A já jsem čekala na to místa, potom mi teda dali vidět, že mi berou od prvního října. A já jsem teda šla za tím vedoucím a říkám, hlejte, pana vedoucí, já teda nastupuji první jako první bábro toho Podolí. A já jsem jako čekala na to 2 měsíce a on říkal, no ale mistr říká, že vás nechce pustit. A říkám, hlejte, podle zákona byl na to trošku ještě zákon, že mě musí do zdravotnický profese pustit. Tak mi uvolnili, ale zachránilo mi to, že já jsem dostala alergii na mouku. Já měla na pravé ruce úplně jako takový prostě úplně ložiska. Tak to jsem si zalečila. Nastoupila jsem jako porodní bába, to jsem milovala tu práci. Vždycky říkali, kdo slouží, no jo, pama, to byl jsem narvaný porodní sál, ale bylo to super. Takže tohle, co jsem, to byla snad nejtěžší práce, ta pekárna. To byla fakt dřina.
0: Jo,
1: to byla dřina. No a potom jsem jako už jako dělala ve zdravotnictví a pak už jsem dělala taky jiné věci, ale jako jenom ve zdravotnictví a pak jsem dělala krátkou brigádu. To bylo jako u lakýrníku, kde jsem měla starosti sklady, kancelář, kde jsem dělala kancelářskou práci, kde jsem i uklízela. To jsem taky čekala na práci na ambulanci, kdy byl kuk malej a to jsem dělala taky ráda. Tam brky mě hodně.
0: Takhle. Dobře, já vám děkuji za vaše pracovní zkušenosti a mějte se hezky. Napsal nám Vojta, špatnou práci jsem snad v životě nedělal, ale pod špatným vedoucím. Báli se ho všichni, i jeho přítelky, některá mu byla v práci podřízenou. Byl to opravdu zlý člověk. Tak jakou nejhorší práci nebo brigádu jste v životě dělali a jakou práci, když si tak nějak to promítnete, byste nikdy dělat nechtěli? Volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete hned teď zavolat, abyste se dostali do vysílání na 475 212 212. Dáme řeč, jakou nejhorší práci nebo brigádu jste v životě dělali, jakou práci byste nechtěli dělat za žádnou cenu. Vlastně já bych nechtěl dělat práci, ve které bych se nudil, to si pamatuju na brigádu na vejšce v továrně. Celou noc jsem stříhal gumičky, muselo to být přesné. Celou noc jsem prostě jen šlapal nohou a stříhal a stříhal a stříhal. No, pojďme na další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den. A nikdo. Tak, dobrá. Tak, jinak jsem si vzpomněl ještě, že jsme sázeli stromky v Krkonoších, ale to nebyla práce, která by jako byla nějak ubíjející nebo špatná, ale byla tak špatně hodnocená, že po skončení, když jsme zaplatili za ubytování, za stravu agentuře, tak nám nezbylo vůbec nic. Co vy a ta nejhorší práce, kterou jste v životě dělali? Já si myslím, že těch prací je docela dost. Když jsem se díval na historii, tak třeba byla práce, která se jmenovala klepač. To byli muži, kteří obcházeli barák po baráku, mlátili spícím lidem klackem do okna a házeli na ně hrách, dokud se neprobudili. Jo? A nebo sběratelé pijavic. Opravdu, to si prostě muž nebo žena stoupli do vody, máchali tam, dokud se na ně z pijavice nepřisáli a potom je sundali a prodali. Jakou nejhorší práci v životě jste dělali vy? Jaké zaměstnání, jakou práci byste nechtěli dělat? Můžete zavolat na 475 212 212, napsala Milena. Každá různá práce mě bavila, ale záleželo na prostředí a lidech okolo. Tak tedy jako hostinská v malé vesnické hospůdce, kdy můj manžel si vzal tenhle kšeft. Pokud jsme tam pracovali oba, dalo se to zvládat, jenže opustil tuhle práci i rodinu, nechal dluhy, které jsem jako manželka musela za něho zaplatit a zůstala jsem na vše sama. Nesnáším opilce, zakouřené prostředí, hosté si začali na samotnou ženskou dovolovat, bezohledně seděli dlouho po zavídecí době, časně ráno už ve 3 hodiny zvonili a chtěli cigarety, dělali schválně binec uvnitř i venku. Někteří chlapi byli dotěrný, vydržel jsem půl roku a rychle pryč. Tak jaké vy máte zkušenosti, nejhorší práce vašeho života, kterou jste dělali, naopak kterou práci byste nikdy dělat nechtěli. Volejte 475 212 212, dáme řeč.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, jakou nejhorší práci jste v životě dělali, v čem byl největší problém, jakou práci byste nikdy dělat nechtěli. Já jsem se dovolal lesníkovi, moderátorovi, hudebníkovi, učiteli Petru Liftnerovi, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Zdeňku, hezky den všem posluchačům.
0: Vyjmenoval jsem to všechno?
1: Jo, tak já jsem Ferdinand Ravenec, tam toho
0: Ravenec
1: ještě víc,
0: ještě.
1: Ale
0: ano.
1: To důležitý práce všeho druhu.
0: Hele, jakou nejhorší práci nebo brigádu si v životě dělal?
1: Nejhorší. Hele, vím, že třeba jako nejtěžší, než jsem si na to zvykl, tak bylo dělat v lese v únoru a zjistil jsem, že vlastně jako mě vysadili v 8 nebo v 7 ráno v lese a pak mě nabrali ve 4 a jako zvyknout si na to, že nemáš kancel, a že na záchod chodíš se schovat ke stromu nebo do křoví a že když se nebudeš hejbat, tak zmrzneš. Takže to bylo takový náročný, jakoby, co se týče teplotně.
0: Co jsi tam dělal celý den v tom lese?
1: No, člověk vlastně dostane mapu,
0: ano.
1: A vymezí si území, který bude, nebo nějaký porost, který bude kontrolovat a vlastně studuješ, nebo já jsem studoval, který stromy tam jsou, který smrky jsou napadený, který nejsou a vlastně jsem je všechny musel sčítat tenkrát.
0: Aha, takže si počítal stromy, to je hezký.
1: Počítal jsem stromy, já jsem třeba si do dneška dělám srandu z toho, že jsem spočítal ty stromy nad Hrenskem a oni pak stejně schodili, no, takže, ale jako, takže to bylo takový.
0: No a tak to, že to byla, co se týče teplotně nejhorší práce.
1: To byla teplotně, ano. A teď jsem nerozuměl, nejtěžší jako jinak, ale já si myslím, že pamatuju si, když jsem začínal a dělal jsem takový co jako rovnání do regálů a to mě jako nebavilo za 35 korun na hodinu ještě tenkrát. Takový ty začátky studentský, tak jako to mě asi jako nebylo příjemný. A musím říct, že jako zase na druhou stranu, když byla nějaká práce nepříjemná, tak jsem se jako kousnul, chvilku jsem to vydržel a jako neutekl jsem hned z boje, ale pokud to šlo, tak jsem našel hnedka nějakou zajímavější.
0: Jo, a je nějaká práce, o které jsi říkal, tohle nikdy dělat nebudu?
1: Nechtěl bych dělat třeba uklízeče toalet na dálnici. Na
0: jo, tak to je teda, to je pravda.
1: A nebo na stadionu třeba, nebo v hospodě.
0: Tak prostě, jasně.
1: Ne, tak jako uklízeče do záchodu, to si nedovedu asi představit.
0: Dobře, tak já ti děkuji za telefonát a ať tě jel děláš to, co tě baví. Měj se hezky, ahoj.
1: Budu se snažit a přeju to samý všem, hezký den, ahoj.
0: Tak tolik Petr Liftner, i vy zavolejte 475 212, dáme řeč, ať tady v té práci nejsem sám, naše mailová adresa je dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Nejhorší práce nebo brigáda vašeho života, jakou práci byste nikdy nechtěli dělat. Pamatuju, že v mrazech v únoru jsme na stavbě čistili cihly, starší a zkušenější. Naši v uvozovkách nadřízení byli schovaní v teple v buňce, taky jsem dělal vedoucí funkci v managementu. Zkusil jsem to na pár let, odešel jsem z žaludeční vředy, měli jsme navíc majitele blázna, který volal ve dne v noci a nemohl bych být soudcem, nedokážu udělat pevné drsné rozhodnutí, je ve mně hodně soucitu. Pojďme na další telefon a Honza z Velvara je na telefonu, hezký den.
1: Nádherný den všem přeju, všem posluchačům i vám.
0: Dobrý den, jakou nejhorší práci?
1: To se týče práce. Práce je důležitá, je potřebná a se domnívám, že každá práce je důležitá, ale ta vhodnost pro každýho, někdo je introvert, někdo extrovert, někdo prostě zvládá dělat každou práci, že je univerzální voják, ale někdo prostě má vymezenost, že třeba nemůže dělat s lidma, protože je třeba nevýřečný nebo...
0: Jasně.
1: Těžko říct. Já třeba dělám ve službách, dělám s lidma celý život, dělám i kšeftu, dělám jako číšníka léta. A je to řehole, no, tak víte, jak říkal náš mistr, říkal kluci, člověk, to je ten nejkrásnější vercajk, jenom nesmí být blbej.
0: No jo, jo, to je tak, no a setka.
1: Ale tak jako máme tu daň a to některé prodavačky nebo prodavači v obchodech nebo takhle mě přijdou, já třeba říkám, helejte, tak jestli vás to nebaví, tak to nedělejte, teď je to přece škoda vás tady, teď jste třeba byl skvělý švec nebo nevím, elektrikář, ale když vás ty lidi nebaví, tak jako tady nebuďte, teď mě to kolikrát je to smutný, jo, že někdy si vylivají jo, něco takhle no, na těch zákaznících a hostech. Jo, těžko říct. Takže jako ta vhodnost té profese je, že když teda cítím, že mi to nebere, já vím, že někdo kvůli dojíždění třeba nebo kvůli lokálním jako možnostem se nemůže vybírat, ale pokud tu možnost máme, zkusme se prostě změnit tu pozici na jinou profesi, třeba zjistíme, že máme talent úplně na něco jiného, než děláme. A třeba budeme daleko úspěšnější, než v tom, co děláme a nebaví nás to, nebo nás to nějak štve, mrzí. To už zjistíte to vstávání. Jakmile někdo vstává už protivně a řekl, že se mu nechce do té práce, ne kvůli vstávání, to ne, ale kvůli té profesi, že tam má něco ho tam, já nevím, šéf je špatný, nebo kolektiv je špatný, nebo no, ta profese ho prostě vůbec nebere, ale on tam jde jenom kvůli těm penězům, kvůli té výplatě, tak prostě to není asi úplně dobrý.
0: Je to tak, je to tak. No a když se vás zeptám krátce, jakou práci byste nechtěl dělat jako nikdy?
1: No já si myslím takhle, v současné době já bych nechtěl dělat ochutnávače piva. Protože já si myslím, že by mi ten nádherný mok zevšedněl a už by mě tak nechutnalo.
0: Dobře, tak ať se vám v práci daří dnes, mějte se hezky a naschledanou.
1: Buďte zdraví a krásný den.
0: Naschledanou. Tolik Honza z Velvar, napsala nám i Dana. Napadá mě obecně lékař, krev, zlomeniny, operace, z toho mám docela hrůzu to vidět na vlastní oči, respektive všechny složky integrovaného záchranného systému, kdy se něco někde stane, ale zároveň obdivuji za to, jak jsou skvělí. Tak ještě jeden telefonát zvládneme. Volejte 475 212 212, dáme řeč, jakou nejhorší práci v životě nebo brigádu jste dělali, jakou práci byste nechtěli dělat.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, jakou nejhorší práci nebo brigádu jste v životě dělali. Nemohl bych dělat ve výškách, mám závratě, bojím se, že kdybych vystoupal na komín, tak by se mi třásla kolena, tak bych nemohl dělat práci, kdybych musel být stále na home officeu, musím prostě být mezi lidmi. Ale pojďme na poslední telefonát. Franta z Karlových Varů je na telefonu. Hezký den.
1: Taky přeji hezký den.
0: Dobrý den. Jakou nejhorší práci nebo brigádu jste v životě dělal?
1: Ty brďo, tak nejhorší práci, co jsem asi dělal, tak byla slévárna, no.
0: Slévárna, to je horko, co?
1: Mhm.
0: A to ještě musíte být oblečený?
1: Jo, musíme mít ty obleky na sobě a jezdilo se tam s fanama a vlastně, víš, to bylo plný železa, roztekutýho a telelo se to, dělali se vlastně písní kroužky, no.
0: Aha, a jak dlouho jste to vydržel?
1: Pět let.
0: A to jste jí třeba fasovali, asi pití, ne? Jste fasovali, abyste to věděli?
1: Když jsem nastupoval vlastně, tak co mi říkali ty, co tam byli trošku díl než já, tak na moje se tam fasovalo i pivo. Sice teda osmička, ale dávalo se na moje pivo. Já jsem to teda nezažil. No, ale jako práce mě bavila, ale říkám, no, byla to docela dřina, no.
0: Chápu, takže pět let takhle, no, to je docela očistec. A je nějaká práce, když jste o ní přemýšlel, že byste ji nikdy dělat nechtěl?
1: Hele, tady s kolegou, co jsme tady na rybách, tak se bavíme a asi jedinou práci, kterou bych nechtěl dělat, kterou bych asi nezvládl, je patolog.
0: Je, no, to je pravda, patolog.
1: To bych asi nedal, no.
0: To je, a mimochodem prozradíte, co děláte teď?
1: Teď pracuji v Německu,
0: ano.
1: Už 9. rokem a 12 let jsem sloužil u speciálních jednotek jako voják. No.
0: Jo, takže dá se říct, ani tohle není pohodová práce vlastně, co jste zmínil, to je stres, ne, nervy.
1: No, co se týče kasáren, tak dobrý, ale potom, když se jezdí na ty mise, tak ten člověk to musí mít v hlavě trošku v pořádku. No.
0: No jasně, dobře, tak já vám děkuji za telefonát, ať se vám daří, ať vám jde práce od ruky a mějte se hezky.
1: Děkuji, taky, přeji krásný den.
0: Taky nashledanou. Píše nám Lenka, jsou lidé, kteří čistí tukovce v kanalizaci. To jsou takové ty obrovské hroudy tuku, které se tam usazují, když lidé nevynášejí přebytečný tuk z vaření do popelnic k tomu určených. Tak to bych fakt nechtěla dělat. Petra píše, že by nechtěla dělat na call centru, na informačním centru. Tedy to je, jak volají lidem, že ano, a třeba jim něco nabízejí. Tak to je pravda, tohle bych taky nechtěl dělat. A ještě je tady Jitka, nikdy bych nechtěla dělat obchodní zástupkyni. Obchodní zástupkyně, to je práce, která by mě nebavila a asi bych to nezvládla. Tak díky moc za dnešní příspěvky, do pořadu Dáme řeč dneska o práci.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever, s vámi probírali jsme ty nejhorší práce nebo brigády ve vašem životě. Já tady mám Milana Krále, hezký den.
1: Ahoj. Hezké dopoledne.
0: Jakou nejhorší práci v životě si dělal?
1: Tak já se nespomínám, dělal jsem pár brigád, že bych něco jako na něco vzpomínal ve špatném, ale my jsme jako se střední školy nejezdili na chmel, my jsme jezdili na brambory.
0: Ano.
1: A tam si tedy vzpomínám, což když bylo hezky, tak to byla zábava se spolužačkama a tak dále.
0: Jo.
1: Ale jeden den myslím, že nám tam jako pršelo a musel se splnit plán, takže jsme na tom zařízení, na tom bagru, nebo jak se to jmenuje, tam prostě stáli v tom slejbáku v pláštěnkách a museli jsme ty brambory očišťovat a hroudy rozmačkávat a tak dále. Tak to bylo asi jako nejhorší.
0: No. Přemýšlel jsi, jak tu práci by si v životě nechtěl dělat?
1: Samozřejmě jsem nad tím přemýšlel. Asi tam, kde by to možná nevonilo, tak tam být třeba 8 hodin, to by se mi nelíbilo, anebo kde by byl jako velký rachot, někde v nějaký továrně, kde jako je prostě hodně hluku. No.
0: Ano, tak ty budeš s námi po 10, budeme se těšit a zítra probereme letní festivaly, koncerty, divadla, na jaký nezapomenete, kam se chystáte, kde jste byli.
2: Český rozhlas Sever.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Průměrná mzda v Česku je skoro o 3800 korun vyšší než před rokem. V Teplicích představí dnes školáci zpracované příběhy pamětníků. Letos zemřelo na silnicích 24 motorkářů, meziročně o 14 víc. O dopoledne ještě čekáme oblačno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, odpoledne si přidají přehánky. Teploty do 27 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3 800 korun méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. A nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Do aktuálního ročníku projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum se na Teplicku zapojili žáci ze 7 základních škol. Školáci zdokumentovali různým způsobem život zajímavých lidí z Teplic a okolí. Své práce představí veřejnosti dnes od 4 hodin v základní umělecké škole v Teplicích, kam přijdou i někteří z pamětníků, upřesňuje koordinátorka projektu Petra Plášilová.
4: Máme poměrně různorodé příběhy, máme pamětníka sametové revoluce, který tady vlastně byl u těch ekologických demonstrací, pamětnice, které vzpomínají na druhou světovou válku, potom máme osud židovského dítěte, respektive jeho rodiny.
3: Lidé v Liberci se dnes můžou seznámit s podobou připravovaného krajského dopravního terminálu. Informoval o tom mluvčí magistrátu Tomáš Tesař. V kulturně kreativním centru Linzerka začne v 18 hodin vernisáž k výstavě soutěžních návrhů. Lidé uvidí i prezentaci s vítězným architektonickým návrhem. Hlavní vlakové nádraží by se mělo změnit na terminál pro vlaky i autobusy. V jeho blízkosti pak bude parkovací dům. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, je to o 14 víc než za stejné období v loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může být zčásti i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
5: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
2: Počasí.
3: Dopoledne ještě bude oblačné až polojasné, postupně očekáváme na severu přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se od západu přidají také přehánky, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů a maxima na horách dnes do 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v České Lípě v Liberecké ulici a problémy očekávejte taky v centru Ústí nad Labem v ulici Malá Hradební, kdy osobní auto nabouralo do dopravního značení. To byly zprávy v 10 hodin, já vám přeji i dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 10 hodin k tomu 4 minuty je čas na čtvrteční dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Slavným Severočechem bude dnes už za pár minut člověk spojený hlavně s fotbalem a také několika kauzami. František Chvalovský. V křížem krajem navštívíme zámek Stekník, jeho krásné terasy a řeč bude i o starodávných růžích. Navíc představíme novou knihu Klenotnice přírody Českého středohoří, která mapuje téměř 60 přírodních rezervací a památek u nás na Severočech. A samozřejmě přidáme opět i písničky, které nestárnou. Poslechneme si v této hodině třeba Jiřího Korna, později to budou Poutníci, teď už je ale přichystaný Ondřej Hýma, Žlutý pes a Modrá je dobrá.
2: Dopolední expres

0: Jiří Korn, jeho slavný Robinson, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď už 11 minut po 10. hodině a připravený je Milan Knotek s dalším slavným Severočechem a řeč bude tentokrát o fotbale. Tím slavným Severočechem je totiž funkcionář František Chvalovský.
1: Slavní Severočeši.
2: Můžete ho vynášet do nebes nebo proklínat. František Chvalovský, který stál v 90. letech v čele českého fotbalu, opravdu nepatří mezi jednoznačné postavy. Narodil se v roce 1954 v Žatci. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudoval zahraniční obchod. Jako fotbalový brankář hrál nižší soutěže. V roce 1990 byl překvapivě zvolen do čela naší fotbalové federace. Českou republiku přivedl o několik let později do UEFA a FIFA. 6 roků zasedal v prestižním výkonném výboru UEFA. Pro český fotbal sehnal spoustu peněz od silných sponzorů. V roce 1996 byl u stříbrného úspěchu naší reprezentace na mistrovství Evropy. Jako podnikatel dovedl venkovský klub z Blšan do nejvyšší soutěže. V polovině 90. let přežil bez úhony jednodenní únos. Život se mu ale navždy změnil v únoru 2001. Policie ho před odletem národního týmu k zápasu v Makedonii zatkla přímo na letišti. Společně s několika dalšími osobami byl obviněn z úvěrového podvodu. Rozsudek padl až v roce 2011 a zněl 10 let nepodmíněně. Chvalovský se odvolal a nakonec ho zachránila Klausova amnestie. Do vězení nikdy nenastoupil. Zajímavostí je, že jeho obhájcem byl nynější poslanec Jindřich Reichl. Podle dostupných informací dnes žije František Chvalovský převážně ve Švýcarsku.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí tři nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rád.

0: Tak schválně, kolik českých zpěváků jste poznali v písničce s názvem Život je pes, jinak jí má na svědomí písničkář Pokáča, objevovala se v pokračování filmového hitu s názvem Gump. My ale teď na Českém rozhlase Sever v dopoledním expresu vyrážíme na další výlet.
1: Křížem krajem.
0: Poslední majitel zámku Stekník, švýcarský konzult Gerald Tender, přijímal v hlavním sále diplomatické návštěvy. Hlavní sál prošel kompletní rekonstrukcí a my si ho prohlédneme s redaktorkou Evou Bucharovou a kastelánkou Janou Zajíčkovou.
2: Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky.
3: Tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
2: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu tu zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
2: No. Původní zlacený servis používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope. Ta tabule byla vždycky nachystána pro 12 osob. My z důvodu prostor, místa jsme to trošku zmenšili pro 8. A je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Při vstupu do toho hlavního sálu my se přezouváme nebo obouváme. Do čeho a proč?
2: Do zámeckých papučí, protože zámecký sál má původní barokní podlahu, která je z lipového dřeva. A na lipovém dřevě je velice měkké, je všechno vidět. Takže kamínky, které by návštěvník přinesl i nechtěně na botách, by nám tady nadělali paseku. Takže všichni návštěvníci jdou do papučí. Návštěvníci, kteří mají hole, tak si je můžou vyměnit na pokladně za hole s gumovými koncovkami. Protože už se nám stalo, že se nám tady prošel návštěvník z holí, která měla kovové konce. Na podlaze máme v té lipové parketě kolečko s hrotem.
3: Máte na toho návštěvníka tady památku.
2: Ano, ten se nám tady zapsal bodcem.
0: Vypráví se smíchem kastelánka zámku Stekník Jana Zajíčková. Až si zámek projdete, dopřejte si procházku nádhernými terasovitými zahradami se stovkami rozkvetlých růží. A my už u nás teď na Českém rozhlase Severa pokračujeme s hudebním programem. Už slyšíte skupinu ABBA, jejich velký hit s názvem Dancing Queen. Stále hezké dopoledne.

0: Michal David, za malou chvíli je tady Petr Naď, máme skoro přesně 10:30, pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Vlastislav Vlačiha, Jiří Svoboda a David Surý vydali publikaci k příležitosti 50. výročí založení chráněné krajinné oblasti České středohoří. Jmenuje se Klenotnice přírody Českého středohoří a je plná nádherných fotek. Dozvíte se z ní, že na některých místech je věčně zmrzlá půda nebo prales, i o dalších zajímavých místech Českého středohoří a jeho fauně a flóře. O knize si Veronika Jaklová povídala s jedním z autorů Jiřím Svobodou.
1: Hlavním autorem je Vlastislav Vlačiha, to je odborný garant, který tedy je autorem textů, ale samozřejmě potřebovali jsme co největší jako obrazový doprovod, takže vlastně celkem se zúčastnilo 34 autorů. My tedy, já, Jiří Svoboda a kolega David Surý, tak jsme hlavní autoři tedy fotek. Ta kniha se snaží zachytit ty hlavní fenomény těch přírodních rezervací, přírodních památek, kterých je v rámci chráněného území asi kolem 60. A někteří autoři jsou zaměřený na ornitologickou faunu, jiní na brouky, motýly a každý má trošku jiný obor, takže jsme to dali dohromady. Samozřejmě ta krajina je zajímavá i z botanického hlediska, takže všechny ty hlavní fenomény jsou vlastně zastoupeny v té knize.
2: Kterou tu oblast Českého středohoří máte nejraději vy?
1: Ono to je jako těžké říci. Většinou tam, kde se zrovna jako pohybuji, tak se mi to líbí jako nejvíc, ale já teda velice rád fotografuji třeba na Bílých Stráních tady u Litoměřic, kde jsou ty orchideje, to je skutečně jako orchideová lokalita, je tam několik druhů těch orchidejí, takže tam to jako opravdu miluji a často to navštěvuji.
2: Čím je tahle ta oblast ještě zajímavá?
1: To je právě zvláštnost Českého středohoří, že ty jednotlivé chráněné lokality se často liší z hlediska toho charakteru toho biotopu. Někde je to vložně vlhká, chladná lokalita a kousek od toho je naopak prosluněná stepní lokalita, kde žijí úplně jiné druhy rostlin i živočichů.
2: Já jsem byla hodně překvapená, když jsem zjistila, že České středohoří má i svůj vlastní prales.
1: Ano, například prales na Březině, to je vlastně nedaleko Milešovky, je to tedy přírodní rezervace Březina a tam se tedy vyskytuje jediné rašeliniště v Českém středohoří a nad tím rašeliništěm pod nebeským rybníkem je krásný bukový les, prales a jsou tam tedy veteránské krásné stromy.
2: Další kuriozitou, o které jsem nevěděla, je, že v Českém středohoří je půda permafrost vlastně věčně zmrzlá a to i v tom nejparnějším létě.
1: Nejlépe to bylo tedy zdokumentováno na Plešivci pod Kamenným mořem a je to díky tomu, že tam nedochází tedy k cirkulaci vzduchu a ta kamenná drolina izoluje vlastně ten studený vzduch, který klesá směrem dolů a ta mocnost těch sutí je tak velká, že skutečně i v tom nejparnějším létě ten teplý vzduch nepronikne, aby to tam jako roztálo.
0: Říká spoluautor knihy Klenotnice přírody Českého středohoří Jiří Svoboda.
3: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.

0: Česká bluegrassová legenda, kapela Poutníci, jinak písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Jejich asi nejslavnější hit s názvem Panenka. 10 hodin 38 minut jsou připraveny v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever teď pravidelné babské rady a my tentokrát budeme grilovat, ale bez masa.
1: Babské rady.
2: Grilování už dávno není jen o mase. Vyzkoušejte grilovanou zeleninu. Skvěle se hodí paprika, cuketa, lilek, kukuřice nebo žampiony. Ty získají na grilu výraznější chuť. Může se z nich stát vydatná příloha, ale také hlavní jídlo. Velkou oblibu si získaly i sýry na grilu. Díky vysoké teplotě vytvoří křupavou kůrku a uvnitř zůstanou krásně měkké. Výbornou volbou jsou i ryby nebo mořské plody, které se připravují rychle a působí lehčeji než klasické maso. Pokud chcete grilovat brambory, doporučuje se je vždy před grilováním lehce povařit. Na grilu už jim pak bude stačit jen chvilka na opečení a nebude nezbytně nutné je balit do alobalu. Netřeba bát se ani ovoce. Ananas, broskve nebo banány po opečení skaramelizují a získají sladší chuť. A když je ještě teplé, naservírujete společně se zmrzlinou, budou vaši strávníci pět ódy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 49 minut pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Dnešní odpoledne nebo večer můžete trávit třeba na zahradě, venku je hezké počasí, u televize, anebo si vybrat některou z akcí, kterou nám teď v pravidelných typech nabídne Slávka Brádlová.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Ty dnešní pozvánky začnu ve Chřibské v kostele svatého Jiří, kde v 18.30 zahájí koncertem Chřibské kulturní léto. A čeká vás jedinečný zážitek z Mozartovy hudby v neobvyklém obsazení. Dechové trio, soprán a bariton. Muzikanti navíc vystoupí v nádherných dobových kostýmech s hereckou akcí. Rumburg oblastní muzeum zve na 17. hodinu na vernisáž výstavy fotografií Podstávkové domy, architektonický unikát Trojmezí. Fotografie zapůjčil Jiří Rosol. A pojďme do Ústí nad Labem. Oblastní muzeum tady nabízí další díl z cyklu Café Nobel. Nedokončená stavba pevnosti Vyšehrad. Je to další přátelské setkání s vědou a dnes tedy na dané téma bude přednášet Jiří Hofmann. Začátek je v 17 hodin. Varnsdorf, městské divadlo a 28. ročník otevřeného celostátního festivalu scénického tance Tanambure. Je to přehlídka nejlepších choreografií souborů z celého Česka. Začátek Tanambure je v 17 hodin, ale festival pokračuje až do 7. června. A závěr dnešních pozvánek bude patřit hudbě. Česká Kamenice dnes zahajuje festival Kamenice a dnes v 19 hodin vystoupí skupina Birds and Friends, ve 20.45 naváže latinskoamerická smršť Condurango s Bárou Hrzánovou a ve 22.15 to uzavře moderní klasika Antonín Dvořák by Space Crew. A hudba bude znít také v lesoparku Osmička v Lovosicích. V 18 hodin tam zahajují Hašmar Country. Dnes to bude Hašmarovská hospoda a uslyšíte kapely třeba Sebranci, Last Cafe, Karavana a další. Oba tyto festivaly, jak v České Kamenici, tak v Lovosicích, potrvají až do 6. června. Cokoliv si vyberete, hezky se bavte, přeje Slávka Brádlová.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Pyrotechnici zlikvidovali starou leteckou pumu v dole Bílina. Kriminalisti stíhají 12 lidí a dvě firmy za kuplířství na Jižní Moravě. Španělsko posílí ochranu kvůli návštěvě papeže. Dnešek bude oblačný až polojasný, bouřky ojediněle a odpoledne se přidají přehánky. Teploty do 27 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy s Janou Moravcovou. Řidič těžebního stroje našel před několika dny při odkrývce v dole Bílina nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války. Dnes o tom informoval mluvčí krajské policie Václav Krieger. Policejní pyrotechnici munici převezli ve speciálním přepravním boxu k likvidaci do Ralska.
4: Nevybuchlou leteckou bombu objevil strojník na dopravním pásu těžebního stroje. Všech 16 zaměstnanců se okamžitě evakuovalo, policisti stanovili perimetr na 1 kilometr. Vyrozuměli i blízké letiště. Puma měřila 120 cm. A vážila 500 liber, tedy téměř 230 kg. Měla dva aktivní zapalovače. Tepličtí pyrotechnici oba odstranili. Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Na parkánu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích dnes kurátoři představí díla sochařky Josefíny Jonášové. Instalace s názvem Pax Fragilis vtáhne návštěvníky do světa fantazie a sdílených prožitků i obecně sdílených lidských zkušeností.
5: Autorka ve svých dílech pracuje s metaforou, asociací i narušováním zažitých způsobů, jak vnímáme svět kolem nás. Speciálně pro tuto výstavu připravila Josefína Jonášová dvě zcela nová díla, která doplní sochy z dřívějších let. Výstava potrvá do 27. září. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělku oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytu s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Na internetu pak inzerovaly jejich sexuální služby, včetně nahý fotografií, i od nich vybírali část výdělků. Bezpečnost při návštěvě papeže Lva 14. ve Španělsku bude zajišťovat přes 15 000 příslušníků národní policie a několik tisíc policistů z dalších sborů. Informoval o tom deník El País. Bude to největší policejní nasazení v novodobé historii země. Lev 14. návštěvu zahájí v sobotu 6. června.
2: Počasí.
3: Dnešek bude oblačný až polojasný, odpoledne bude postupně oblačnosti přibývat a čekáme postupně taky přehánky, bouřky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty dnes 24 až 27 stupňů, maxima na horách 18 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V obci Sněžník nedaleko Jílového na Děčínsku čekejte nehodu dvou osobních aut, na místě vyšetřuje policie České republiky a problémy po střetu dvou osobních aut čekejte taky v Masarykově ulici v Litoměřicích. Aktuálně je tam taky silný provoz a vy projedete se zvýšenou opatrností. To byly zprávy v 11 hodin, já vám přeji dál pěkný čtvrtek s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Chvíli po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Sever a teď už je za malou chvíli čas na dnešního hosta dopoledního expresu. Jedno z prvních domácích zvířat, které pořizujeme dětem, může být morče. Jak se o něj správně starat, na co si dát pozor a kde ho koupit, to nám za moment prozradí dnešní host dopoledního expresu Lenka Jeřábková z chovatelské stanice Albis.
2: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jako domácího mazlíčka máme většinou doma kočku nebo psa. Pro někoho to ale může být i had nebo třeba leguán. Nenáročné je morče, které většinou pořizujeme dětem jako takového prvního chlupatého mazlíka. Navíc se nám blíží konec školního roku, tak třeba i jako dárek za dobré vysvědčení. Ale i morče samozřejmě vyžaduje pravidelné krmení, čištění prostoru, ve kterém žije. Nejen to probereme s dnešním hostem dopoledního expresu Lenkou Jiřábkovou z chovatelské stanice Albis. Já vás vítám opět ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Hezké dopoledne. A připomenu také linku k nám do studia pro vaše dotazy, pokud by vás cokoliv napadlo, 475 212 212 anebo e-mail host@sever.rozhlas.cz. První otázka, jak náročné morče na chov je, jak starým dětem nebo spíš malým dětem ho můžeme doporučit?
2: Já myslím, že morče je skvělá volba, jak se říká, poměr cena výkon, protože morče je skvělý společník, splní vlastně všechny ty první představy, které asi o domácím mazlíčkovi máme, čili že to bude někdo, koho si budeme moc pomazlit, s kým si budeme, nebudeme si s ním připadat sami, tak to je vlastně to morčátko a zároveň není tam ta potřeba třeba několikrát denně venčit a podobně, protože morče má svůj domeček, svoji ubikaci. Takže tohle je, myslím, skvělá volba jako první zvířátko a myslím si, že, nebo takhle, z našich zkušeností, když třeba si k nám chodili noví majitelé pro morčátka s dětmi, kterým bylo třeba i kolem 2 let, tak vlastně ve chvíli, kdy vy to dítě naučíte, jak správně to morčátko chytnout, tak myslím si, že klidně i pro ty 2leté děti to vlastně je potom skvělý parťák. Samozřejmě pod dohledem rodičů, aby děti nevymysleli něco, co by se morčátku nelíbilo, ale určitě je to dobrá volba.
1: Kde morče koupit?
2: To jsou různé možnosti. Samozřejmě asi nejdostupnější v dnešní době je zajít do nějakého Zverimexu, do nějaké prodejny chovatelských potřeb. Zpravidla tam mívají i morčátka. Přiznám se, že s tím za posledních asi 15-20 let nemám moc zkušeností, čili mám ty zkušenosti jenom s tou, řekněme, už skoro historickou dobou, takže věřím, že za ten uplynulý čas pokročila i úroveň, řekněme, toho prodeje živých zvířat v těchto obchodech. Ale co já samozřejmě jakožto chovatel musím doporučit, tak to je najít si nějakou chovatelskou stanici, která chová právě ta morčátka, která se nám třeba nejvíc líbí, třeba dlouhosrstá nebo naopak bezsrstá plemena. A tam se nějak domluvit, aby až budou mít odchovy, tak jestli by bylo možné právě nějaké od nich pořídit.
1: Ať už kupujeme kdekoliv, máme si dát pozor, dá se nějak vypozorovat, že morče třeba nějak nemocné, apatické a tak dále?
2: Určitě. Morče je vlastně takové živé a veselé zvířátko, když to tak řeknu. Takže ono přesně takhle by se mělo jevit. Samozřejmě ve chvíli, kdy přijdeme třeba do toho Zverexu a to morče je tam v tom výběhu samo, že tam není žádný parťák, tak zrovna veselé a poskakující nemusí být. Zpravidla ta morčata, která jsou chována samostatně, tak spíš tak jako jenom posedávají, skrývají se, protože tam je taková jakoby nejistota. Nemají za sebou prostě tu partu, která by jim dělala tu společnost. Takže určitě morče by mělo být takové jako na pohled dobře vypadající. Je dobré se podívat, jestli nemá někde vypadanou srst. To by mohlo být ze stresu nějaký kožní onemocnění, který samozřejmě ve většině případů je velmi jednoduše léčitelný, ale samozřejmě nechceme si asi pravděpodobně přivést zvířátko, se kterým budeme muset hned na veterinu. Takže je dobré zkontrolovat tu srst, očička by měla být hezky lesklá jako korálky, neměl by z nich téct, stejně tak čumáček, zoubky. Někdy se stane, že si morčátko některé z těch svých řezáků zlomí, to se někdy prostě stane, ale měly by tam být krásné 2 bílé zoubky vidět, 2 horní, 2 dolní. Myslím si, že...
1: Jak jim připravit prostor, kde bude morče žít, tak na to se budu ptát hned po písničce a já připomenu vaši linku, nebo linku pro vás 475 212 212, pokud by vás kolem morčat cokoliv zajímalo.
3: Český rozhlas Sever, písnička.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever dnes probíráme takové milé, chlupaté, příjemné téma, a to morčátka. Hostem je Elenka Jeřábková z chovatelské stanice Albis. My jsme se od koupy teď dostali k tomu, kde morče by mělo žít, jak by měl vypadat takový prostor pro morče.
2: Tak, já asi začnu ještě o trošku někde jinde, na to jste se neptal, ale já to musím říct, protože morče je nejlepší chovat minimálně ve dvou. To znamená, že je potřeba počítat s tím, abychom měli dostatečný prostor i pro ta dvě morčátka. Čili ideálním případě, když máme možnost někam umístit klec, která má aspoň 100x50 cm, tak je to perfektní, protože se nám tam vejdou krásně ta dvě morčátka, která rozhodně společně budou víc spokojená, než kdyby bylo každé zvlášť. A nebo kdyby byly o samotě. Takže už jsem to řekla, je to tedy ta klec nějaká v ideálním případě, která má jakby pevnou podlážku, protože morčátka samozřejmě potřebují mít nějakou podestýlku, což jsou zpravidla piliny. A v dnešní době už není problém sehnat i bezprašné piliny, protože přece jenom některé, které jsou hodně jemné, tak můžou způsobovat právě podráždění očí, ale ty velké piliny zpravidla jsou ideální. Ale zároveň morčátka ráda běhají v té kleci, to znamená, proto říkám tu pevnou podlážku, protože jinak bychom ty piliny měli úplně všude. I takhle je potřeba počítat s tím, je dobré mít tu klec někde, kde kolem se dá snadno něco smést, něco tedy piliny. To je vlastně asi tak to nejdůležitější. No. Samozřejmě, když nemáme možnost mít nějakou takovouhle klec, tak, ale to je naopak vlastně pro to morčátko taky fajn. Třeba vyrobit nějakou skříňku dřevěnou s plexisklem. I tohle je skvělé. My tomu říkáme morčárny a vlastně v takové morčárně je to morčátko taky spokojené.
1: Mm-hmm. Teď se vrátím k té větě, že by morčátka měla být ve dvou, že jsou veselější, šťastnější. Jako rodič jsem se přesně tady na to nechal nachytat, tak jsme jedno morčátko dostalo od příbuzné. Mělo to být údajně samice, takže ve Sperexmu jsme koupili další samici a po pár týdnech najednou bylo jedno z morčat takové velké, tlusté, a pak tam byly čtyři malá morčátka. My jsme je chovali venku u baráku a zrovna shodou okolností do toho byly teploty venku kolem -7. Oni si tam vytvořili asi 4-5 stupňů, a tak už teďko k mé otázce. Dají se chovat morčata venku i přes zimu?
2: Určitě, určitě. My úplně venkovní chov nemáme, máme částečně venkovní chov. Na zimu dáváme ta morčátka do prostoru, kde utržujeme pořád tak nějak jakoby nad nulou. Samozřejmě, když je možnost mít třeba tu králíkárnu, morčárnu někde přímo u baráku, kde ten počítám, že třeba ty stěny přeci jenom trošičku hřejou, nebo je tam snadno se tam udělá nějaké takové lepší mikroklima a přesně ty morčátka si to tam dokážou zahřát, dáme jim tam potom třeba seno, do kterého vlastně oni si jakoby můžou vyhloubit takový tunely, to jsme pozorovali, když jsme dali hromadu sena, tak morčata vlastně si v tom udělali takový chodbičky, tak určitě je to možný.
1: Já jsem třeba ještě taková zkušenost z internetu, tak jsem jim zateplil ten vnitřní kotec, ve kterém byly polystyrenem, trošku jsem jim zmenšil prostor, ale bylo vidět podle teploměru, který jsem tam dal, že to takhle fungovalo. Pojďme k jídlu. Jak krmit, jak často, čím?
2: Tak, morčátko, a to je důležitý, musí mít pořád přístup k jídlu. Morčátko má takové trávení, že prostě pořád v tom trávicím traktu musí být nějaká potrava, protože jinak už tam může docházet k nějaké nerovnováze. To znamená, že v ideálním případě, aby morče pořád v tom svém obydlí mělo přístup k senu a k vodě. My krmíme tak, máme to už takhle navykle už x let, že dáváme vždycky večer seno, ráno doplňujeme granulky a pak podle toho, kolik toho ty jednotlivý morčátka zbaštějí, tak samozřejmě to přizpůsobujeme, protože zase morčátka právě tím, jak jsou navyklá pořád něco baštit a musí pořád něco baštit, tak se může stát, že když jim naplníme mističku vždycky, když bude prázdná, tak nám morčátko bude tloustnout.
1: Mm-hmm. Jak jim můžeme třeba přilepšit nějaký salátek a tak dále?
2: Určitě, určitě. Když jsme zmínili ty králíkárny nebo venkovní chov, tak když máme třeba možnost, máme zahradu zatravněnou, tak výborné je dát morčátko takhle na tu pastvu, protože ono vlastně, ta trhava je jakoby úplně ta nejpřirozenější část nebo součást jejich potravy a většina morčat to tedy samozřejmě preferuje a když jim dáte na tu trávu i nějakou jinou potravu, tak stejnak tak ta tráva většinou vítězí.
1: Morčata dnes probíráme s Lenkou Jiřábkovou z chovatelské stanice Albis. Dostaneme se za malou chvíli i k tomu, která pohlaví se snesou, která naopak ne. A vy můžete volat k nám do studia pro vaše dotazy. 475 212 212.
3: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Chov morčat, to je dnešní téma pro našeho hosta Lenku Jeřábkovou z chovatelské stanice Albis. Už jsme probrali, kde morčata koupit, jaké zázemí pro ně připravit a udělat. Už jsme mluvili i o tom, že jsou veselější, když jich je víc samozřejmě, tak je to logické, ale ono to tam není tak jednoduché s těmi pohlavími. Která pohlaví se snesou, která by mohla bojovat?
2: Tak, obecně se říká, že tedy samičky se vám snesou lépe než samečci. My máme tu zkušenost trošku jinou, nebo spíš to upřesním. U těch holek většinou je to soužití v klidu, ale je pravda, že holky prostě každých 14 dní se jim tak jako vychylují ty hormony, to znamená, že oni se můžou klidně i každých 14 dní začít prohánět a vyřizovat si tam, která z nich zrovna bude šéfovat. Protože i když je to skupina, nebo vlastně i když to jsou jenom dvě morčátka, tak prostě jedno musí být ten šéf. Takže holky si to tam třeba takhle každou chvíli vyřizují, vždycky se trošku proženou a je prostě potřeba s tím počítat. A u těch kluků zase na druhou stranu, tam samozřejmě, když dojde potom na nějakou potyčku, tak občas i teče ta krev, ale kdy se to stává? Stává se to ve chvíli, kdy třeba k chovnému samci dáte jiného chovného samce. Oni v tu chvíli vlastně začnou, i když tam žádná samička není, tak oni začnou jakoby bojovat o tu samičku. Ve chvíli, kdy třeba i k chovnému samci dáte mládě, mladýho kluka, tak se vůbec nic neděje. A my jsme naopak jako nejhezčí soužití, který jsme mívali, tak třeba bylo právě mezi klukama, čili třeba taťka, a k němu jsme pak dali syna, ten syn u nás zůstával, takže vlastně než šel potom zase on, než se stal chovným samcem, tak byli spolu a vlastně to soužití za nás bylo pěkný. Samozřejmě je potřeba tam dodržovat nějaká ta pravidla. Možná je lepší, když se rozhodneme třeba mít dva kluky, tak se poradit s nějakým chovatelem, který nám právě řekne ta úskalí, která mohou nastat. Čili samozřejmě ideální je, když máme třeba dva brášky malí a ty jsou spolu a vlastně jsou jenom spolu. Mm-hmm. Už jim tam nedáváme, jako už je nekamarádíme s žádnýma jinýma morčátkama, třeba je tady někdo přišel a má tady Františka nebo Pepinku, tak dáme dohromady, ne, to už by pak nedělalo dobrotu.
1: Ale a teďko se dostáváme k tomu, dá se obzvlášť u malých morčat poznat pohlaví?
2: Vlastně je to relativně jednoduché, určitě jsou na to na internetu spousta obrázků, ale já se musím i sama přiznat, že u nás ten, kdo bezpečně pozná pohlaví čerstvě narozených miminek, je můj manžel a ten opravdu, ten na toto oko má a vlastně se mu asi nikdy nestalo, že by se vysloveně splet, někdy si třeba nebyl jistý, čili protože ono u těch čerstvě narozených miminek to je ještě těžší než u těch větších. Samozřejmě potom, když už máte dospělý zvířátko, tak už toho kluka od holky poznáte, řekla bych, jako na první dobrou, protože tam už ty pohlavní orgány jsou tak hezky vyvinuté, že už to pozná i naprostý laik. Ale samozřejmě u těch menších je to jakoby složitější, ale poznat se to dá a opět zase, když si člověk není jistý, tak není nic jednoduššího, než si najít nějakého chovatele v blízkosti a zkusit se přesně domluvit se, jestli by se na to zvířátko podíval.
1: Jestli existují mezi morčatami nějací šampioni, jestli jsou i soutěže, na to se budu ptát hned pro písničce a pro vás ale poslední příležitost také se na tématu kolem morčat na cokoliv zeptat našního hosta 475 212 212.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: My jsme s naším dnešním hostem Lenkou Jeřábkovou z chovatelské stanice Albis řešíme morčata, to je důležité také říct. Řešili jsme před malou chvíli i pohlaví a já se přiznám, když už jsem o té zkušenosti své mluvil, když jsme mysleli, že máme dvě samice a pak z toho byly čtyři krásná mláďátka, tak mě až překvapilo, když jsem to trošku studoval, protože jsem se lék. Za jak dlouho jsou samice schopné znovu otěhotnit, ale i u těch mláďat, za jak dlouho jsou schopné mít, zapadnout do březí a tak dále. Jak to je?
2: No, je to čím menší zvířátko, tím vlastně rychlejší ten reprodukční cyklus. To znamená, že opravdu u těch samiček, které třeba vám právě porodili, tak ty snad můžou zabřeznout prakticky ten den od několika hodin po tom porodu. A u těch mláďat tam se říká, že kluci klidně už kolem 3 týdnů můžou dosáhnout té pohlavní dospělosti. U holek je to trošičku díl, tam je to minimálně ten měsíc, ale řekla bych, že asi nejvíc závisí na té hmotnosti, vlastně jak vám to morčátko narůstá. Že samozřejmě, když se vám třeba narodili ta 4 morčátka, počítám, že každé mělo třeba tak kolem 70 gramů, tak je to něco jiného, než když se vám narodí jedináček a ten má třeba 140 gramů. Vlastně je dvojnásobný to morčátko, takže ono už je takový prostě rychlejší a už má trošku náskok. Pak ještě možná jenom zmíním a pro posluchače, kteří se ještě s morčaty nesetkali, takže když se vám narodí morčátko, tak to se vám vlastně narodí zmenšenina rodiče. Čili vám přesně jak vy jste tam přišel, tak jste tam viděl 2 velké chlupaté koule a k tomu 4 malé chlupaté koule, které tam chodily, koukaly, kvíkaly, ochutnávaly. Prostě ta zvířátka jsou vlastně od prvního okamžiku plně vyvinutá a vlastně tu musí přijímat mateřské mléko, ale ochutnávají prakticky od prvního dne.
1: Pojďme se podívat, pokud bychom tomu propadli. Jsou nějaké třeba i šlechtěné druhy, jsou soutěže, jsou nějací šampioni morčecí?
2: Určitě. Třeba naše chovatelská stanice, ta se vždycky zabývala, nejdřív jsme se tedy zabývali hladkými morčaty nebo hladkosrstými morčaty ve světlých barevných řadách nebo ve světlé barevné řadě. Pak jsme přešli na anglické krestery, což je hladké morčátko, které má uprostřed hlavičky vírek, přesně jeden, takže když si představíme rozetu, tak je to většinou asi posluchači budou znát, tak vlastně představte si, že by to morčátko bylo celé hladké a právě ten jeden vírek té rozety byl uprostřed hlavičky, vlastně mezi ouškama. No, takže těch plemen je spousta, jak jsem už zmínila, jsou to krátkosrstá, dlouhosrstá plemena, jsou to bezsrstá plemena a každé má svůj předepsaný standard i co se týče barvy, to znamená, že musí mít nejenom určitou kvalitu té srsti, ale i ta barva musí odpovídat právě tomu standardu. Když jsou to více barevná morčata, tak to musí být dobře ohraničené barvy se správným poměrem. Je to takový trošičku možná věda a samozřejmě potom ta morčata mezi sebou i soutěží, které je to nejkrásnější, takže těch soutěží je potom spousta. Můžete si takhle vyjezdit titul šampiona. My jsme taky měli pár šampionů. Podle toho potom se hodnotí i chovatelské stanice. My už nejezdíme na výstavy, ale vyjezdili jsme si titul stříbrné chovatelské stanice, čili už jsme jich jako měli dost těch šampionů. No, ale je to potom už je to takový vlastně hodně časově náročný koníček.
1: Já bych to tím uzavřel, bohužel tlačí nás čas, asi by se dalo o morčatech mluvit ještě dál a dál. Hostem dnes ve studiu Českého rozhlasu Sever Lenka Jeřábková z chovatelské stanice Albis. Děkujeme za vaše zkušenosti, rady a třeba někdy příště opět ve vysílání naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Marta Kubišová, její depeše, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 11 hodin 42 minut. Další informace nám teď přináší náš regionální stopař.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: V Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze právě slavnostně vyhlašují laureáty dětského činu roku 2026. Už 21 let takto veřejně oceňují hrdinské skutky dětí. Ve dvou z devíti kategorií převezmou cenu děti z Ústeckého kraje a jejich příběhy už přináší do vysílání náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. V kategorii pomoc přírodě, v hlasování veřejnosti a pak i u odborné komise nejvíc zaujal příběh 11-leté Beaty Zelenkové z Bíliny. S rodiči a s mladším bráškou tráví hodně času v chatě na zahrádce, kde také přespávají. O prázdninách jednou v noci probudili děti zvláštní zvuky. Objevili pro ně neobvyklé zvíře, které později identifikovali jako plcha. Na doporučení záchranné stanice se jim podařilo odchytit do pasti dvě zvířata a odnést je daleko od města, do listnatého lesa, kde se běžně plch velký vyskytuje.
0: Druhým oceněným z Ústecka je dokonce celý kolektiv. Je to tak?
2: Ano, v kategorii kolektivní pomoc získali ocenění žáci z 2. A z gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad Labem. Začalo to myšlenkou, kdy si chtěli ověřit, že kousek upečeného koláče může někomu změnit život. A tak společně uspořádali dobročinný bufet. Při něm se jim podařilo vybrat 10 000 korun. Peníze věnovali azylovému domu pro matky v nouzi na pořízení základních hygienických potřeb pro nově příchozí rodiny a na částečné financování volnočasových aktivit. A tím zajistili trochu radosti traumatizovaným dětem.
0: Robine, v jakých dalších kategoriích se cena uděluje?
2: Vedle těch základních kategorií se uděluje několik speciálních cen. Kategorií je celkem 9 a každá z nich má svého patrona. Jsou to například dobrý nápad, pomoc starším lidem, pomoc na netu, pomoc pro duši nebo pomoc ostatním. Letos novou kategorií je záchrana života a letos také poprvé ve 20-leté historii ocenění se slavnostního předávání účastní prezident republiky Petr Pavel.
0: Zjistil náš regionální stopař Robin Rery. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Přesně za 9 minut už tady máme pravé poledne. Já jsem ještě v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever nepopřál Daliborům dnešnímu svátku všechno nejlepší. No a protože se blíží 12. tak popřeji i dobrou chuť k obědu. No a proč si občas nedopřát k obědu také něco sladkého. Další recept teď pro nás má před koncem dnešního dopoledního expresu Slávka Brádlová.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Kynuté knedlíky s hruškami a tvarohovým přelivem. Tak začínáme přípravou těsta. Budeme potřebovat 500 gramů hrubé mouky, 200 ml mléka, půl kostičky droždí, jedno vajíčko, jednu lžičku cukru, špetku soli, no a někdo přidává i lžíci oleje. Pak budeme potřebovat samozřejmě hrušky, když to mají být kynuté knedlíky s hruškami, případně i mletou skořici, a na tvarohový přeliv si připravíme 200 gramů polotučného nebo tučného měkkého tvarohu, 2 nebo 3 lžíce jogurtu a cukr moučku podle chuti. Do mísy prosejeme mouku, uděláme do ní malý důlek, nadrobíme tam droždí, přidáme trošku cukru a přilijeme trochu vlažného mléka. Jemně v důlku zamícháme, poprášíme moukou a necháme v klidu vzejít kvásek. Pak zbytkem mléka, ve kterém jsme rozkvedlali vejce se špetkou soli, zaděláme hladké těsto a necháme v teple pod utěrkou kynout. Stačí třeba půl hodinky nebo 40 minut. Knedlíky dokynou ještě před a při vaření. Vykynuté těsto pak rozválíme na pomoučeném válu, vykrájíme kolečka, velikost řídíme podle velikosti ovoce. Plníme oloupanými a na malé kostičky nakrájenými hruškami, které

0: Čeliv připravíme ušleháním tvarohu s jogurtem, přisladíme cukrem moučkou podle chuti a knedlíky na talíři tím přelijeme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Letos zemřelo na silnicích 24 motorkářů, meziročně o 14 víc. Skončila stavba nové autobusové zastávky u liberecké nemocnice, v provozu ale zatím není. Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců, jsou podle ní neopodstatněné. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů. Je to o 14 víc než za stejné období loňského roku. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může být z části i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
2: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
0: Technické služby v Liberci dokončily a předaly novou autobusovou zastávku u krajské nemocnice. Před uvedením do provozu jí ale ještě čeká kolaudace. Zastávka měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu převzali technické služby. Proti původní firmě vede město sankční řízení, říká to náměstek primátora v Liberci Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Po odferezování ty spodní vrstvy původního zhotovitele byly opravdu špatně udělaný. Nově už je tam vlastně asfalt a podkladní vrstvy tak, jak mají být, a mělo by to vydržet i těžší zátěž.
0: O termínu znovu zprovoznění zastávky se cestující dozví z informačních cedulí. Vedoucí úřadu české vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů, podle ní jsou neopodstatněné. Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převádění lidskoprávních agend na jednotlivá ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují také stávku. Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící na západě Ukrajiny u maďarských a slovenských hranic. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem. Bývalá vláda Viktora Orbána po Ukrajině dlouhodobě požadovala například širší využívání maďarštiny ve školách i ve veřejném životě. Podle Maďara právě to nová dohoda zajistí. Maďarský premiér označil dohodu za průlom, který by mohl i odblokovat další posun Ukrajiny na cestě do Evropské unie.
1: Počasí.
0: Přes odpoledne čekáme postupné snižování oblačnosti, večer od západu přehánky a ojediněle bouřky. Teploty dnes do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V křižovatce u Sněžníku na Děčínsku omezuje provoz nehoda dvou osobních aut. S kyvadlovým provozem a možným zdržením počítejte v centru Ústí nad Labem v ulici Tovární. Dělníci tam opravují povrch vozovky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly čtvrteční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína, přála si Valdemara Matušku a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Písničku posílá sobě, manželovi, celé rodině a taky všem posluchačům.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Tohle byl Valdemar Matuška, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A k nám do studia se dovolala paní Milada z Varnsdorfu. Hezké odpoledne.
1: Odpoledne.
0: Budou to Grošáci a Nebeský lístek. Paní Milado, pro koho písnička bude?
1: Bude to pro mou kamarádku Olinku, pro Pohodu. Hezký den.
0: Tak jo, hezký den přejeme i vám z Českého rozhlasu Sever. Díky za zavolání a naslyšenou.
1: Hledanou.

Krošáci a nebeský lístek. 12 hodin a 20 minut. K tomu my pokračujeme v písničkách na přání. A k nám do studia se úplně poprvé dovolala i paní Jana z Mostu. Přála si nějakou hezkou písničku, tak jsme vybrali Pavla Nováka a Nádherná láska. Paní Jana mi bohužel nevydržela na lince, tak písničku věnuju paní Janě a všem posluchačům.

0: Pavel Novák a jeho nádherná láska. Tady je Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhají písničky Nepřání. A další, kdo čeká na linci, je pan Zdeněk z Meziboří. Pane Zdenku, hezké odpoledne.
1: Zdravím Rádio Sever a všechny posluchače. Vybrali jsme spolu, myslím, hezkou písničku a necháme ji jako překvapení.
0: Dobře.
1: A bude to pro všechny kamarádky, kamarády, pro vás do rádia a pro všechny, co mají rádi Rádio Sever.
0: Pane Zdenku, písničku posílám i vám. Díky za zavolání a hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Děkuju a naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Ivone Přenosilová a Boty proti lásce. 12:28 k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání. Tady je další, ale tentokrát z vašeho e-mailu. A dobrý den, dnes vzpomíná moje maminka Jaroslava na svou maturitu, kterou absolvovala v roce 1973 na obchodní akademii v pražských Holešovicích. Svým bývalým spolužákům posílám písničku Jaromíra Majera Jsme děti slunce, jakož i všem ostatním posluchačům a vám do rádia. Posílá to Jarka, maturantka z roku 1973 a její dcera Silva, to byla maturantka z roku 2002 z Prahy.

Jsme děti slunce, zpíval Jaromír Majer. A tady je další písnička na přání na Českém rozhlase Sever. Zdravím vás a prosím, zahrajte písničku pro Dominiku a maminku Jarku, Marušku z Chomutova, Marušku ze Šestajovic, Álu a Petra, Milenku z Českého ráje, Ivetku z České Lípy, Helču z Litvínova, taky Kristu Fischerovou a bude to písnička Toma Jonese Green Green Grass of Home. Posílá to paní Marcelka z Neštěmic.

0: Tohle byl Tom Jones a před námi je další písnička na přání na Českém rozhlase Sever, ale tu už na naší lince 475 212 212 vybírá paní Věrka ze Štětí. Hezké odpoledne.
1: Já vás zdravím, Renátko, tu písničku krásnou posílám paní Vlastě Adamcový, že dneska slaví krásný 94. narození ze Severní Tarasy a pan doktor Sláma starší, tak jim přeju hodně, hodně zdravíčka a štěstí v osobním životě.
0: Dobře. Vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever, jenom doplním, že to je opravdu malý hudební dárek v podání Petra Koláře. Ještě že tě lásko mám. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, Renatko.

Petr Kolář a Ještě, že tě lásko máme. My pokračujeme v písničkách na přání, ale teď už znovu vaše e-maily na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlacké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme za písničku a přejeme vám do studia a všem posluchačům krásný den. Posílá to Míša a Marťas.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí tři nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

Tohle byl Chris Norman a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Každý den, ale mezi 12. a 1. hrajeme písničky na přání. Tady je další z nich, tentokrát z vašich SMSek na čísle 91104. Daniela Hůlku, Déšť, vůz a pláč pro všechny od paní Emy.

ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

napsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

Daniel Hůlka, jeho Déšť, vůz a pláč. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho polední hodinové písničky na přání. Máme 12 hodin a 53 minut k tomu, čas nám letí jako voda, tak pojďme ještě na tu jednu poslední z vašich SMSek. Skupinu Buty a Trumpeta, je to Vzpomínka na rodiče. Děkuje David.

0: Skupina Buty a jejich trumpeta a bohužel poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině, ale vůbec nic se neděje, protože ty další budou na Českém rozhlase Sever opět po 18. a už teď se těší můj kolega Miroslav Tartárek. František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech. S nimi bude ve studiu přesně v jednu hodinu. Do té jedné hodiny vám posílám ještě Vaška Neckáře. A Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Paliva v Česku oproti minulému týdnu zlevnila, benzín téměř o 2 koruny. Ministr školství začal jednat s rektory o změnách ve vysokém školství. Historii městské hromadné dopravy na Mostecku připomíná výstava v oblastním muzeu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Paliva v Česku výrazně zlevnila, vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává průměrně za 41 korun a 23 haléřů. Je to o korunu a 77 haléřů méně než před týdnem. Nafta také zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů. Do konce května bude maximální ceny paliv regulovat vláda. V Ústeckém kraji se litr benzínu Natural 5 aktuálně u čerpacích stanic prodává ještě levněji za 40 korun a 78 haléřů. Před týdnem byl bezmála o 2 koruny dražší. Podobně v týdnu zlevnila nafta. Za litr teď řidiči v regionu platí průměrně 38 korun a 2 haléře. Ceny jsou v obou případech nejnižší v Česku. Oblastní muzeum a galerie v Mostě nabízí výstavu k výročí 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Otevřená je do konce srpna. Zájemci uvidí předměty z archivu dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, jako třeba historické fotografie, dobové artefakty a unikátní filmové projekce. Více řekla mluvčí dopravce Hana Syrová.
2: Dopravní podnik přispěl především historickými dokumenty, něco málo fotografiemi a historickými jízdenkami, historickými strojky, které vlastně máme v dopravním podniku uchovány, ale převážnou většinu dodal pan Kříž.
0: Součástí výstavy je i soukromá sbírka Petra Kříže, který o městské dopravě na Mostecku vydal v loňském roce knihu. Oprava 3 historických domů u vodního hradu Lipí v České Lípě bude stát 75 milionů korun. Soutěž na obnovu domů vyhrála společnost CL Evans. Po rekonstrukci v nich bude nová pobočka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj tam budou mimo jiné i expozice představující šlechtický rod Berků nebo historii potisku textilu.
3: To jsou vlastně zbytky staré České Lípy, které přežily tady v té části města a sanaci někde v 80. letech, kdy se soudruzi rozhodli, že Českou Lípu vylepší pro zaměstnance uranového průmyslu. A já jsem rád, že ty objekty budou přístupné a že přivedou do muzea nějaké další nové návštěvníky.
0: Česká konference rektorů začala popolední jednat o připravované reformě vysokého školství. Nový vysokoškolský zákon teď chystá ministerstvo. Rektoři ale nesouhlasí třeba se vznikem univerzitních rad, které podle nich omezí akademickou samosprávu. Rady by totiž místo akademických senátů měly volit právě nové šéfy vysokých škol a některé členy rad má přitom nově vybírat ministerstvo.
1: Počasí.
0: Čekáme postupné přibývání oblačnosti, k večeru čekejte ojedinělé přehánky. Teploty dnes do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici mezi Bechlínem a Krapčicemi na Litoměřicku policie řeší nehodu autobusu a dodávky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si relí a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Moc děkuji, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host zavítala dnes rodečka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní
1: pravda.
0: Byste nebyla herečkou?
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, vys Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala v pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, který se určitě taky měl bavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že už to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má co dočinění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná. Mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu. Je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí. Naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat. Takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu. To je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo. Že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Mm-hmm. Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je zvolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Vlastně teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobnej živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení, teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman, takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duši dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevíde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střed. A nikdo vás to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím člověk
1: nedá,
0: musí
1: no.
0: Projít.
1: Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda, takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu, protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remcali, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mi to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Pikr vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tady odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurs probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože, já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jeli jsem úplně jako raní ptáci. Říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byly za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk, který
1: si vybírá, je oblečený tak. Zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm-hmm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. Říkám, ne, není tomu tak. Takže teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větuji.
0: Ta otázka zněla vlastně, že tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám? Mm-hmm.
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na to je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Mm-hmm. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Mm-hmm. Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. Najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. No.
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo i zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok. A jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek. A je to fakt moc krásný, povznášející koncert. Takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující. To je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy, milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to... Já jako miluju vážnou hudbu. Já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku. A vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě. Ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta a vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že ano, myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80! A jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti?
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý a každý, kdo to říká,

0: častý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým tři čtvrtě roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukan, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
1: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kastareky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
0: Moc děkuji za pozvání.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Pyrotechnici museli zlikvidovat starou leteckou pumu v dole Bílina. Litoměřický archív vystaví jedinečná kartografická díla zapsaná v UNESCO. Sněmovna schválila znovu zavedení EET, zákonnou normu čeká druhé čtení. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Řidič těžebního stroje našel před několika dny při odkrývce v dole Bílina nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války. Dnes o tom informoval mluvčí krajské policie Václav Krieger. Policejní pyrotechnici munici převezli ve speciálním přepravním boxu k likvidaci do Ralska.
2: Nevybuchlou leteckou bombu objevil strojník na dopravním pásu těžebního stroje. Všech 16 zaměstnanců se okamžitě evakuovalo, policisti stanovili perimetr na 1 kilometr. Vyrozuměli i blízké letiště. Puma měřila 120 cm a vážila 500 liber, tedy téměř 230 kg. Měla dva aktivní zapalovače, tepličtí pyrotechnici oba odstranili. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Státní oblastní archiv v Litoměřicích dnes v rámci Mezinárodního dne archivů veřejnosti představí novou výstavu. Zájemci uvidí mapy a dokumenty z let 1727 až 1728, které byly loni zapsané na seznam paměti světa UNESCO.
3: Archiváři vystaví například originály plánů z Chomutovska. Panelová výstava zapůjčená od Národního archivu pak návštěvníky seznámí se vznikem, významem i s různým kartografickým zpracováním plánů. Výstava bude v prostorách archivu k vidění do 24. června. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Ode dneška se mění podoba dopravních omezení v Českolipské ulici Děčínská. Rekonstrukce se přesouvá do úseku mezi ulicí Antonína Sovy a železniční přejezd a do Sovovy ulice nově nejde z Děčínské odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Pokračování zasahuje také do městské hromadné dopravy. Dočasně je v České Lípě zrušená zastávka Antonína Sovy. Místo ní mohou lidé využívat zastávky Železničářská a Navková, kam jsou linky přesměrované. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci. Zvláštní režim by podle návrhu měli mít podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO malí živnostníci s příjmy do 1 milionu korun. Návrh teď projednají výbory. Poslanci navrhnou prezidentu Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna také navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou. Kandidáty na státní vyznamenání mohou, kromě politiků, navrhovat občané a instituce. Návrhy pak posuzuje kancelář prezidenta republiky a prezident sám rozhoduje, komu vyznamenání udělí. Ceny budou předávány 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě.
1: Počasí.
0: V noci zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne bude postupně proměnlivo, k večeru se obloha i částečně projasní. Teploty zítra, tedy v pátek, vystoupí i k 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte za 63. kilometrem v kopci před sjezdem na Řehlovice pozor na likvidaci ropných látek z vozovky, unikají z porouchaného vozidla. Na výjezdu z Teplic na Drachov policie zasahuje u nehody osobního auta, které u odbočky do sídliště pod Doubravkou skončilo mimo silnici. A na silnici mezi Bechlínem a Krapčicemi na Litoměřicku pokračuje řešení srážky autobusu a dodávky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Jak mohlo zemětřesení v Portugalsku ovlivnit termální prameny v Karlových Varech? jak bude vypadat obchvat DOX i jak chtějí odboráři Strmického městského úřadu pomoci ústecké dětské onkologii. To všechno se dozvíte v pohodovém odpoledni, které už za okamžik zahájí svou písničkou Činasky. Ty, které nestárnou, zaspívají Hana Zagorová a Karel Gott. Chybět v našem vysílání nebudou slavní Severočeši, ale třeba ani nízkoprahová ošetřovna v Teplicích. Máme toho před sebou prostě hodně, tak pojďme do toho. Pěkné a pohodové odpoledne s námi.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Karel Gott v písničce, která skončila 13 minut po 14. hodině, vzpomínal na léta prázdnin, tedy na léta, kdy musel chodit do školy. No a právě ve škole jsme všichni měli stohy učebnic, jenže v těch učebnicích nebylo vždycky všechno. Chyběla v nich třeba informace o tom, jaký vliv mělo zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku na termální prameny v Karlových Varech. No a protože bez téhle informace se prostě neobejdete, tak vám ji teď zprostředkuje Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nýč.

0: Pěkné a pohodové čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Lidé bezdomova, drogově závislí nebo sociálně znevýhodnění, to jsou většinou klienti nízkoprahových ošetřoven. V letošním roce se hned dvě taková zařízení otevřela v Teplicích. V kontaktním centru White Light je ordinace v provozu od jara.
1: Léčila jste to nějak sama?
2: Sama celou dobu.
1: Jak dlouho to máte?
2: Už 2 roky. A už nevím, co to je stát bez bolesti. A už nevím.
1: Co obvodní lékař?
2: Chodím do substitučního, do Ústí.
1: Nikdo vám nikdy nic nenapsal na bolest?
2: Ne.
1: Já vám ponožku i zabandážu, dám vám nějaký materiál domů.
3: Sabina je vůbec první žena, která do nízkoprahové ošetřovny White Lightu přišla. Dosud sem chodili jen muži. Každý čtvrtek mezi 9. a 10. hodinou jim pomáhá zdravotní sestra Českého červeného kříže Kateřina Roubíčková.
4: Chodí jakoby s bercovýma vředama, který se snažíme ošetřit. Máme tady různý materiály. Zrovna ten čenda, ten zrovna se i potom krásně hojí, takže nedělá mi problém mu dát i materiál prostě domů. Tady má třeba i na díl domluvenou sprchu, než sundá obvazy a tak dále. Ale chceme ještě s White Lightem rozjet projekt, protože je hodně těch lidí, kteří sem nedojdou. Takže bychom jezdili jakoby terénně i k ním. Jo, nemají na ty vozejky, v oberlí, že jo, sotva jdou.
5: Protože když my nikam zajedeme, jo, tak to bude daleko větší zájem.
3: Vedoucí kontaktního centra Otakovanda by chtěl výjezdovou službu směrovat k nádraží Lesní brána na rozhraní Teplic a Dubí.
5: Tam jich je spousta, že všichni ty bezdomovci něco mají. Že byste se třeba jela podívat s těma terénákama do toho terénu, tam byste se s nima popovídala o té zdravotní, aby byste věděla, co a jak a tak, jo? Skvělý, dobře.
1: Aby věděli, kluci, dobře.
6: Za vás je potřeba tahle služba?
5: Tahle služba je určitě potřeba, protože je většinou nedostupná pro ty klienty, většinou nemají třeba ani ošetřujícího lékaře, jsou stigmatizovaný, mají nějaké jako špatné zkušenosti se zdravotnickými zařízeními. Tady to nízkoprahové ošetření je jistě potřeba a vychází vlastně z nějakého komunitního plánování a z plánu Teplic, který vlastně i tuhle tu službu hradí. Ta částka je 150 tisíc.
3: Druhá nízkoprahová ošetřovna ordinuje každou středu v centru Květina v Denisově ulici. Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 2 minutky bude 14:30, posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a před námi je dnešní pozvánka na zajímavou akci. Ta proběhne v Trmickém zámeckém parku už v sobotu a bude nejen zajímavá, ale ještě navíc půjde o dobročinnost. Od 10:30 tu začne benefice pro podporu onkologicky nemocných pacientů dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. A já mám teď na telefonu Karla Daniše, místopředsedu odborové organizace Městského úřadu v Trmicích, organizace, která tuhle benefici pořádá. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím diváky.
0: Co všechno bude v sobotu v Trmickém parku připraveno? Co všechno se bude dít?
1: V zámeckém parku vás tento jedinečný den čeká celodenní program, který je rozdělen na 2 části. Od 11 do 17:30 jsme pro návštěvníky této akce připravili program věnovaný hlavně dětem. Těšit se již v 11 hodin mohou na svátě vodividlo, po kterém přijdou na řadu šermíři s ukázkou svého vystoupení. V rámci ukázek si pro děti připravila svůj program Celní správa, ale i sbor dobrovolných hasičů Stebno. Jelikož je tato benefiční akce věnovaná hlavně dětem, budou nám zde děti, a to jak ty mladší, tak starší, vystupovat. A to v rámci hudebních i tanečních vystoupení. Své vystoupení si pro vás připravila místní mateřská a základní škola, taneční soubor Romano Jasnica a taneční skupina Basta Cheerleaders. Aby si v této části programu přišli na své i rodiče, tak ty se mohou před 14. hodinou těšit na zpěváka kapely Queen Ways, který vám zaspívá ty nejlepší pecky od kapely Queen.
0: Od kolika do kolika to všechno bude probíhat? Možná už to zaznělo, ale pojďme to zopakovat. A jaké jsou podmínky pro vstup?
1: Podmínky pro vstup jsou jednoduché. My nemáme nikterak vstupy omezené. Máme to však omezeno, co se týká vstupného, kdy cena vstupného pro dospělého činí 150 korun a pro dítě ve věku starší 6 let je to 50 korun.
0: Na co přesně ten výtěžek bude použit?
1: Finanční prostředky získané ze vstupného na tuto akci, ale i z transparentního účtu, který máme pro účel této akce zřízený, poslouží v plné výši na pořízení dětského polohovacího lůžka na dětskou jipku Masarykovy nemocnice, kdy se na tohoto lůžka činí 100 000 korun.
0: Pokud někdo z našich posluchačů váhá, přijde mu to zajímavé, ale ještě není rozhodnutý, že by právě do Trmic v sobotu měl vyrazit. Jak byste ho přesvědčil?
1: Vím, že v tento den je v okolí spousta akcí a každý máme jinak nastavené priority, ale akce, na které zažijete den plný zábavy, zážitků a stanete se společně s námi její součástí a zároveň společně pomůžete dobré věci, je v tento den v okolí jen jediná a tu je benefiční akce v Trmicích.
0: Říká Karel Daniš, místopředseda odborové organizace Městského úřadu v Trmicích, tedy organizace, která tuhle benefici pořádá. Tak ať přeje počasí a přijde hodně lidí.
1: Moc krát vám děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: Večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever.

0: Hanu Zagorovou v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever už za chvíli vystřídá třeba Lenka Filipová nebo skupina Otavan. Ještě předtím si ale dáme medailonek slavného Severočecha. Dnes to bude Severočech vpravdě kontroverzní. Fotbalový manažer František Chvalovský.
1: Slavní Severočeši.
2: Můžete ho vynášet do nebes nebo proklínat. František Chvalovský, který stál v 90. letech v čele českého fotbalu, opravdu nepatří mezi jednoznačné postavy. Narodil se v roce 1954 v Žatci. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudoval zahraniční obchod. Jako fotbalový brankář hrál nižší soutěže. V roce 1990 byl překvapivě zvolen do čela naší fotbalové federace. Českou republiku přivedl o několik let později do UEFA a FIFA. 6 roků zasedal v prestižním výkonném výboru UEFA. Pro český fotbal sehnal spoustu peněz od silných sponzorů. V roce 1996 byl u stříbrného úspěchu naší reprezentace na mistrovství Evropy. Jako podnikatel dovedl venkovský klub z Blšan do nejvyšší soutěže. V polovině 90. let přežil bez úhony jednodenní únos. Život se mu ale navždy změnil v únoru 2001. Policie ho před odletem národního týmu k zápasu v Makedonii zatkla přímo na letišti. Společně s několika dalšími osobami byl obviněn z úvěrového podvodu. Rozsudek padl až v roce 2011 a zněl 10 let nepodmíněně. Chvalovský se odvolal a nakonec ho zachránila Klausova amnestie. Do vězení nikdy nenastoupil. Zajímavostí je, že jeho obhájcem byl nynější poslanec Jindřich Reichl. Podle dostupných informací dnes žije František Chvalovský převážně ve Švýcarsku.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí tři nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rád.

Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Norský dřevo, tak se jmenuje tahle ta písnička Lenky Filipové. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a teď se spolu s námi vydáte do DOX. Ředitelství silnic a dálnic totiž překresluje plány budoucího obchvatu DOX. Ten původní návrh nepočítal s napojením stávající křižovatky u čerpací stanice Orlen. Město by tak přišlo o jedno z napojení na státní silnici. Ve vysílání teď zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který zjišťoval podrobnosti o připravované úpravě. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč ta křižovatka nezůstala zachovaná už v původním návrhu?
1: Tak stejně jako na všechno jsou i na stavbu silnic první třídy normy, no a ty nejnovější pro nové úseky předepisují minimální vzdálenost mezi křižovatkami, no a ta v tomhle případě nevychází. Křižovatky jsou vzájemně o zhruba desítky metrů blíž, než norma přikazuje. Jak uvedla mluvčí Kamila Zahálková, ředitelství silnic a dálnic tentokrát udělá výjimku a nechá křižovatku do návrhu zanést. Podle nezávislého starosty DOX Romana Fajbíka jde po opakovaných jednáních vedení města na ministerstvu dopravy o zásadní posun. Novou podobu bude ale muset ještě schválit policie a na stavbu potřebuje ŘSD také výjimku z ochrany zvlášť chráněných rostlin a živočichů.
0: Město za zachování té křižovatky dost bojovalo. Proč?
1: Tak v současnosti jde o jednu z hlavních příjezdových cest k Máchovu jezeru. Ze státní silnice je to tudy nejblíž k záchytným parkovištím. Radnice se obávala, že by zrušení křižovatky přivedlo veškerou dopravu, zvlášť v letních měsících, přes křižovatku u zámku do centra města. Ředitelství silnice dálnic nejdřív navrhlo, že by se od té čerpací stanice udělal jenom napojovací pruh ve směru na Českou Lípu. Vedení města to ale nestačilo a jak se mohl sledovat veřejnou debatu, která se ve městě k záměru vedla i velké části běžných lidí, by takové řešení nevyhovovalo. Na pozemku naproti od čerpací stanice navíc developer připravuje stavbu obchodního centra a na jednáních proti odříznutí svého záměru od hlavní silnice také vystupoval.
0: Kdy se obchvat DOX začne stavět?
1: Ta 6-kilometrová silnice, která odvede dopravu mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví také z místní části obora, je v tuhle chvíli na konci projektování. Územní rozhodnutí by ředitelství silnic a dálnic chtělo získat v příštím roce. Zahájení je naplánované na rok 2030 a stavba potrvá přibližně 2 roky. V místech, kde obchvat protne silnice 273 a 270, tedy krajské silnice, budou mimoúrovňové křižovatky a ta nově doplněná zřejmě bude obyčejná styková. Předběžné náklady dosahují k miliardě 200 milionům korun.
0: Říká redaktor Jiří Jelínek. Díky za informace a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Deštivý pátek vystřídá slunečný víkend, první přehánky se ale objeví už dnes večer. Lahoš a Jeníkov na Teplicku chtějí, aby tamní kamenolom snížil prašnost. Maximální cena benzínu zítra mírně poklesne, nafta naopak může i podražit. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne.

0: Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Večer budou srážky i v Ústeckém kraji četnější. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami. Do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost. V sobotu s teplotami do 21 stupňů, v neděli i do 25 stupňů Celsia. Zástupci kamenolomu Lahošť na Teplicku slíbili zmírnit prašnost a o víkendu zastavit provoz. Dohodli se na tom s vedením Lahoště a Jeníkova na středečním veřejném jednání. Obce i jejich obyvatelé si stěžují na negativní jevy, které provoz lomu v posledních měsících provázejí. Kamenolom namontuje v nejbližších dnech další skrápěcí zařízení, řekl jeho ředitel Petr Tunka.
1: Funguje to technicky tak, že jako je na fotbalových trávnicích takový ty rozstřikovací děla, tak těch jsme nakoupili asi 10 nových. Souběžně i s těma vložnýma dělama, který máme, tak si myslím, že to zvládnou velmi dobře.
0: V Liberci druhým dnem pokračuje 23. ročník festivalu dětského čtenářství. Lidé ho můžou navštívit třeba v kavárně Pošta, v galerii Lázně nebo v Naivním divadle. Dnes v 17 hodin se můžou zájemci třeba zúčastnit knihospodského kvízu, říká to jeho organizátorka Helena Kovalová.
2: Kvíz je určený pro školáky, ale taky pro rodinné týmy. Vycházíme z tématu festivalu, budou tam otázky z přírody i otázky na to, co vytvořil člověk. Přihlásit se můžete na stránkách festivalu, kde je registrační formulář. Nezapomeňte si vymyslet nějaké jméno pro svůj tým.
0: Na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka. Podle webu televize Markýza zvíře napadlo lesního dělníka na těžko dostupném místě v regionu Liptov. Kvůli oblačnosti nebylo možné do oblasti poslat vrtulník. Záchranářům musela v těžko přístupném terénu pomáhat hasičská jednotka. Rozsah zranění napadeného zatím známý není. Jde o druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku v tomto týdnu. Na Slovensku žije okolo 1200 medvědů. Loni v dubnu schválila slovenská vláda návrh na odstřel přibližně 1/4 z tohoto počtu. Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moci prodávat maximálně za 1,40 korun a 89 haléřů. Na svém webu o tom ve 14 hodin informovalo ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš mohou připlatit. Litr bude moci stát zítra až 39 korun a 97 haléřů. To je bezmála o 50 víc než dnes. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června.
3: Počasí.
0: V noci zataženo s deštěm nebo přehánkami, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra zataženo až oblačno, stále s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne čekejte postupně proměnlivo a k večeru se obloha už projasní. Teploty zítra do 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 za 63. kilometrem v kopci před sjezdem na Řehlovice hasiči stále řeší vyteklou naftu na vozovku. Na výjezdu z Teplic na Drachov pokračuje řešení nehody osobního auta, které u odbočky do sídliště pod Doubravkou skončilo mimo silnici. A stále trvají problémy také na Litoměřicku mezi Bechlínem a Krapčicemi, kde se srazil autobus a dodávka. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a vy se v něm můžete těšit na rozhovor s hercem Jaroslavem Pleslem o jeho lásce k hradům a zámkům, na výstavu o 125-leté historii městské hromadné dopravy na Mostecku i na pozvánku na třídenní festival s jednoduchým, ale všeříkajícím názvem Kamenice. Písničky, které nestárnou, zaspívají Helena Vondráčková a Rangers, nejdřív ale Marek Ztracený.
3: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Regionální stopař.
1: Kamenice, to je stručný název festivalu, který ode dneška na 3 dny zaplní Českou Kamenici. 6. rok po sobě nabízí radnice města pestrou škálu zábavy, především pak spoustu hudebních vystoupení. Pozvánku teď přináší náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Česká Kamenice teď už festivalově ožívá. Od 1 hodiny například v dětském domově je den otevřených dveří. Prostranství před kulturním domem začíná pestrobarevně zářit po malování křídami a v kulturním domě před chvilkou začalo promítání filmu Adží duchové.
1: Na jaké jméno festival láká v té své asi nejsilnější, tedy hudební části?
2: Během 3 dnů vystoupí na 2 hlavních pódiích a na dalších vedlejších scénách celkem kolem 60 umělců. Takovými headlinery, tedy kapelou, na kterou pořadatelé lákají, jsou Tata Boys. Mm-hmm. 30 let na české hudební scéně letos slaví uskupení Om Square, kteří zahrají dnes. Bude tu rap metalový umělec Red Z, skupiny Zrní, Lunatic, Cringe Prince nebo Šaty s vlečkou. Vystoupení nazvané DJ Starosta aka Poslanec bude zřejmě takový experiment na posluchače. Je za ním původně aprílový žert poslance a starosty Kamenice Jana Papajanovského ze Starostů a nezávislých. Svoje sety zahraje v sobotu. Navíc podle některých nadneseně, podle některých trefně, označil festival jako široko daleko nejlepší.
1: Můžeš pro posluchače vybrat nějaké zajímavosti z toho doprovodného programu?
2: Jsou připravené společenské hry, jako třeba Scrabble nebo Kahoot, tedy kvízová soutěž, kterou znají především školáci. Bude promítání krátkých filmů, bude i přednáška o německy mluvícím obyvatelstvu v průběhu několika staletí na Českokamenicku s názvem Naši Němci. Uskuteční se literární setkání s česko-německými básněmi Radka Friedricha a Lukáše Matouše. Zítra od 6 je také speed dating, tedy seznamka, uspořádaná přímo u stolu v kulturním domě. A taky běžkařský závod před domem kultury.
1: Jak vidno, v Kamenici se toho prostě nebojí. Důkazem toho byly informace, které nám přinesl Robin Rerich. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Škvor a jejich otázka, co bude dál, vy se nemusíte bát, já vám to prozradím. Čekají nás příběhy severočeských měst a obcí. Vypráví vám je Alena Škraňková a dnes spolu s ní zamíříme do Děčína. Za mě je to město, které definují tři věci. Řeka, skála a možná taky zámek.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Děčín leží na Labi, a to na obou březích. Na jednom břehu je dominantou zámek, na druhém pískovcová skála zvaná Pastýřská stěna, kde je třeba zoologická zahrada. Děčínský zámek patří k těm nejstarším v České republice. Historici soudí, že byl založen už na konci 10. století, i když první písemná zmínka o hradišti na tomto místě je z roku 1128. Přeskočím rovnou do 16. století, kdy byl už kamenný hrad majetkem saského rodu rytířů z Binau. Rytíři hrad přestavěli na renesanční zámek. Současná podoba zámku je ale dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein. Hrabě Maximilián Thun založil i barokní růžovou zahradu na severní zámecké terase. Na konci 19. století se proslavila jednou z největších a nejkrásnějších sbírek růží v habsburské monarchii. Děčínská zoo byla otevřena v roce 1949. Specializuje se na chov vzácných a málo známých druhů zvířat, které nejsou běžně v jiných českých zahradách. Můžete tam vidět třeba medvědy kamčatské, kočkovité šelmy, kapibary i exotické ptáky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Standa Hložek a Petr Kotwald, posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a spolu s námi se už za okamžik vypravíte na Mostecko. O mě se ví, že jsem původem z Litvínova, ale až když jsem se dívala na reportáž, která bude následovat, tak mi došlo, že se Mostecko vlastně zapsalo do slovníku, tedy kdyby nějaký takový existoval, pojmů týkajících se tramvají, protože tramvaje ty mají ve spoustě měst. V Brně tam mají šaliny, to se ví. Ale u nás mezi Mostem a Litvínovem od jak těživa jezdila rychlodráha. Myslím, že nikde jinde se jí tak neříká. Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo výstavu k výročí 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Součástí té výstavy je i soukromá sbírka Petra Kříže, který o tématu vydal loni knihu a přispěl i archiv dopravního podniku v podobě historických fotografií, dobových artefaktů a unikátních filmových projekcí. Výstava je k vidění do konce letních prázdnin.
1: Vidíte věci, které jezdily ještě za Rakouska-Uherska a které sloužily přes první republiku až vlastně po období socialismu do současnosti. Takže je to opravdu průřez 125 lety, což řekněme si upřímně je jedinečné.
2: Láká kurátor výstavy Dominik Marek z Oblastního muzea a galerie v Mostě. Předměty ze soukromé sbírky vystavuje Petr Kříž, který loni vydal knihu o městské hromadné dopravě na Mostecku. Výstava podle něj ukazuje i poválečné období, kdy se městská hromadná doprava rozšířila. A spolu s ní i takzvaná rychlodráha mezi Mostem a Litvínovem.
3: Ona se nejdříve rozšířila, protože se rozšířila o trolejbusovou dopravu. Samozřejmě, že potom tím, že se rozšířila o trolejbusovou dopravu a hned vlastně v těch 50. letech se začala rozšířovat i o tu rychlodráhu, tak na konci těch 50. let zase zanikla vlastně, nebo takhle zanikl nejdřív ten trolejbusový provoz a prakticky hned na začátku 60. let zaniknul ten úzkorozený provoz a zůstal jenom dva. To znamená autobusový a rychlodrážní provoz.
2: Exponáty přispěl ke vzniku výstavy i dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, říká mluvčí dopravce Hana Syrová.
4: Dopravní podnik přispěl především historickými dokumenty, něco málo fotografiemi a historickými jízdenkami, historickými strojky, které vlastně máme v dopravním podniku uchovány, ale převážnou většinu dodal pan Kříž.
2: Na výstavě nechybí důležité milníky týkající se rozvoje městské hromadné dopravy na Mostecku. Až se bude výstava konat třeba za 5 let k výročí 130 let, nebude na ní chybět zmínka o roce 2026, kdy mostecký dopravní podnik zavedl nový odbavovací systém ve všech svých vozech. Dočkat by se ho cestující měli letos v létě. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Jedna z písniček, které nestárnou, a Helena Vondráčková v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Jakou nejhorší práci jste v životě dělali? Právě tuhle otázku vám dnes dopoledne v pořadu Dáme řeč pokládal Zdeněk Lukesle a zavolal mu i posluchač František z Karlových Varů.
1: Tak nejhorší práci, co jsem asi dělal, tak byla slévárna, no.
2: Horko, co? A to ještě musíte být oblečený?
1: Musíme mít ty obleky na sobě. Jezdilo se tam s fanama a vlastně to bylo plný železa, roztekutýho, a telelo se to, dělali se vlastně písní kroužky, no.
2: A jak dlouho jste to vydržel?
1: 5 let.
2: 5 let. A co jste jí třeba fasovali, asi pití?
1: Já když jsem nastupoval vlastně, tak co mi říkali ty, co tam byli trošku díl než já, tak na moje se tam fasovalo i pivo. Sice teda osmička, ale dávalo se na moje pivo. Já jsem to teda nezažil, no ale práce mě bavila, ale říkám, no byla to docela dřina, no.
2: A je nějaká práce, kdo byste ji nikdy dělat nechtěl?
1: Tady s kolegou, co jsme tady na rybách, tak se bavíme a asi jedinou práci, kterou bych nechtěl dělat, kterou bych asi nezvládl, je patolog.
2: To je pravda. A mimochodem prozradíte, co děláte teď?
1: Teď pracuji v Německu,
2: ano.
1: Už 9. rokem a 12 let jsem sloužil u speciálních jednotek jako voják. No.
0: Ale pracovní cesty mohou být roztodivné, o těch svých nám vyprávěl posluchač František. Zítra po 9. hodině pro vás má Zdeněk Lukesle téma, které za mě už voní létem. Bude se vás totiž ptát, kam jezdíte na festival, jestli máte nějaký, který navštěvujete pravidelně, kde se vám hodně líbí a proč, jaký nejlepší koncert jste zažili. To všechno můžete zítra rozebrat se Zdeníkem v našem vysílání po 9. hodině pěkně naživo, pokud zavoláte na číslo 475 212 212 nebo nám můžete psát na náš rozhlasový Facebook. Už teď těšíme se na vaše příběhy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Meky Žbírka a jejich písnička, která nás vlastně zavedla před televizní obrazovky. Neodmyslitelně totiž patří k seriálu Ordinace v růžové zahradě. No a když už jsme tu televizi zapnuli, tak u ní ještě chvíli zůstaneme, jenom přepneme na českou. Dnes večer totiž končí nová řada dokumentárního cyklu České televize Skryté skvosty. Představuje více i méně známé památkové objekty. Poslední díl bude patřit písmenu Z, a to je zámek Zákupy. O něm si Slávka Brádlová povídala s průvodcem seriálu, hercem Jaroslavem Pleslem, kterého hrady a zámky zajímaly a bavily už od dětství.
1: A zámek v Zákupech já samozřejmě znám od dětství. A představte si, že jsem tam byl a bylo mě třeba 15 let a už jsem tak plánoval, že budu provázet, tak jsem o to hrozně stál a vedl jsem tam takový dlouhý rozhovor s průvodkyní, co všechno mám udělat pro to, abych byl přijat jako průvodce na zámek v Zákupech. No a ona mi tak jako popisovala, že musím poslat tu žádost a pak říkala, no to víš, jako na Zákupech chce provázet každý. Ona, to je pravda, a navíc Zákupy od té doby prošly nebo ušly dlouhou cestu, která je obdivuhodná. Z toho zámku, který byl trochu popelkou, i když se tam provázelo, tak ta prohlídková trasa se protáhla, prodloužila, a co mě moc potěšilo, je, že dochází k postupnému restaurování hospodářského dvora, kde je největší konírna v České republice, císařská konírna, která teda vznikla za Anny Marie Františky Toskánské. Já jsem si to nazval, že to je chrám koní. To je prostě obrovský prostor, jo, který má 3 lodě, a je to teda impozantní a úžasný, a až vlastně se dokončí obnova celého toho dvora, tak ten areál bude prostě fantastický.
2: Řekla bych ale, že Zákupy mají také mimořádné štěstí na kastelána, což je takový tahoun, a rozhodně tedy má velkou zásluhu na tom, že to pokračuje, jak pokračuje.
1: No, je to tak, pan Trégl je opravdu obětavec jako velký. On je nejenom schopný manažer, protože dneska už prostě ty kasteláni musí být především manažeři, ale on je jako výjimečně zapálený pro věc, jo. Takže já snad mám pocit, že on dokonce se i vzdal kastelánského bytu a přestěhoval se někam jinam, aby tam mohl poskytovat ubytování lidem, kteří třeba mají zájem si ten zámek jako užít, tu jeho atmosféru i v noci, jo. A to, co se tam všechno děje, včetně kostýmových prohlídek, toho vylepšování turistického provozu, to je prostě obdivuhodný. A já se moc těším, protože jsme to tam samozřejmě s panem Tréglem probírali, tak až bude třeba dokončená i obnova barokní zahrady, a tam byl jakový Wasserspiel, jo, ono teďka to je vlastně zadělaný, člověk, když přijde do zahrady, tak to máte po pravý ruce, a to je zase z času ty Anny Marie Františky Toskánský, a systém takových kašen a fontán. Něco podobného prostě můžete vidět někde v Innsbrucku jenom a ve Versailles a tak, a to až se jednou zprovozní, tak to bude teda jako architektonický zázrak, na který budou jezdit z celé Evropy se dívat lidi.
0: Je nádherné, když je slyšet, že člověk, který něco dělá, tak je tím pohlcen, že ho to baví. Návštěva letního sídla v doprovodu Jaroslava Plesla vás, letního sídla Habsburků, tedy zámku Zákupy, vás čeká dnes večer v 21 hodin.

Marie Rotrová, teď taky Bee Gees nebo skupina Krištof, to je hudba, která vás na Českém rozhlase Sever čeká ještě před 16:00 odpolední, na 16:00 tedy, přesně na 16:00, totiž připadnou další zprávy s Františkem Janačíkem.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V České Kamenici začal šestý ročník třídenního festivalu Kamenice. V Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích začíná výstava s názvem Pax Fragilis. Státní intervenční fond postupoval při obnovení dotací Agrofertu správně, podle fondu to potvrdila Evropská unie. Do večera postupně přibývání oblačnosti, čekejte od západu přehánky a ojediněle bouřky, teploty stále do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. V České Kamenici dnes začíná festival s názvem Kamenice. Během tří dnů vystoupí na dvou hlavních pódiích a na dalších vedlejších scénách kolem 60 umělců. Hlavní kapelou, na kterou pořadatelé lákají návštěvníky, jsou Tata Boys. V programu slibují také vystoupení rap metalového umělce Red Zeda, skupin Zrní, Lunatic, Cringe Prince nebo Šaty s vlečkou. Součástí doprovodného programu je také běžkařský závod před Domem kultury nebo kvízová soutěž a literární setkání.

0: s česko-německými básněmi Radka Friedricha. Na parkánu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích dnes představí kurátoři díla sochařky Josefíny Jonášové. Instalace s názvem Pax Fragilis vtáhne návštěvníky do světa fantazie, sdílených prožitků i obecně sdílených lidských zkušeností.
1: Autorka ve svých dílech pracuje s metaforou, asociací i narušováním zažitých způsobů, jak vnímáme svět kolem nás. Speciálně pro tuto výstavu připravila Josefína Jonášová dvě zcela nová díla, která doplní sochy z dřívějších let. Výstava potrvá do 27. září. Z Litoměřic Luci Hejzlová, Český rozhlas.
0: Do návrhu budoucího obchvatu DOX přibude křižovatka. V původních plánech chybělo stávající napojení silnice 1/38 do města u čerpací stanice Orlen. Radnice se obávala, že taková podoba obchvatu svede velkou část dopravy do centra města. Ředitelství silnic a dálnic návrh přepracuje.
2: V původním návrhu toto propojení obchvatu s městem chybělo, protože nesplňuje normu stanovující minimální vzdálenost mezi křižovatkami. Jak uvedla mluvčí Kamila Zahálková, ředitelství silnic a dálnic udělá výjimku. Návrh ale ještě bude muset posvětit policie. 6-kilometrový obchvat se má podle aktuálních plánů začít stavět v roce 2030. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítl taky informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu taky informace o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který koncern dříve vlastnil.
3: Počasí.
0: V noci čekejte deštivo a teploty i kolem 8 stupňů, zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne a k večeru se obloha postupně projasní. Teploty zítra do 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda omezuje provoz na silničním tahu číslo 13 ve Cvikově. Pozor, u Lovochemie na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
6: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
5: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
6: to
5: řada
6: jsem zvědavá.
5: Jestli to budeš vědět.
6: No.
3: Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsonovou. Tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláču od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytí.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu. Dobrý.
4: A vyjížděj.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznám. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvař kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvař mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyneší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají, ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne, Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, že použili Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy?
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat. Ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takové tlesky, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, to ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne,
0: nefunguje
1: u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, tak si koupil nové žehlící prkno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, sobě, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře, dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak, rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu, vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku, buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo,
6: zapisuju. Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Tanda, Zemník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujeme.
2: Budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuzuje zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypy. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutnělej, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šláčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
8: To si těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: trapné. A vy pro něj nic nemáte, že? Doktore, byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Musela uvádět ty pořady některé.
6: Samozřejmě a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často a navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900, zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A, češtinu a výtvarnou výchovu, za B, matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: To je pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla.
6: Ne. Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl v matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali Dobře. Adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte Dobře, se děkuju. Hezky.
2: Děkujeme taky. Moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra, budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někde farmu, zrovna tam nedávno jen teta pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlastně Boriana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, říkala, to jsou šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, a člověk tu práci musí mít rád, když něče mu ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vyděšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekl, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo.
2: Takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Semonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, ano, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě převedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo. Třeba,
1: vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
1: tak
2: já se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela z Moška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátorem pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A? Co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Hlasím za Ačko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace. A výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe. Moc rád si dával s náma tam to čínský, vepřový, divný, uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučejší. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely. Takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ňoma, a ňo. A Voskovec do toho vymýsil, říkal a Kanada Lee zase odpověděl ňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ňo. No já jsem odpověděl, jo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Kaliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tou jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanadalí. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínský, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin ale tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty hlasatele.
4: No, potom ano, ano, ano, ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělala tanečnici. To přiznáš až po letech tady
4: ano,
2: u nás rozhlase. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře, tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Labus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jdu až z Přeloučce. Já, no do Tanvádu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Tak, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, tak to zlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: Nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbrat. Já. Tak to nechte někde, tak to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešu, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestihnu, a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihne. Já jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesundáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás Franta Kožíšek, soused od vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala jeho, no. Vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá naručeně potkala na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hice. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, no jo, jak tam je, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já teď jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky tak lidky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že, já si povídám, no, co pak to čtete, tohleto, co to máte za knížku, tohleto, co pak to je tohle?
5: Paní, já bych,
4: já bych, to říká taky moje znak, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice, co pak to jste pěkný o tohleto, co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet, a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že tu je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžete taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká nebožtík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes.
5: Prosím, paní,
4: já vás co byste prosil, mě každý prosí,
5: Já vás neposlouchám, paní, já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete, to by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit, co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude
4: zajímat. Ale bude mě to, mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co pak to je za knížku, co to čtete pěknýho?
5: Agatha Christie.
4: To snad mám všecko, co ta bába napsala, jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu, no to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
5: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, jak jste říkala, kdo byl?
4: On to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl, za to se převlékla stará Morrison. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má? No to víte, ale to byste nevěřili.
5: No, já jsem... teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji Patriku, přeji vám krásné slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecká krajská nemocnice dokončila modernizaci heliportu. Záchranářské vrtulníky teď mohou přistávat i v noci. V letošním participativním rozpočtu Liberce lidé přihlásili téměř 50 návrhů. Sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi na státní vyznamenání i jeho předchůdce Miloše Zemana. Do večera čekejte postupně více oblačnosti, večer od západu přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty se stále drží i kolem 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Na heliportu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem mohou od 1. června přistávat vrtulníky i v noci. Nepřetržitý provoz schválil Úřad pro civilní letectví. Informovala o tom dnes mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová s tím, že heliport bude do 30. června příštího roku fungovat ve zkušebním provozu. Modernizace za více než 60 milionů korun zahrnovala instalaci radionavigačního vybavení nebo nového světelného a hasebního systému. Evropská dotace pokryla 85% nákladů, zbývajících 15% zaplatil Ústecký kraj. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou taky třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří například herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Jak Českému rozhlasu řekl šéf podvýboru pro přípravu návrhů státních vyznamenání,

0: jmenování Patrik Nacher z Hnutí ANO, celkem se sešlo 153 jmen.
1: Jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo, znamená 130 jmen posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi a to bylo to usnesení a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
0: Návrhům prezident může anebo také nemusí vyhovět. Do letošního libereckého participativního rozpočtu lidé přihlásili celkem 640 projektů, je to o jeden méně než loni. Návrhy teď vedení města posoudí a na podzim pro ně lidé budou moci hlasovat. Mezi vítěze město rozdělí celkem 10 milionů korun. Lidé chtějí veřejný prostor v Liberci oživit třeba uměním, říká to náměstek primátora Jan Hruška z Pirátů.
2: Třeba u starých pekáren je to proměna elektrobudky na veřejnou galerii, nebo návrat grifů tady před divadlo, kde vlastně zmizeli hnedka po druhé světové válce. Máme tam třeba mural v Horním Hanichově na tu 100-metrovou zeď v Ještěcké ulici.
0: Mezi dalšími návrhy jsou například nová dětská hřiště na Perštíně nebo na sídlišti Kunratická. Lidé navrhují ale třeba vybudování lesoparku na Broumovské. Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Záložník národního týmu Tomáš Souček popisuje, co čeká od posledního utkání před šampionátem.
3: Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně. Jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
0: Utkání Česko-Guatemala začíná ve 2 hodiny v noci našeho času. Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne za týden. Češi ve skupině nastoupí proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. V noci zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm a nebo přeháňkami. Během odpoledne bude postupně proměnlivo a k večeru se obloha více projasní. Teploty zítra maximálně do 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí na 54,5 kilometru ve směru na Německo porouchané osobní auto. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Sumář všeho zajímavého, co přinesl 4. červen na severu Čech, je připraven. Začíná Den v kraji. Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Sever přeje Lenka Šobová.
4: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zpravodajský přehled dnešního dne aneb čtvrtek v Kostce a František Janačík.
2: U čerpacích stanic v Ústeckém kraji se litr benzínu Natural 95 aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 78 haléřů a před týdnem byl skoro o 2 koruny dražší. Vyplývá to z dat, které dnes zveřejnila společnost CCS. Ta ceny pohonných hmot sleduje dlouhodobě. Podobně za posledních 7 dní zlevněla nafta. Za litr teď řidiči v regionu průměrně platí 38 korun a 2 haléře. V obou případech jsou ceny nejnižší v Česku. Česká kamenice ožila zatím největší akcí, kterou město už několik let pořádá. Dnes začal 6. ročník třídenního festivalu Kamenice. Kromě hudebních vystoupení jsou do sobotní noci připravené také například hry, výlety, přednášky nebo sousedský brunch. Lákadly pro hudební fanoušky jsou koncerty skupin Tata Boys, průřez 30-letou kariérou uskupení Ohm Square, vystoupení ústeckého hudebníka Jiřího Imlaufa anebo set i v zahraničí oceňovaného rapetalového hudebníka Red Zeda. Žáci 7 základních škol z Liberecka z Teplicka se zapojili do aktuálního ročníku projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum. Děti různým způsobem zdokumentovali život zajímavých lidí z Teplic a okolí a své práce od 16 hodin představují v Teplické základní umělecké škole. Jak řekla koordinátorka projektu Petra Plášilová, účast přislíbili i někteří z pamětníků událostí druhé světové války a vzpomíná se taky třeba na rok 1989.
3: Máme pamětníka sametové revoluce, který tady vlastně byl u těch ekologických demonstrací.
2: Velký Šenov na Děčínsku chystá zvelebení nové naučné stezky s přírodou. 2-kilometrový okruh za bezmála 2 miliony korun, který vede kolem hasičárny a rybníka, tam dokončili v loňském roce. Jak v těchto dnech řekl Českému rozhlasu nezávislý starosta Dušan Vít, teď chce město na stezku přidat herní prvky. Jejich stavbu opět v plné výši zaplatí z dotací.
4: V lese, kde jsou takové herní dřevěné prvky, kde jsme získali znova 100% dotaci ve výši tuším nějakých 2,3 milionu korun.
2: Státní oblastní archiv v Litoměřicích v 18 hodin zahajuje výstavu uspořádanou v rámci Mezinárodního dne archivů. Zájemci uvidí například mapy a dokumenty z let 1727 až 28, které byly loni zapsané na seznam paměti světa UNESCO. Výstava bude v prostorách archivu k vidění do 24. června.
1: Za dalšími dnešními událostmi se společně vydáme v následujících minutách a čeká nás i pořad O čem se mluví. Pěkný čtvrtek s Českým rozhlasem Sever.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Po páté posloucháte Český rozhlas Sever a Den v kraji. Lidé bez domova, drogově závislí nebo sociálně znevýhodnění. To jsou klienti nízkoprahových ošetřoven. V letošním roce se dvě taková zařízení otevřela v Teplicích. V kontaktním centru White Light je ordinace v provozu od jara.
1: Léčila jste to nějak sama?
2: Sama celou dobu.
1: Jak dlouho to máte?
2: Už 2 roky. A už nevím, co to je stát bez bolesti. A už nevím.
1: Co obvodní lékař?
2: Chodím do substitučně do Ústí.
1: Do Ústí. Nikdo vám nikdy nic nenapsal na bolest?
2: Ne.
1: Já vám tu nožku i zabandážu, dávám nějaký materiál domů.
3: Sabina je vůbec první žena, která do nízkoprahové ošetřovny White Lightu přišla. Dosud sem chodili jen muži. Každý čtvrtek mezi 9. a 10. hodinou jim pomáhá zdravotní sestra Českého červeného kříže Kateřina Roubíčková.
1: Chodí jakoby s bercovýma vředama, který se snažíme ošetřit. Máme tady různý materiály. Zrovna ten čenda, ten zrovna se i potom krásně hojí, takže nedělá mi problém mu dát i materiál prostě domů. Tady má třeba i na díl domluvenou sprchu, než sundá obvazy a tak dále. Ale chceme se ještě s White Lightem rozjet projekt, protože je hodně těch lidí, kteří sem nedojdou. Takže bychom jezdili jakoby terénně i k ním. Jo, nemají na ty vozejky, oberlí, že jo, sotva jdou.
4: Protože když my nikam zajedeme, jo, tak to bude daleko větší zájem.
3: Vedoucí kontaktního centra Otakovanda by chtěl výjezdovou službu směrovat k nádraží Lesní brána na rozhraní Teplic a Dubí.
4: Tam jich je spousta, že jo, všichni ty bezdomovci něco mají. Že byste se třeba jela podívat s těma terénákama do toho terénu, tam byste se s nima popovídala o té zdravotní, aby byste věděla, co a jak a tak, jo? Skvělý, dobře.
1: Aby věděli, kluci a děvčata.
3: Za vás je potřeba tahle služba?
4: Tahle služba je určitě potřeba, protože je většinou nedostupná pro ty klienty, většinou nemají třeba ani ošetřujícího lékaře, jsou stigmatizovaní, mají nějaké jako špatné zkušenosti se zdravotnickými zařízeními. Tady to nízkoprahové ošetření je jistě potřeba a vychází vlastně z nějakého komunitního plánování a z plánu Teplic, který vlastně i tuhle tu službu hradí. Ta částka je 150 tisíc.
3: Druhá nízkoprahová ošetřovna ordinuje každou středu v centru Květina v Denisově ulici. Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: I proměny počasí bezesporu patří do dne v kraji. Dnes to naštěstí nebylo nic zásadního, ale mnohem odborněji nám to počasí, které jsme prožívali a stále ještě prožíváme ve čtvrtek 4. června, zhodnotí meteorolog Jan Hrubý. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nic převratného, chvilku mraky, chvilku vítr, chvilku slunko. Bylo to tak?
2: Je to tak. Vlastně nám během celého odpoledne přibývala oblačnost a vlastně srážky jsme zaznamenali jen na krajním západě, a to okolo oběda, a aktuálně se srážky nevyskytují a na stanicích aktuálně měříme od 21 do 24 stupňů, ale na stanici Doktany tam máme aktuálně 26 stupňů Celsia a na horách tam je to okolo 19 stupňů Celsia.
1: Dnes tedy nepršelo, ale zítra pršet bude.
2: Je to tak, vlastně už ještě večer se vyskytnou nějaké přehánky, anebo i bouřky se mohou vyskytnout, ale během noci vlastně očekáváme déšť anebo přehánky na většině území Ústeckého kraje a víme, že nám může v noci i zabouřit a ráno naměříme od 13 do 10 stupňů Celsia, a když navážu rovnou na ten zítřek, tak vlastně ráno a dopoledne ještě očekáváme zataženo s občasným deštěm anebo s přehánkama, ale odpoledne už očekáváme proměnlivou oblačnost a srážky se nám vyskytnou místy, a to ve formě přeháněk, a ojediněle se může vyskytnout i bouřka, ale večer by srážky měly ustávat a v průzkum by měla ubývat i oblačnost, a když se podíváme na zítřejší teploty, tak budou nižší, než byly dnes, a to od 18 do 21 stupňů Celsia, ale na severovýchodě Ústeckého kraje očekáváme jen od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Ochladí se, to asi není úplně nejlepší zpráva, ale já bych se na to podívala z jiného úhlu. Ti nahoře vědí, že je potřeba dostat trochu vláhy do té vysušené krajiny, takže nám hezky naprší přes noc a po ránu, ale směrem k víkendu to zase začnou zlepšovat, abychom si volné dny mohli užít. Dalo by se to takhle říct?
2: Je to tak, vlastně v sobotu z počátku dne, nebo ještě i odpoledne vlastně očekáváme malou oblačnost, ale už odpoledne by ta oblačnost v sobotu měla přibývat a odpoledne spíše jenom ojediněle, ale večer už potom očekáváme srážky četnější a výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, ale zase se nám v sobotu oproti pátku oteplí, a to na 21 až 25 stupňů Celsia, a v neděli to zatím vypadá, že bychom měli mít ten na obloze oblačnou až zataženo, a vlastně zatím to tak vypadá, že by se, dá se říct, nechci říct jako celý den, ale po většinu dne měly vyskytovat přehánky, ale ty by měly večer opět ubývat a teplotně v neděli od 24 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Jan Hrubý, který zhodnotil dnešní počasí a podíval se i na víkend, na který se určitě spolu s námi těší. Tak já přeju, ať vám zbytek dnešní šichty i ten víkend výjdou přesně podle vašich představ. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: O čem se mluví?
1: V Krapčicích u Roudnice nad Labem vznikly 3 komunitní domky pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Zázemí tam najdou 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Jde o moderní zařízení vytápěné tepelnými čerpadly a elektricky soběstačné díky solárním panelům na střechách. O stavbě, která je nejen v kraji, ale i v republice unikátní, si dnes budeme povídat s Alešem Gabrišem z Krapčické diakonie. U pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever vás vítá Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?
1: Ředitel diakonie v Krapčicích Aleš Gabriš je se mnou ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak přesně vypadá to nové zařízení, které jsem popsala v úvodu?
2: Těžko ho popsat takhle posluchačům. Když přijdete do krapčického areálu tady těchto 3 domů, tak se na vás vlastně vynoří panoramata různých fasád. Takže vidíte bílou fasádu, vidíte cihličkovou fasádu, vidíte u některých domů rovnou střechu, u některých domů šikmou střechu a tak to působí, jako kdyby to bylo propojení, dejme tomu, 4-5 domů dohromady. A když vstoupíte dovnitř, tak vás vlastně překvapí středové atrium, kudy proudí teďka sluníčko a okolo tohoto atria jsou v podstatě všechny ty pokoje soustředěné, takže 7 pokojů okolo každého středového atria.
1: 7 pokojů pro kolik lidí tedy celkem?
2: No celkově jsme postavili 3 ty domy a všechny jsou to jednolůžkové pokoje, jenom jeden dům má trošku větší pokoje, takže tam bude těch klientů 8, takže jeden pokoj bude dvoulůžkový, jinak všechno ostatní jsou jednolůžkové pokoje.
1: Po dvoulůžkových pokojích není poptávka?
2: No možná je, ale setkáváme se často s tím, že když přicházejí manželé, tak i oni radši volí 2 jednolůžkové pokoje třeba vedle sebe, aby se vzájemně nerušili, ale mohli se přes den klidně navštěvovat. Takže dvoulůžkový pokoj je v tomto případě spíš na okraji zájmu.
1: Tak jak jsem to popisovala já i jak to líčíte vy, je jasné, že je to velmi moderní záležitost. Kolik taková moderní záležitost stála a kde jste na to vzali?
2: No, tato moderní záležitost stála něco přes 112 milionů korun. Důležitý parametr, který jste vlastně zmínila na začátku, je, že ty domy jsou v takzvaném pasivním standardu, to znamená, že vedle tepelných čerpadel, solárních panelů splňují docela přísná kritéria izolačních vlastností těch domů, které mají mimo jiné velkou výhodu, že když tam bydlíte, já jsem si tam šel vyzkoušet 3 noci, tak neslyšíte v podstatě skoro nic z toho okolí a taky to samozřejmě přináší docela dobrý tepelný komfort. Takže i ta cena, o které tady mluvíme, vlastně vyjadřuje i zohlednění těchto parametrů. My bychom mohli třeba postavit jeden velký dům o 3 patrech a asi by to vyšlo levněji, ale naší zkušeností, kterou máme, je, že vlastně bydlení v malých skupinách je vlastně velmi dobrým řešením pro lidi s Alzheimerovou nemocí.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever je ředitel Krapčické diakonie Aleš Gabriš a společně si povídáme o tom novém speciálním domově pro lidi s Alzheimerem. Co z něj dělá to speciálno?
2: No právě si myslím, že ta malost, ta komunitnost toho domu, protože vlastně historicky se stavěly domovy pro seniory a pro lidi s demencí pejorativně řečeno jako něco jako lidojem. To znamená, že tam bylo hodně lidí na malém prostoru a to vůbec nepomáhalo tomu, s čím tam ti lidé přicházeli. Najít nějaké soukromí, najít prostor pro sebe a obzvlášť u Alzheimerovy nemoci se ukazuje, že když nedokážete včas reagovat na potřeby těch klientů, ať jsou jakékoliv, tak vznikají vlastně větší neklidy. A my jsme si ověřili při práci u lidí s demencí, které se věnujeme od roku 96, že právě ta komunitnost, ta malá skupina je svým způsobem řešení technické. Nemusíme tím pádem sahat toliko po medicamentech, které samozřejmě taky naši klienti užívají, ale vlastně tím prostředím pomáháme k lepší orientaci a lepšímu kontaktu s personálem.
1: Já jsem mluvila taky o umělé inteligenci, o AI, která bude pomáhat. Tak jak?
2: No, to je právě velký pomocník v průběhu nočních směn, kdy prostor, kde klient bydlí, sleduje senzor, který má v sobě kameru, a ten je schopen na základě umělé inteligence vyhodnocovat to, co klient by zrovna v té dané chvíli potřeboval. Je schopno zareagovat na volání, je schopno zareagovat třeba na nějaký pády roztříštěného skla a tak dále, což si myslím, že nehrozí, ale samozřejmě je schopen sledovat to, že obyvatel z té pokoje z toho lůžka vstane a třeba chce někam odejít a pošle prostou notifikaci pečovatelskému personálu, a tak odpadá právě takový ten trvalý monitoring, kdy musíte vlastně pokoje každou hodinu třeba navštěvovat, anebo mít pootevřené dveře a slyšet, jestli se v tom pokoji něco nestane. Tohle zatím ladíme, jsme tam týden, a nová technologie se taky potřebuje leccčemu naučit.
1: Kde jste brali inspiraci? Je to něco, co v podobných zařízeních jinde funguje?
2: Já jsem si vlastně uvědomil, že když jsem se stal ředitelem před 13 lety, tak jsem měl možnost být ve Spojených státech amerických, kde jsme se podívali do podobných zařízení, jako je naše. A tam jsem si všiml, se nepracovalo v té době s kamerama, ale pracovalo se tam s pasivními čidly, které dokázaly monitorovat právě to, aby jsme nemuseli člověka odposlouchovat a sledovat, co se vlastně s ním děje. A přišlo mi to vlastně skvělý model toho, jak vlastně posílit bezpečnost, aniž bychom museli mít všude personál.
1: Jak se lidé mohou stát obyvateli tohohle krásného domova, o kterém si povídáme?
2: Tak náš domov není jenom tyhle nové tři komunitní domy, ale i další části. Celková kapacita je 125 míst a když se k nám budete chtít přihlásit, tak nejjednodušší cestou je najít naše webové stránky krapčice.diakonie.cz a tam v sekci pro uživatele lze najít žádost a tu vyplnit a poslat k nám do Krapčic.
1: Jak dlouhý je pořadník?
2: To je ta otázka, která není lehká na odpovězení, protože máme plus minus 300 žadatelů a ta čekací doba se pohybuje okolo 2 let, ale ta přímá úměra tam není, protože mnoho lidí podá žádost na více míst do různých dalších domovů. A my se vlastně pak dozvídáme v průběhu času, kde ti lidi našli třeba místo. Takže máme zatím takový odhad, že to vychází na 2 roky.
1: Vybíráte nějak nebo rozhoduje datum podání té žádosti, nebo víc je diagnóza a vážnost stavu, nebo třeba spádová oblast?
2: Vlastně všechno. Protože neposuzujeme žádosti jenom podle data přijetí, ale sledujeme tu sociální situaci a vážnost v rodině, jak je to naléhavé. Máme něco jako gerontologický tým, kde se schází v podstatě všichni zástupci přímé obslužné péče a konzultujeme právě tu naléhavost, protože vyhodnotit naléhavost je vlastně, není to úplně jednoduché, protože někdy se lze použít jako to, že ten člověk je úplně sám a nemá žádného rodinného příslušníka, jako naléhavější než to, když v rodině nebo v tom bytě bydlí s žadatelem i vnučka a syn. A co je vlastně naléhavější? Ono to tak vlastně jednoduché úplně není.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Hostem pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever, je Aleš Gabriš a povídáme si o novém moderním bydlení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, které má v gesci Krapčická diakonie. Mluvíme o Alzheimerovi. To ale není jediná diagnóza, která starší populaci trápí. Stařecká demence není totéž, ale přitom život s ní je taky komplikovaný. I takové klienty přijímáte?
2: Přijímáme přesně tak všechny lidi, kteří mají nějaké problémy s takzvanými kognitivními funkcemi mozku, což přesně, jak jste zmínila, je Alzheimerova nemoc nebo jiné typy demence, vaskulární demence, pneumofrontální demence a i takzvaná třeba Huntingtonova nemoc. Myslíme si, že ten rozdíl samozřejmě mezi jednotlivými typy demence, nejsem lékař, nebudu se pouštět do odborných analýz, ale není tak zásadní, který by nám bránil v té péči. To znamená, že někteří lékaři diagnostikují Alzheimerovu nemoc A někdo napíše, že je to nějaký smíšený druh demence, ale ty projevy jsou si velmi podobné. Ztráta krátkodobé paměti, ztráta orientace. Přijdete najednou v tom atriu, se můžou lidi pohybovat, kde to jsem, co se to děje. A stačí jen provázení pečovatelským personálem, který toho člověka uklidní, posadí a pak se nějak zorientuje. Někdy ta ztráta orientace je i v těch nočních hodinách a lidi si myslí, že je třeba den a chtějí opustit ten pokoj. To všechno patří do oblasti, o lidi, o které se staráme.
1: Jak vysoké jsou náklady na takové bydlení u vás?
2: No, takhle přesně vám to asi úplně nedokážu říct, protože my jsme vlastně v systému sociálních služeb, který je dotovaný a naši klienti platí to, co reguluje stát. To znamená, že v dnešní době se pohybujeme okolo 20 tisíc na ubytování, ve kterém je stanovena...
1: Žádné doplatky formou darů a podobné věci, které jsou v jiných zařízeních poměrně běžnou praxí?
2: To u nás nehrozí. U nás lidi platí to, co stanoví zákon, vyhláška, včetně příspěvku na péči, respektive k tomu je příspěvek na péči. Takže si člověk zaplatí tu hotelovou část, to znamená ubytování, strava, úklid, nezbytné služby a vedle toho je státem přiznaný nějaký příspěvek na péči podle míry soběstačnosti daného klienta.
1: Máte krásné z brusu nové moderní zařízení, ale není plné. Proč?
2: To je vlastně teďka velký problém v posledních letech, bych řekl, najít ty správné lidi do pozice pečovatelky, pracovníka v sociálních službách. Snažíme se o to od konce února a Marcela Jeníková jako vedoucí služby už oslovila a prošlo ji kanceláři k 50 lidem a z nich zůstali v našem domově 4 nebo 5 zaměstnanců. Což je velký apel na hledání lidí, protože zatím my bychom okamžitě mohli ty pokoje, respektive ty domy obsadit, ale nemáme lidi, kteří by se o ty lidi starali.
1: Vysvětluje Aleš Gabriš, ředitel Krapčické diakonie, který byl dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Děkujeme za váš čas a držíme palce, ať se v té personální stránce věci začne dařit lépe.
2: Děkuji vám moc krát za pozvání, ať se daří.
1: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední dní.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Ready Kirken a píseň Zítra tě mám. Čtvrteční den v kraji jde do finále a před námi je poslední dnešní aktualita. Ta nás zavede do Chřibské. Právě Chřibská totiž musí posunout vznik městské policie. Město totiž pořád neví, kolik dostane peněz z rozpočtového určení daní. Za duben a květen peníze na městský účet zatím nedorazily a jen náklady na nepedagogické pracovníky stojí Chřibskou půl milionu měsíčně. Do městečka budou prozatím zajíždět strážníci z Varnsdorfu. Petr Berant se na podrobnosti vyptal reportérky Daniely Pilařové.
1: Chřibská chtěla mít dva strážníky městské policie už od letošního jara, protože má ale město nově povinnost platit svoje nepedagogické pracovníky, stojí ho tihle zaměstnanci skoro půl milionu korun za měsíc. Nezávislý starosta Jan Machač stále čeká, kolik přijde od státu peněz z rozpočtového určení daní, kde by měly být i nějaké prostředky navíc na nepedagogické pracovníky, jak říká Machač.
2: Existují nějaké tabulky, kolik by nám z rozpočtu daní mělo přitýkat měsíčně financí i na ty nepedagogické pracovníky, ale zatím já na účtu to nevidím. V momentě, kdy nám na tyhle ty nepedagogické pracovníky z RUDu začnou chodit finance, tak nám se uvolní prostor pro to konečně šlápnout ty městské policie.
1: Navíc na zřízení obecní policie v Chřibské čekají také sousední Kytlice, které jsou už s městem dohodnuté na tom, že budou chřibští strážníci zajíždět některé dny v týdnu také tam. Prozatím se Chřibská domluvila s Varnsdorfem, že budou jeho strážníci působit také v Chřibské tedy.
3: Víš ještě o nějaké obci, která by taky chtěla zřídit městskou policii?
1: Určitě, tak třeba Jetřichovice, tam už jednoho strážníka přijali a teď je na školení. V červenci ho podle nezávislého starosty Jetřichovic Marka Kny čekají zkoušky. Počáteční náklady na zřízení městské policie nejsou malé. Teď by s nimi mohl obcím a městům pomoci i kraj, který otevřel nový dotační titul, jak uvedla mluvčí kraje Magdalena Franíková.
4: Je pro obecní a městské policie, které z dotace mohou pořídit ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, vybavení služeben, kamerové systémy či nová auta.
1: Celkově je v dotačním titulu, kde jsou i peníze třeba na jednotky dobrovolných hasičů nebo na vzdělávání a sportovní akce pro hasiče, policisty a záchranáře 8 milionů korun. Podle Franíkové jsou 3 miliony určené přímo pro obecní policisty a maximální výše jednoho projektu činí 250 tisíc korun.
5: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dagmar Havlová odstupuje z knihovny Václava Havla, potvrdila to dnes ve vysílání Českého rozhlasu. Obyvatelé Ústeckého Střekova čekají dopravní komplikace kvůli opravám v kopcovité ulici Žukovova. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. V noci zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, kterou před 22 lety spolu se svým mužem zakládala. Radiožurnálu to exkluzivně potvrdila přímo někdejší první dáma. Reaguje tak na dění posledních týdnů kolem knihovny, která má nést odkaz prvního českého prezidenta. Už dříve z projektu knihovny Václava Havla odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši. Odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová Radiožurnálu řekla, že knihovnu neřídila a ani nebyla zaměstnancem. Chce o odkaz svého manžela pečovat jiným způsobem.
3: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody.
2: Dagmar Havlová své dnešní rozhodnutí zdůvodnila mimo jiné i tím, že na další řešení situace kolem knihovny Václava Havla už nemá sílu. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček byl z vedení odstaven k 1. dubnu. V Ústí nad Labem Střekově začne 8. června opravy ulice Žukovova. Rekonstrukce za téměř 47 milionů korun potrvá do konce roku. Jak dnes informovala mluvčí stavební skupiny Vinci Construction Iveta Štočková, řidiče čeká řada dopravních omezení. Silničáři ve dvou etapách prací vymění povrch vozovky, upraví odvodnění a vybudují nové chodníky, parkovací místa a koridor pro cyklisty. První etapa oprav je naplánovaná od železničního přejezdu pod průmyslovem areálem Setuzy po křižovatku s ulicí Truhlářova. Žukovova ulice protíná průmyslový areál a stoupá kolem obytných domů. Kvůli množství výmolů v minulosti sepsali místní obyvatelé petici. Oprava tří historických domů u vodního hradu Lipí

0: České Lípě bude stát 75 milionů korun. Soutěž na obnovu domů vyhrála společnost CL Evans. Po rekonstrukci tam bude nová pobočka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj tam budou mimo jiné expozice představující šlechtický rod Berků anebo historii textilního potisku.
1: To jsou vlastně zbytky staré České Lípy, které přežily tady v té části města a sanaci někde v 80. letech, kdy se soudruzi rozhodli, že Českou Lípu vylepší pro zaměstnance uranového průmyslu. A já jsem rád, že ty objekty budou přístupné a že přivedou do muzea nějaké další nové návštěvníky.
0: Odbory v sídle vlády v pražské Strakově akademii budou v pátek stávkovat kvůli přesunu agend. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesouvat útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ráno sešli s vedoucí úřadu vlády Tinde Bártou. Ta na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Podle Barty je navíc většina kritiky neopodstatněná. Počasí. V noci postupně deštivo, čekejte i přehánky, teploty klesnou k 8 stupňům. Zítra stále s přehánkami po ránu a dopoledne, odpoledne čekejte postupně proměnlivo a k večeru se obloha i projasní. Teploty zítra i do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Výpadovka z České Lípy na Nový Bor je u Lady uzavřená. Hasiči tam uklízí po likvidaci požáru nákladního auta. Uzávěra je ohlášená do 9:30 večer. V Chomutovské ulici Lipská směrem k mimoúrovňové křižovatce silnic číslo 13 a 7 policie řeší srážku osobního auta s autobusem. A nehoda v Litoměřické ulici Želetická. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro dobrou náladu Helena Vondráčková s Valdemarem Matuškou a s písničkou, která rozhodně také nestárne. Jmenovala se Dověží. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už také čtvrteční večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý večer. No a hned si také zopakujeme kontakty sem k nám, tedy sem ke mně do studia. Pokud se tedy o písničku chcete zavolat, vytáčejte číslo 475 212 212 a o písničku si můžete, jak je zvykem, také napsat. Buďže pošlete SMSku na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tady tedy kontakty do písniček na přání a než tady budou první telefonáty, mám tady také nachystané to čtení nějaké, jednu SMSku. Prosím pro manželku Kamilu k dnešním narozeninám její oblíbenou písničku od Ivety Bartošové a Petra Sepéšiho Knoflíky lásky. Děkuju, Roman. Taky od nás všechno nejlepší.

0: Tolik tedy Iveta Bartošová, Petr Sepeši a Knoflíky lásky. Jsou tady písničky na přání a samozřejmě tady nesmí také chybět vaše telefonáty. Ještě jednou připomínám číslo do studia 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Jarmila z Prahy Nuslí a už je tady s námi ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: Tak vy jste mi tady prozradila jedny krásné narozeniny, že tady budeme prozrazovat.
1: No úplně nádherný, úplně úctyhodný.
0: Tak komu zahrajeme a jakou hezkou písničku?
1: Tak, já jelikož se bojím, že zítra bych se nedovolala, a to by mě moc mrzelo. A jelikož vím, že Hynek od Teplic má v sobotu narozeniny, úctyhodné narozeniny, takže Hynku, já vám touto cestou chci popřát všechno dobré, hodně štěstíčka a zdravíčka, hlavně to zdravíčko, to je to nejdůležitější.
0: Ano.
1: A vybrala jsem pro vás písničku od Karla Gotta, Být stále mlád.
0: A samozřejmě se připojuju, také všechno nejlepší přejeme.
1: A písničku teda ještě pošlu Božence do Žadce a potom bych ji poslala Pavlovi do Kostelce nad Labem a Honzovi z Vlkavy a jeho mamince.
0: No ale úplně nejvíc tomu Hynkovi.
1: A jinak pro všechny ostatní, co si s nima voláme.
0: Dobře.
1: A co si teda necháváme hrát.
0: Ano, ano. Tak děkuju za zavolání, ještě jednou také Hynkovi přejeme všechno nejlepší, vám přeju hezký večer a teď už nám zaspívá Karel Gott. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Být stále mláte, Karel Gott, písničky na přání. Pojďme se věnovat dalšímu telefonátu. Ten je z Chomutova, ve vysílání vítám paní Marušku. Dobrý večer.
1: No dobrý večer, Mirečku, zdravím vás i všechny posluchače. No já dnes bych chtěla nejen potěšit, ale i poděkovat Květušce do Vysoký a zdravím i Romana a Jirku. Ano. Pak by to bylo pro Marcelku a Radka, Mirku do Českého ráje. Dobře. A jinak to pošlu ještě do České Lípy, do Nuslí, do Jirkova a Maruškám do Děčína a Šestajovic. To jsou šikovní marušky.
0: Dobře, no. Tak to je...
1: Marušky jsou šikovné. Vás poprosím o písničku.
0: Ano, jak jsme se domluvili, zahrajeme si zpěvačku Tinu Turner a její velký hit, dokonce se jmenuje, že je nejlepší, ale je to pravda, zpívá se tam The Best. Tak ať se hezky i vám poslouchá a zase se někdy ozvěte. Naslyšenou.
1: Oni to posluchači poznají, že to je i v češtině.
0: Ano, ano, Lucka Vondráčková a ty si ten nej. Ano, tak za chvíličku zahraju. Děkuji, a mějte se fajn. Naslyšenou.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tina Turner a The Best, písničky na přání jsou v plném proudu. Vaše telefonování rozhodně také. Ten další telefonát nás zavede do Lomu u Mostu. Tam je u telefonu nachystaný pan František a už je také tady opět ve vysílání po nějaké době. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji vám a všem vašim posluchačům.
0: Tak vy jste říkal, že byste rád originál té písničky, která se u nás zpívá ze známých důvodů.
1: Takže ano, odehle Charlesa.
0: Bude zpívat I Can't Stop Loving You. No a komu zahrajeme? Ano. Pro koho to bude?
1: Písnička bude do věcní paní Jitce, který děkuji za přání minulý týden. Toníkovi Dolomu.
0: Ano.
1: A také do Německa panu Herbertovi a paní Lintě. Písnička je pro vás. Děkuji. A děkuji.
0: A také vaší paní, že ji také zdravíme spolu, vidíte.
1: Děkuji.
0: Ray Charles je tady a hezký večer přeji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik tedy Ray Charles, I Can't Stop Loving You, posloucháte Český rozhlas Sever, písničky na přání, které tady budou zhruba ještě půl hodinu. Pojďme se tedy věnovat hned dalšímu z telefonátů. Ten je z Lovosic, ve vysílání vítám Martinu, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. Chtěla bych nechat mýmu přítelovi zahrát.
0: No,
1: ano. Od divokého byla.
0: Čmeláka.
1: Čmeláka, jak jsme se domluvili.
0: Ano, ano.
1: Bylo by to pro vás do rádia.
0: Děkuju. Ano.
1: Pro kamarádku.
0: Dobře.
1: A bylo by to pro asistentku, co dneska slouží.
0: Dobře, taky také zdravím. Ona tam byla u vás před chvilkou.
1: Tak ano.
0: Kapela Divokej byl, Čmelák a i vám se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Divoký byl a čmelák v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. Pojďme se věnovat hned dalšímu z telefonátu. Ten je ze Žadce a na telefonu se právě dočkala paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marečku. Zdravím vás.
0: Děkuji.
1: A všechny posluchače. Dneska zahraju pro moji milovanou vnučku k jejím 25. narozeninám. Sice se to nemá říkat, ale ona je ještě mladá. A takže jí pošleme písničku, na které jsme se domluvili.
0: Ano.
1: A ještě bych to přidala pro malou Luizičku, vnučka od Pavlíka z Kostelce, ta má dneska 7 taky.
0: Dobře.
1: Takže jí taky přeju.
0: Ano.
1: A přeju jim hlavně hodně zdraví, štěstí, ať se jim daří všechno.
0: A vybrali jsme jim jednu hezkou italskou, Vivo Perlej se to jmenuje, Andrea Bocelli a zpěvačka Georgia nám tady budou teď zpívat. Tak i pro vás, ať máte krásný večer.
1: Je to taky pro vás.
0: Děkuju.
1: A všem, s kterými si dáváme hrát, Jarmilka, Andělka, Boženka, Pavlík, František.
0: Dobře.
1: Takže jim taky přeju hodně zdravíčka a štěstí.
0: Tak hezký poslech a tady je ta Itálie. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

hudební výlet do roku 1988 za písničkou, která rozhodně také nestárne. To byl Dalibor Janda, Modré nebe nad hlavou. Stále jsou tady také písničky na přání. Pojďme se teď také podívat na další váš e-mail. Hned to přečtu. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory. Písničku Náš příběh byla by pro paní Marcelku z Neštěmic, kterou zdravím, pro paní Květu z Vysoký, pro Martu z Barandova, Jarmilku z Nuslí a pro paní Boženku ze Žadce. A pro všechny posluchače zdraví posluchačka Dominika z Ústí nad Labem.

0: Tolik tedy Tereza Mašková, Marek Lambora a písnička Náš příběh. Další telefona tady mám nachystaný, tak ho také propojíme do vysílání a ve vysílání vítám pana Františka z Karlov nad Vltavou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům Rádia Sever.
0: Děkujeme. Tak co pěkného pustíme a komu?
1: No, trošku to rozjedem.
0: Dobře.
1: Kamelie a...
0: Schovanky.
1: Dopěru, tak ať si dá whisky.
0: Whisky a schovanky, samozřejmě. Whisky to je moje gusto, to zpívají.
1: Ano,
0: tak,
1: ano. No.
0: A komu? Tak všem tedy a vám. A...
1: No, bude to všem posluchačům a hlavně Božence do Žace, ať si užije, dávala písničky hezký
0: ano.
1: A všem přeji hezký zbytek dne a stále zdraví. Díky
0: a vám
1: moc.
0: Také a zase někdy u mě, u nás, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

než se pro dnešek s písničkami na přání rozloučíme, budeme ještě přát k narozeninám. Mám tady e-mail. Zdravím Český rozhlas Sever i vás, já děkuju. A také všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela z Moška. Stalo se, co má se stát, pro paní Helenu Šiškovou k narozeninám. Přeji ti k narozeninám všechno nejlepší. Ať prožiješ každý den svého života tak, jako by to byly tvé narozeniny. A ať tě život během roku obdaruje tolika dary, kolik jich dostaneš v den svých narozenin. Krásné narozeniny přeje Anička z Konic Praha Východ. Pomalu se nám blíží 19 hodin, za chviličku nás tady čekají zprávy a potom budeme pokračovat s dalšími pořady. Přeji vám hezký večer a už zítra se těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V České Kamenici dnes začal šestý ročník třídenního festivalu Kamenice. Liberec začne s přípravou rekonstrukce zámku. Státní intervenční fond postupoval při obnovení dotací pro Agrofert správně. Podle fondu to potvrdila Evropská unie. V noci zataženo a s deštěm nebo přeháňkami. Teploty klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy. Dobrý večer, přeje František Janačík. V České Kamenici dnes začal festival s názvem Kamenice. Během 3 dnů vystoupí na 2 hlavních pódiích a na dalších vedlejších scénách kolem 60 umělců. Hlavní kapelou, na kterou pořadatelé lákají návštěvníci, jsou Tata Boys. V programu slibují také vystoupení rap metalového umělce Red Z, skupin Zrní, Lunatic, Cringe Prince nebo Šaty s vlečkou. Součástí doprovodného programu je běžkařský závod před Domem kultury, také kvízová soutěž nebo literární setkání s česko-německými básněmi Radka Fridricha a Lukáše Matouše. Vedení Liberce začne připravovat projekt opravy zámku. Rozdělená má být do 3 etap. Po dokončení první za zhruba 45 milionů korun by měl zámek sloužit základní umělecké škole a také festivalu Anifilm. Ve všech křídlech nechá město opravit sociální zázemí a vybuduje bezbariérový přístup. Další etapy zahrnují práce v suterénu, podkroví nebo na plášti budovy. Českému rozhlasu to řekl náměstek primátora Jiří Jandourek za starosty pro Liberecký kraj. Státní zemědělský intervenční fond tvrdí, že při obnovení vyplácení dotací koncernu Agrofert postupuje správně. Mluvčí fondu Eva Češpiva Českému rozhlasu řekla, že o tom dnes dostal potvrzení od orgánů Evropské unie. Fond asi před měsícem rozhodl, že stát může opět vyplácet dotace firmám Agrofertu. Češpiva taky odmítla informace o pozastavení plateb od Evropské komise.
2: Jakékoliv tvrzení médií, že ZIF postupuje proti rozhodnutí Evropské komise, nebo že Evropská komise pozastavila platby společnostem ze skupiny Agrofert, je proto nepravdivé a poškozuje důvěru veřejnosti a zkresluje skutečný stav věci.
0: Akcie koncernu vložil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě.
1: Počasí.
0: V noci čekejte deštivo, teploty klesnou na 3.

0: 13 nebo i 8 stupňů. Po ránu také zataženo, oblačnost deštěm nebo přeháňkami. Během pátečního odpoledne začne být postupně proměnlivo. K večeru už se obloha projasní. Teploty zítra do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Výpadovka z České Lípy na Nový Bor je u Lady stále uzavřená po požáru nákladního auta. S kyvadlovým provozem a zdržením počítejte v centru Ústí nad Labem v ulici Tovární. Je tam kyvadlový provoz, řízený semafory. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste do Hezky česky přišla s panem Smithem. Smithem, nevím, jestli to dobře vyslovuju.
2: Vyslovujete to dobře tak i tak. Smithem i Smithem.
1: Dobře, ale nám nejde o tu výslovnost, ale o skloňování. Tam je nějaký problém? Přijdu tam s panem Smithem.
2: No, ano. A vidím pana...
1: Smithe.
2: Nebo Smitha.
1: Aha, tak jak to je?
2: Tak totiž jde o to, že my máme základní takovou tradiční poučku, že cizí vlastní jména, když chceme skloňovat, tak vždy máme vycházet z té vyslovované podoby. A u tohohle jména je v anglické výslovnosti souhlásková skupina TH, pro kterou v psané podobě, pro kterou my v češtině ale tu hlásku nemáme. Takže někdo říká T a někdo říká S. No a pokud je tam T, tak to musíme přiřadit ke vzoru pán.
1: Smitha.
2: Tak a pokud je tam S, tak ke vzoru muž.
1: No tak to jste to rozlouskla naprosto skvěle, tomu rozumím, protože bychom nemohli skloňovat Smithe a Smitha.
2: Tak, přesně.
1: No,
2: tak.
1: No. Je ještě nějaké takové záludné příjmení, které jste přinesla, anebo...
2: Ono je jich spousta. Tady je výhoda u tohohle, že si můžeme vybrat a obojí je správně, ale jsou taková, no těch vlastních jmen, těch příjmení je strašně moc, kde jsou různé problémy a chytáky.
1: Nevezmeme to komplexně, ale nějaký příklad s chytákem ještě můžeme říct.
2: To naše základní pravidlo, o kterém se mluvila, totiž ta vyslovovaná podoba je komplikovaná například ve francouzštině, takže Alexandre Dumas. Píše se Dumas a měli bychom se tedy držet té výslovnosti Dumas, ale to bychom skloňovali podle vzoru předseda. A to bychom se dostali tak daleko od té původní podoby toho příjmení, že už by to nikdo nepoznal.
1: Že to raději vůbec asi nemáme skloňovat, ne?
2: Máme, ale vlastně podle té psané podoby. Takže Dumase, budeme to tedy číst Dumase, ale přidáme tam to S. Tu výslovnost vlastně francouzskou úplně tím zlikvidujeme, ale pořád budeme vědět, jak zhruba to příjmení vypadá.
1: Takže máme říct, setkal se s Alexandrem Dumasem.
2: Ano.
1: A udělám chybu, když řeknu prostě setkal se s Alexandrem Dumas.
2: A dneska už asi ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangau Savorenge Lachera Tešukar Šuněben. Dnes vám představíme zpěváka JBho a malířku Ivetu Horvátovou. Oba nám přiblíží svoji tvorbu.

0: Dospívali Igor Kmeťo a Monika Bagárová. Příjemný večer. Iveta Horvátová, která v posledních letech používá také jméno Iveta Riminka Filí, ve své tvorbě zachycuje těžké životní zkušenosti, kterými od dětství procházela. Zároveň však pracuje s výraznými a zářivými barvami, které skládá s mimořádnou odvahou a fantazií. Její díla připomínají orientální mozaiky i umění předkolumbovských kultur. Vystavovala například v galerii u Kamenného zvonu v Praze. Její tvorba byla také součástí Světového romského festivalu Camoro, kde před týdnem představila své práce ve White Bar Café na Praze 2. Výstavu uvedl kurátor Jaromír Typlt.
1: Před 13 lety se Vladimír Drábek, náš kolega, se rozhodl, že pro znevýhodněné umělce, kteří prostě strpí nějakými zdravotními handicapy, jsou nějak vyloučeni, založí v Praze ateliér, kde budou mít k dispozici výtvarné potřeby, prostor, a který je bude zastupovat. Ten ateliér dostal název Ateliér radostné tvorby, byl založen v roce 2013 a Iveta byla od začátku mezi prvními výtvarníky, kteří tam byli vybráni.
0: Říká Vladimír Typlt, který s Horvátovou dlouhodobě spolupracuje a její tvorbu zná.
1: Obrazy Ivetiny i díky tomu, že jsou kresleny poměrně jako výrazně barevnými fixy, tak působí barevně. Ano, většina z nich působí radostně, ale to neznamená, že všechny působí radostně. Tady třeba jsme reprodukovali takové obrazy, které jsou vlastně dost bolestné, do kterých Iveta zapsala svůj život, zapsala taková až jako stížnost na osud, který k ní nebyl rozhodně nějak milosrdný. Prožila si velmi těžké a hrozné věci v dětství, prožila si období hledání domova, prožila si období, myslím, že dodnes vlastně bojuje i se samotou a s nevýhodnou sociální situací. Prostě jsou to všechno věci, které tvoří její život. A já bych z těch obrazů, které tady jsou, tak bych rád upozornil na takové ty mozaikovité postavy. Tady vidíme dvě a ještě v tom dalším sále je jich několik.
2: Tam to je ďábel s lepsema. Tam je Ježíš ukřižovaný, tam je Panna Marie, a ještě tam je Panna Marie a Ježíš vedle sebe.
0: Výstava Ivety Horvátové nese název Stromy rostou do nebe a příroda je pro autorku jedním z hlavních zdrojů inspirace. Zajímalo mě proto, jak dlouho jí trvá vytvořit jeden obraz.
2: Záleží jaký. Je to velký? 4 až 5 hodin. Ale já mám takový stav, že dokážu namalovat za jediný den třeba i 5 obrazů.
0: Iveta maluje od 8 let. Její první inspirací byla učebnice ze 3. třídy.
2: Čítanky. Tehdy za komunistů čítanky, takový na čtení, jak tam byla ta malá holčička ve 3. třídě na obálu, že jo, tak jsem jí malovala a pak jsem malovala různý obrázky. Vždycky jsem to dávala učitelce a učitelka to vždycky schovala. Pak jsem měla velkou pauzu a pak jsem začala malovat až ve 22. Pak jsem zase měla pauzu a pak jsem se vrátila k tomu, no a vlastně už jako maluju pořád, no.
3: Vy jste říkala, že tady jsou témata jako Ježíš, Panna Maria, pak jsou tady různé postavičky.
2: Tamhle to je dvojí osobnost, schizofrenie, tamhle ten, to je anděl, tamhle jsou srdce, barevné obrázky a ještě tam zatím jsou hlavy.
0: Dodává výtvarnice Iveta Horvátová. Její výstava Stromy rostou do nebe byla součástí programu Světového romského festivalu Camoro.

0: Saekshunen Amaro Romano Vakeriben. Posloucháte o Roma Vakeren. JB, vlastním jménem Jiří Běla, je zpěvák, textař a performer, který propojuje moderní pop, funky a taneční hudbu. Jeho tvorba odráží životní příběhy i emoce a nese v sobě chuť užívat si život. Nedávno vydal novou píseň a videoklip s názvem Spověď. Na křtu této skladby JBho ho oslovila Iveta Durdoňová.
1: JB, vy si plníte svůj sen. Chtěl jste být vždycky zpěvákem.
2: Tak je to odmala jsem chtěl zpívat. Můj kamarád mi řekl, když jsem mu zaspíval v autě, a samozřejmě zpíval jsem všude možně po karaoke, hrozně mě ten zpěv bavil. A hlavně ty lidi, jako jak mi tleskali a dávali mě nahoru, tak jsem si řekl, proč to prostě nedělá profi. Tak jsem se rozhodl, že to začnu dělat. Minulý rok v říjnu vyšla moje první písnička Vteřina. Teďka vyšla druhá písnička Vzpověď a máme velký plány na vás zase spolupráci. Se skladatelem a zpívákem Igorem Kmetěm, s panem Jiřím Zmoškem, který mi napsal Když slunce zapadá, s panem Zdenkem Bartákem, který mi napsal písničku Love Them, kterou budeme vydávat v prosinci. Čeká mě jak šňůra koncertování. Můj sen není jenom vyprodávat haly, můj sen jenom není prodávat vstupenky, ale můj sen je to, aby jsem předával něco lidem, aby se mi dokázal motivovat, že i z toho dna, prostě co ty lidi jsou, tak se dokážou zvednout i nahoru a jít si prostě za tím svým a věřit tomu, co dělají. A to je, myslím, jako nejdůležitější, je to takové mé poselství.
1: Vy máte na sobě džínový komplet, vyšívaný perlama. Kdo vám šije vaší garderobu?
2: My s Marcelou Jo, která je vlastně z cirkusu a proto hvězdy pod čapitem, tak jsme se řekli, že budeme navrhovat i naše návrhy. Začali jsme vlastně šít na mě. Já mám rád trošku Elvise Presleyho. Někdo si řekne old school, ale pro mě je to prostě king rock and rollu. Takže začali jsme tvořit, začali jsme dělat spolu, za tohle spolupráci moc děkuju a chystáme jim modní přelízko s Marcelou Jo.
3: Nebudu lhát, že vše je sluncem zalité, nikdy to na mě padne.

0: Spirit, Ilona Čáková, je oslovený spousta interpretů, samozřejmě budou to moji hosti a na to se já strašně moc těším a na podzimě můžete vidět ve velkých halách, ne v mých vyprodaných, ale jako předskokám a budu v Auto Universum a Fórum Karlín.
1: Vy máte spolupráci s Igorem Kmetem, který v současné době žije ve Španělsku.
0: My jsme tam nahrávali muziku a byli jsme řešit videoklip. Videoklip jdeme nahrávat 19. června do 23. Ten oděj se bude odehrávat jak ve Španělsku, kde Igor Kmeťo žije. Nějaký děj se bude odehrávat v České republice a ještě máme práci před sebou, takže se určitě máte na co těšit a já sám se na to hrozně moc těším.
2: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zort hesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou tragických nehodách je uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Přípravu nového zákona o vysokých školách podpořila Česká konference rektorů. V noci bude v Čechách pršet, v pátek srážky postupně ustanou a teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na čtvrtém kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali na místě, zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
2: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z osud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
0: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Tvoří se tam dlouhé kolony a ucpávají se i objízdné trasy. Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po odpoledním zasedání Česká konference rektorů.
3: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
4: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
5: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam bylo dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
3: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Most přes dálnici D4 u Jíloviště půjde k zemi. Podle krajských silničářů je ve špatném technickém stavu. Provoz na mostě skončí v pátek 5. června. Dálnice se kvůli demolici úplně uzavře v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Řidiči musí počítat s objížďkami a zdržením. Nový most má být hotový v září 2027. Vedení Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun, říká náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Je to samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor má přislíbenou dotaci až 80%. Jsou to výškové práce, náročné práce a započneme co nevidět.
0: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se budou postupně šířit přes celé Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i oblačno, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne deštivo, déšť se během dne rozšíří i na Moravu a Slezsko a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.

0: Na dálnici D1 u 107. kilometru ve směru na Bohumín stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Jízdní pruhy jsou volné, řidiči ale mají projet opatrně. Na dálnici D2 u 56. kilometru ve směru na Bratislavu je porouchané vozidlo. Řidiči musí taktéž počítat se zdržením. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si rally a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Moc děkuji, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host zavítala dnes rodačka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm,
1: je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, vys Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala v pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, který se určitě taky měl bavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že už to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má součtění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná, zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já vlastně jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je zvolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Vlastně teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobnej živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman, takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevíde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi, někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střed. A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím člověk
1: nedá,
0: musí
1: no.
0: Projít.
1: Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda, takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu, protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remcali, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním, a takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mě to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne,
0: myslí?
1: Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Picker vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tedy, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tedy nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurs probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože, já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jo, ale jsem úplně jako ranní ptáci, říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž, a už byli za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá, je oblečený tak zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky, a v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Let's a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větuji.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. Najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kdepak. To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, já bych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok. Jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek a je to fakt moc krásný, povznášející koncert, takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující, to je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy, milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest, takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to, já jako miluju vážnou hudbu, já nějak úplně cítím, že se mi jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku a vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě, ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta a vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, je to, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že ano, myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva, první koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80! A jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti.
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš štít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, když sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukan, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Středočeský a jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek vystoupí až na 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva.
2: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
3: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
2: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
4: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
2: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbramy nebo Vlašimi. Budou zapojeny jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi středočeským a jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborska, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
0: Až 250 nových dobíjecích bodů pro elektromobily by mohly být v ulicích Jihlavy. Magistrát vytipoval místa, která jsou podle něho pro tato zařízení vhodná. Jedná se hlavně o prostory u bytových domů. Uvedl to lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
6: Ta dobíjecí infrastruktura, byť teďka třeba není potřeba, ale v blízké budoucnosti bude. A my bychom rádi na to byli připraveni a chceme, aby občani mohli pohodlně dobíjet před svým bytovým domem. Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
7: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme toho hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráči, který právě s Kosovem nehráli. Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se postupně rozšíří přes Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku místy oblačno. Teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne pršet, odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat, místy se přehánky objeví. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 u 30. kilometru směrem na Hradec Králové blokuje porouchaný kamion pravý pruh, řidiči se zdrží a na D1 u 76. kilometru směrem na Brno je porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už vaše oblíbený pořad country dostavník Jirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Autor hezké řádky country evergreenů, včetně Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, arkansaský rodák Ed Bruce a jeho rekapitulace života od 15 do 45 z roku 86, která se o pouhý rok později objevila zpěvníku Pavla Bobka a před rovnými 30 lety přinesla název kompilaci Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor, známou jako Groš, v jejím čele stál legendární big beatový saxofonista Míla Růžek a další z 18 nahrávek, které se v roce 1992 objevily na jeho výběru Muž v zrcadle. Přesně o 10 let dříve připravil Pavel skvělou exportní kolekci Stranger, v níž nezapomněl ani na country jedničku Kennyho Rogerse Coward of the Country.

0: poslední.
1: Přání Vladimíra Poštulky Dej mi šanci poslední, které v roce 1984 zpíval Pavel Bobek. Velice zdařilá domácí adaptace tehdy dva roky staré country jedničky z později platinového singlu Willie Nelsona. Před rovnými 10 lety ji uvedl Karel Gott tvrzením S tebou vždycky přijde máj.

Písničkou To je ten poslední song nás vrátil Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem do autorské dílny Eda Bluseho. V jeho katalogu objevil Pavel Bobek melodii, kterou naspíval s textem Michala Žantovského Je víc všedních dnů než svátků. Tu můžeme najít v bluesově hitparádové bilanci v roce 1980 pod pořadovým číslem 19 a názvem Dívky, ženy a dámy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dát.

Pavel Bobek se skupinou Groša Holá pravda je víc všedních dnů než svátku na originál Eda Bruceho Girls, Women and Ladies. Pokud to ve vašem případě neplatí, pak máte podle Pavla z pekla štěstí.

Kenny Rogers 1980 a písnička Kim Kernesové a Davida Ellingsona The Buckaroos, kterou před chvíli zpíval Pavel Bobek jako z pekla štěstí, stejná autorská dvojice přivedla do Pavlova zpěvníku o 6 let dříve Marii Rotrovou a radu s tím bláznem si nic nezačínej.

Jeden ze slavné rockabillyové společnosti memfiské značky Sun, Carl Perkins a jeho vyprávění o narození rock'n'rollu. Pavel Bobek přitom samozřejmě byl taky a za malinkatou chvíli vám to osobně prozradí. Předtím vám všem ještě poděkuji za dnešní společnou jízdu pláněmi country, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

nějak to tenkrát začínalo. Nezřív našli jsme si starý sečí můměm, starý prázdný král. Pár starý kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web Vesele a

0: Firem kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady, kromě energií zdražují i stavební materiály. Rožmitál pod Třemšínem chystá obnovu parku v Oboře. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek bude až 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zvyšování nákladů kvůli konfliktu na Blízkém východě hlásí 86% českých stavebních firem. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, do které se zapojilo 155 firem. Náklady jim v průměru vzrostly o více než 15%. Důvodem jsou hlavně dražší energie, pohonné hmoty a stavební materiály. Výrazně zdražil třeba asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v nejbližších měsících neklesnou, ani kdyby konflikt brzy skončil.
1: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
0: Rožmitál pod Třemšínem připravuje přeměnu prvorepublikového parku v Oboře. Dělníci opraví hlavně povrchy cest a vytvoří lepší přístup k potoku. Zahradníci osadí nové záhony trvalkami. Práce by mohly začít na konci srpna a budou stát 3 až 4 miliony korun, říká starosta Pavel Bartl ze SocDem.
2: Dlouhou dobu ten park není upravován, jsou tam dělány základní věci, jako sekání trávy a tak dále. A rozhodli jsme se udělat i rekonstrukci tohoto parku tak, aby jsme ho vrátili do té podoby, kdy vznikal, aby mohl být více využíván veřejností.
0: Nadační fond Kapka naděje vybral na letošním zlínském filmovém festivalu více než 136 tisíc korun. Lidé mohli přispět ve veřejné sbírce při koncertu Naděje, na kterém vystoupil David Koller s kapelou Nákupem charitativní zmrzliny nebo účastí na půlmaratonu. V neděli šlo fondu také 10 korun z každé festivalové vstupenky do kina. Komu peníze pomůžou, říká ředitelka nadačního fondu Dita Loudilová.
3: Vybrané peníze z koncertu Naděje i filmových projekcí půjdou na podporu dětského a novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice. Prezidentka fondu Vendula Pezingerová navíc darovala nemocnici oblečení v hodnotě 50 tisíc korun.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání v době válečného stavu.
4: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se rozšíří přes Čechy, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude zpočátku pršet, odpoledne se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty od 16 do 21 stupňů, na východě až 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 u 48. kilometru ve směru na Bratislavu je nehoda nákladního auta. Na vozovce je vysypaný náklad. Řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové stojí pak u 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s defektem pneumatiky. Pravý pruh je uzavřený. Řidiči musí počítat taktéž se zdržením.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidá Valdemar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plní energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říká, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce nelehám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky, já to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadal jako ty a tak dále, až nebude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak.
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny, učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky, a na klavír, na pikolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš?
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozerem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermo moci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem bles pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale nelez pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: Promiňte, hoši, já nic nefoukám. Já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, no, že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ.
1: Jste přijel.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem víš, také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no pochtále, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka, radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, omnore! Holoto plesnivá, čertovská, vstávejte, když vám přijde návštěva. Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě. O maj durman, pajce fáro. Ty tu chlapi zníte zaživa.
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo u nás tady... Tomhle mlině se ještě nestraší, až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovský čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil. Vy křupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zas prr, tady je náš revír.
3: To če vy?
1: Už, pitomče, objednal jsem si dvě krasotinky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale taky hrál pekelnej Maria.
3: Počeví, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče bráci. No tak? Karborunde, chlupse, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, bom, prejže flek. Jářku hned na to zase.
1: A kdy pak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No, kdy pak to mohlo být? Nedávinko! Někdy ke konci ty 30leté vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karbaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřející.
2: Jaký hraje, bole?
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Bole ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda Dunajská, to je strana má.
2: Tam si mama Maria, tiše.
4: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, počkej.
2: Tak to je vohodné.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte?
1: Kolik je hodin?
3: 10, porad.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko dřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starosti, budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
4: A je.
3: Heps!
4: Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. No, takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu i přece jenom drobátko těch plamenů pekelnej, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertino! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
4: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem, takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
4: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna di Speranda taky.
2: Taky.
4: No, tak šežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Že nechy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Pondělen ručičku líbám, pane čert.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Zemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát mariášek.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
4: Ale polit mi šost, ty mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš. Nic bezlým, pane pocestnej, my bychom si jen rádi zahráli mariášek.
4: Jo, co se mariáše tejče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo.
5: Jen se zeptej na Martina Kabáta, Světa Kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
5: Řek ty špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
5: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
5: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: Půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
5: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
5: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To je nějak bodřený hřbety, to je...
5: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
5: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
5: Ty
2: dáváš.
5: Ty dáváš. Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To bude to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5, než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
5: Barva.
2: Dobrá.
5: 7 červených.
3: Hled jako Brno.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bombóny a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzíti povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Herzmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročež na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků. Společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Grus.
2: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
2: Tam. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný.
2: A ten Paša byl šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomůcí.
6: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v kostce. Nebo taky, jak jsi řekl, lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát mobilem psal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď jsou závistivý.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: Ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
3: nezlob si Františku.
2: A ty chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo, jenom protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigaretu,
5: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten
2: jsem si říkal, který uličník,
3: ten večer,
2: ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
2: ráno
3: bylo,
2: jsem se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepíkru svolal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Hildě. Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
5: No, ano, a svoji roli, no.
6: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
4: Vzpomínáte v plodech osvěty s Deňku Bardovou?
3: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
4: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou Slavianofilové.
4: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
3: Slánofínové.
4: Slánofínové. To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
4: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já dal Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, šáča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorku rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střednice. A já, jak jsem to viděl, protože jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a on říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, malič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty staci se to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Jako vždy úderem 23. hodiny, noční linka právě začíná.

0: Víte si za svým, jak pevní jste v obhajování svých názorů a museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou paličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu neplatí, ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tak tolik a mnohem více na téma umíme si stát za svým a na svém. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Na úvod Karel Gott a jeho muzika, takže máme Kraťoušce po 23. hodině a už můžeme pozdravit prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Já zdravím všechny tvrdohlaví, jako jsem já,
0: jo.
1: Zuzku.
0: Všechny berany, jo?
1: No, musím říct, že já jsem teda taková, že si hájím svoje, celý život to dělám. A že mi říká, že jsem umíněná, tvrdohlavá, jo. To já si říkám, že jsem zásadová. Ale ono to má takový háček. Je fakt, že někdy musím uznat, že jsem neměla třeba tak úplně pravdu. A to zase jsem ochotná to přiznat. Ale jako dokud tohleto nezjistím, tak si trvám na svým.
0: Ano.
1: A hlavně, když jako je nějaká nespravedlnost a spíš teda hájím ty druhý než tebe, protože když hájím sebe, tak to špatně dopadne. Já jsem u těch druhých taková jaká klidnější, rozumnější. A jak jde o mě, tak právě to má takový velký hák, že prostě to člověk říká špatným tónem nebo špatným způsobem, jo. Můžeš mít stokrát pravdu, ale když to řekneš nějak nepříjemně nebo nepřiměřeně,
0: ano, ano.
1: Tak vlastně už předem prohráváš. No a to občas teda býval můj problém, mám dojem, že to je ještě pořád teďka, jo, teď mám zrovna problém takovej a já vím, že mám pravdu, ale prostě, no, nevím, jestli se to povede, ale tentokrát se za mě zasadí i syn, tak doufám, že to dobře dopadne. Ale jsou situace, kdy si to člověk prostě musí uhájit to svoje.
0: To je pravda, no.
1: Protože lidi tě využijou, zneužijou. Myslí si, že když se nebráníš, takže jsi slabá, že si prostě můžou dovolit víc a víc. Takže já si myslím, že to je užitečný, tahle ta vlastnost. Že se člověk má bránit. Říkám, akorát teda nejsem tak asertivní, jak by u toho byla potřeba. Takže to jako je kámen úrazu občas. Ale myslím, že to je moje vlastnost, kterou si ponesu až do hrobu a nehodlám na tom vůbec nic měnit. A vážím si lidí, kteří se umějí zasadit o svoje, pokud tím nepoškozují někoho jiného.
0: Ano, ano, ano. Takže to vlastně pokládáš za důležitou vlastnost a takový důležitý jakoby je v životě lidském zkrátka stát si za svým a prosadit si to své, o čem člověk je přesvědčen. I když třeba někdy může se stát, no to tady si taky vlastně zmínila, že se může stát, že to nemusí být úplně správně, stane se.
1: Ale je dobrý si to přiznat a nesnáším lidi, kteří prostě mění svoje názory, jo, to je něco, co mě upřímně štve a já se s takovýmhlema lidma ani nestýkám, nebo pokud musím, tak jenom co nejnutnější a jinak se jim vyhybám. Není to prostě pro mě příjemný. Já říkám, mám ráda lidi, kteří si stojí za svým a kteří se dokážou přiznat, pokud se mýlí.
0: To je asi důležitá taky věc, že když se zkrátka nějakým způsobem člověk splete, tak to prostě dát najevo. Měla jsi tenhle ten postoj jakoby odjakživa od raného mládí, nebo to přišlo až s léty zkušeností?
1: Ne, to mám od dětství a mládí. A tolikrát jsem si nabila hubu, to si neumíš ani spočítat. Právě proto, že někdy jsem to prosazovala, jo, neasertivně, jak se dneska říká.
0: Ano.
1: Prostě jsem byla moc důrazná, nebo no prostě ty lidi to nevzali, i když třeba od někoho jiného by to vzali, ale ten to řekne nějakým jiným tónem. No a já čím víc mě odporovali, tím víc jsem prostě na tom trvá a pak jsem byla i vzteklá, že jo. To, ale to mám od dětství, nevím proč, ale asi proto, že jsem byla taková nějaká černá ovce a vždycky jsem všecko odskákala, víš, i za sourozence a to. Tak se mi to nějak vypěstovalo. Ale můj syn je taky zásadový, ale ten je na rozdíl ode mě hodný a asertivní, toho mají lidi rádi.
0: Dobře. No tak držím palce při tom nějakém dalším, jak jsi říkala, řešení, že máte před sebou něco takového společně jaksi k ustání, tak ať si dokážeš pěkně stát za svým a na svém. No a jinak děkuji moc za úvodní povídání. Přeju všechno dobré.
1: Já taky přeju všem všechno dobrý a pokud to uměj, taky mi záhnečím, že to uměj. Ať si zatím stojí.
0: Ať si zatím stojí. Děkuju.
1: A dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, Helčo, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: K nám přišli krásně zapět Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř a písnička se jmenovala, jak jste určitě poznali, Dítě štěstěny. A máme další telefon, tentokrát je Olin z Kopřivnice, ale stále z krásných lázní. Olin, hezký večer.
1: Já vás zdravím, krásně lázní jsou to opravdu.
0: To je dobře.
1: Vychází zatím teoreticky i prakticky.
0: To je dobře. Že to všechno takhle pěkně užíváte a že to určitě prospívá celému tělu a zdraví tak, jak to má být.
1: Snad se vyladím, jak se říká.
0: Dobře. No a co takové to umíte si za svým stát? Jak vy jste na tom?
1: Já jsem na tom asi takhle. Já bych pozdravil paní Rozekrancovou s manželem.
0: Ano.
1: Roberta, Jiřinku, Milana. Mhm. To jsou noční linkoví přátelé, kamarádi.
0: Dobře.
1: No, s tím stáním, za tím svým názorem, nebo s tím. Já si myslím, že tady toto je téma. Stát si za svým názorem je vlastně počátek hádky. Myslím si to. Protože když jsem o něčem přesvědčen, ten druhý je taky o něčem přesvědčen, záleží, jestli to podložíme nějakými pádnými, jak se říká, argumenty, aby jsme toho druhého opravdu přesvědčili o tom, že máme pravdu. Ono je nejhorší, když třeba, já nevím, někoho nepravděpodobně nebo nepravdivě obviníte, vy víte, že ho obvinujete z něčeho, co není pravda, ale on se prostě proti lží a proti takovým věcem je těžké se bránit. Protože lidi radši přistoupí na tu druhou stranu, než aby si zabývali tím, jestli má ten pravdu nebo nemá. A tak je to i s tímto postojem k tomu, s tím stát za svým názorem. Jak říkám, pokud jsem o tom přesvědčen, ano, snažím se nějakým argumentem toho druhého přesvědčit. Když to nejde, prostě to vzdám a jdu od toho. Protože jakmile se budeme takhle dohádovat, tak jak to říkal pan Werich, když se hádáte s někým, víc jak, nebo on to říkal jinak, on to řekl, když se hádáte s blbcem víc jak minutu nebo půl minuty, tak už se hádají dva blbci. To je vlastně ten stáním se za tím svým názorem. Takže já bych radši ustoupil potom o to, než nějak vyprovokovat nějakou hádku a by to skončilo špatně.
0: Takže radši byste ten svůj názor nebo tu svoji zkušenost, o které třeba jste přesvědčen, že je to naprosto jasný a že máte pravdu, tak byste to radši opustil?
1: No to ne, pokud musíte mít nějaký podklad, který tu druhou stranu, jak se říká, uzemníte, nebo opravdu je vám na to kývne, že máte pravdu. Protože já si můžu myslet, co chci, ale jak nepřesvědčíte tu druhou stranu, co uděláte? Nic.
0: No to asi on, nic, on to bude, je pravda. No,
1: on bude stát za svým a než abych potom se trápil a nebo ztratil energii tím, že ho přesvědčovat, hádat se to ne. To radši o to vstoupím a jak se říká, čas mi dá za pravdu, on potom, pokud zjistí, že jsem měl pravdu, tak teoreticky mohl přijít, no pro mě jsem to tenkrát byl fakt přesvědčen, že mám pravdu já, měl si jít, takže se tím mluvám, ale to už je po. To už nic neřeší, no. Takže asi takhle.
0: Dobře.
1: Víc o tom jako dám prostor dalším a se vyjádří.
0: Uvidíme, jak to dneska dopadne. No taky se dá z té debaty samozřejmě i s tím svým názorem odejít a nediskutovat ho prostě, že jo?
1: No samozřejmě, člověk to musí v tom okamžiku posoudit. Ono se říká totiž tak, každé rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku, v tomto okamžiku, je to nejlepší, co jsme učinili. To, že za 5 minut jsme zjistili, že je to trochu posunuté, nebo to už je věc druhá, ale to, co probereme teď v tomto okamžiku, tak děláme to nejlepší, co si myslíme. A to je, v tom je, tím je řečeno všechno. Protože abych to potom pitval a vytahoval argumenty, vytahoval, já nevím, encyklopedii a přesvědčoval někoho, že to je tak a tak, to ne, opravdu ne. To už, jak říkal pan Amos Komenský, rozčilovat se nebo ničit si zdraví pro blbost jiných, to jako to ne.
0: To je zase škoda času, to je pravda. Škoda zdraví, přesně tak. Přesně dobře. Tak.
1: Takže v klidu a míru loučím se s vámi, přeji vám krásnou dobrou noc, ať to zvládnete všechno.
0: Děkuji moc krát.
1: A nehádejte se s nima.
0: Přeju vám krásný lázeňský pobyt, užívejte si toho, hlavně hodně zdraví.
1: Ještě 3 dny a už pádím domů.
0: Krásné.
1: Dobrá,
0: dny.
1: Mějte se moc krásně,
0: taky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou, děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Věra Špinarová a písnička s jednoduchým stručným názvem Stůj, tolik muzika, jinak máme za 11:30 a na telefonu teď můžeme pozdravit Františka na Moravu do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě, doufám, že se máte taky hezky. Tak Františku, co vy, umíte si stát za svýma, nebo tak pochybujete, když třeba s vámi někdo začne polemizovat a rozvine se diskuze?
1: Paní Tuško, jako starý stavař, když to ještě furt dělám, nebo vedu si tu firmičku, tak tam mám prostě, v té stavařině tam mám svoje názory a tam nerad usupuju, jo? Hlavně, když se jedná o třeba o postupu práce, jako jo, jak co dělat a tak, to dneska zaměstnávat ty lidi a to je hrozný. On by nejradši namíchal jeden kybel malty za den a vysnít, jako jo. Takže já musím zastupovat aj zákazníka, prostě, že aby jsme mu udělali kus práce, aby neplatil něco, co ti chlapi neudělali, no.
0: Jasně.
1: Takže to se hlavně jedná o ten postupu práce, jinak jsou tam nový metody všelijaký, takže to taky s tím jako, ale ten postup těch prací to musím každý den připomínat těm chlap. A vím, že mám pravdu, 100% mám pravdu, jo, protože to za den výko říká, že 10 cigaret a vypije nějaký to pivo a to tě. A když ho chcete mít zaměstnanýho, tak mu to musíte dovolit skoro, jako bych řekl, jo. Ale nemělo by se to, no.
0: Jo.
1: Takže tady v té postupu té práce to mě nikdo nepřespěší, že by prostě, že ten, jak to dělají oni, tak není to ono.
0: Že by ale to mělo být jinak, zkrátka, ano.
1: No, ale co se týče třeba jiných odborností, já nevím, třeba automechanika, nebo tak do toho vůbec nemluvím, ani se s nimi o ničem nedohaduju, jo, jak co mají dělat, jo, a tak prostě tak to je, no, takže to je, no, jinak jsem to chtěl ještě říct, no.
0: Musel jste někdy za tu svoji pravdu jakoby bojovat, nebo prostě vyvinout větší úsilí, než že by to někdo jenom jako přijal jako váš názor?
1: Někdy se tady, že třeba do politické věci taky někdy kecáme, jo, hospodě, hlavně se to dohadujeme,
0: jo. Jasně.
1: Tam nejdu hlavou proti zdi, protože to je takový, no víte, jak je to v politice, že jo?
0: No jo, tam jsou ty debaty dost na ostro, to je pravda, no, dost na ostří nože v současné době, to je fakt.
1: Ano, já mám svoje názory a to už taky tohle a prostě přesto nejde vlak a tady vždycky čekáme, jak to dopadne, ten můj názor, jak to dopadne, jo? Jak dopadnou volby a to všechno, tak tam teda 100% se tady já nejdu hlavou proti zdi, jo, protože to, ale jedině to svoje řemeslo, to obhajuju. A tam to nesmí měnit, jak moc šídit, protože se jedná o zákazníky a jo, oni to musí oplatit všechno, ti zákazníci, tak potřebují pořádnou práci a dneska já vám něco řeknu, já jsem, že jo, a vůbec, jako ty partie zednický, když jsme vlítli na rodinný domek, tak jsme ho každý za sobotu jsme nahodili celý patro na hrubo, v neděli bylo na fajnovo, jo, to znamená, že každý ten zedník musel udělat aspoň 70 metrů na hrubo za den a druhý den na fajnovo, jo.
0: Jasně.
1: A tu dneska nemůžete chtít po těch lidech. Jo, dělají to, co jsou mechanizovaný ty partie, třeba omítkáři, mají na to techniku, ti to dělají takhle, ti umíjou, jo. Ale tak jsou i zedníci, jako třeba tady máme my nebo něco, to už ani člověk zedníka nemá, to už je pomocník a chcete být z něho zedníka,
0: jo, jo.
1: Tak musíte trpět, že udělá jenom 10 metrů hrubé za den, no. ale nelíbí se mě to, jo. No, to, co je mechanizovaný, třeba já nevím, takový ty s bagrem a to, tak to se dělá, to jde rychle, že? Ale těma rukama to už, jo,
0: to je na velkou diskuzi, říkáte, jo, to co se dělá rukama, dobře.
1: No, já se až kolikrát stydím, jako jo, jako když ti tu práci prostě, není to neocepá to, jo, a prostě já jsem dělával, nebo ti moji tři ještě kamarádi se mnou jsme dělali úplně nějak jinak, jo. No, takže to se, a lidi nás vždycky pochválili, a i když to bylo trošku dražší, jako jo. Třeba tu fasádu, ten barák jsme nahrubovali za den a druhý den nabřizoli, že jo. A dneska zase to neudělají, no, to už jsou teda jiné omítky, už se ty břizolity nedělají, ale je to jinak. No a ti, no, takže tam dokážu teda bojovat tvrdě v té zedničí, jo.
0: V tomhle tom stavařském oboru, tam si stojíte za svým a stojíte,
1: no,
0: a na svém.
1: Ale ano. Jinak říkám, jako jiný řemesla, tam se nemůžu dohadat, protože tomu moc nerozumím.
0: Jo.
1: Akorát můžu říct, že když jdu spravit auto, že to potřebuju spravit a nic jinak nesleduju, jak to dělá, jak to, jo.
0: Dobře.
1: No, takže tak, no.
0: Tak Františku, moc vám taky děkuju, ať se vám daří samozřejmě, ať už v té vaší profesi, anebo i v diskuzi s ostatními, a jinak hezký večer a krásné dny a zase příště u nás. Mějte se pěkně.
1: Ano, děkuji, paní Tuško, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kobek, můj rodný dům, tolik písnička, jinak máme krátce po 11:30 a tentokrát se k nám dovolal Radomil z Prostějova. Radomil, krásný večer přeju.
1: Já vám taktéž, vám do rady a samozřejmě všem, kdo jsou na příjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: Já se musím přiznat, ale no. Já jsem si vás zapnul pár minutek, ještě když František hovořil, tak jsem si vás zapnul, takže jsem nepostřeh, jaké máte dneska téma.
0: Umíte si stát za svým, tak zní takový titulek jakoby toho povídacího večera.
1: Protože pan František hovořil o nějaké politice, tam, že se nepere, pak hovořil o práci, tam, že si za tom stojí a tak já tuším, že to bude nějaký boj, jakože umíte si stát za svým.
0: No, není třeba boje. Zkrátka, jestli si umíte stát za svým názorem, za tím, co si myslíte, za tím, co třeba i víte a máte ověřeno, to je taky důležitý fakt, že jo.
1: Tak zkrátka... Tak zkrátka bych, já řekl, že si myslím, že snad umím si stát za svým a že se toho jako nebojím, nebo respektive nestydím se za to, že mám názor, který můžu mít i ze svého, jak bych řekl, ze svého originálního pohledu, protože já jsem si tu situaci zažil a můžu ji porovnávat s tím, co napsali a třeba o tom, co zažili jiní lidi, tak se sejdeme v názoru, samozřejmě vždycky najdeme oponenty, kteří nás budou někam tlačit. A já mám třeba takový praktický příklad, jo?
0: Ano.
1: Je to něco, co bude možná za pár hodin se jakoby natřásat v poslanecký sněmovně, když už pan František hovořil o politice, tak mě to nakoplo můj nebo náš problém a je to celospolečenský problém, který rozděluje nyní náš národ na jedni jsou pro a jiní jsou proti, jo? Jedná se konkrétně, jestli vám teda něco řekne, norování a jeho nějaké omezování. Norování je, co si pod tím představíte?
0: No, úplně teda fakt ne. Můžu si představovat, ale to ani, nevím, fakt nevím.
1: Dejme tomu, že norování je jeden ze způsobů lovu, kdy se využívá takzvané hnízdní predace, to znamená, že jedno zvíře chce jakoby vyloupit hnízdo nebo útočiště jiného zvířete. To je běžně v přírodě, se to tak děje.
0: Takže pustíte takového toho psa do nory na lišku třeba, jo?
1: Takže my použijeme třeba našeho kamaráda, rodinného, speciálního partnera, prostě psíka, který má za úkol nám vyhnat kořist na povrch.
0: Ano.
1: Jeho přirozený jakoby i po stovky generací těch psů děděný jako put, takový zvyk, a on nám pomáhá vlastně dostat kořist na povrch. A teď jako je spousta lidí, kteří se o této problematice dozvědí třeba z médií. Jo? A ty média prezentují to norování účelově z některé strany, že to je drastický způsob lovu. Že ty zvířata hrozně trpí a tak dál a chtějí toto omezovat, jo. Někdo řekne, tohle budeme omezovat, dívejte se, jak to vypadá a to je prostě pro současnou dobu, pro 21. století nepřijatelný, tak to zakážeme. Protože dneska prý existuje spoustu jiných způsobů, jak to vykonávat ten lov, aby jsme ale nemuseli jako tímto způsobem. A já říkám, a jaký způsob? No, vyměnili jsme šípy a kuše za flinty a střely, za pušky, aby to bylo rychlejší, aby to zvíře ani neucítilo. Vyměnili jsme, tenkrát lidi lapali tady ty šelmy, kuny, lišky a takový do želez, že to zvíře to nezabilo, ale ty železa to zvíře na tom místě podrželo. Jo, pak to stejně někdo jako utratil, jo. Železa jsou dneska nepřijatelné společnosti, protože jako způsobují utrpení a tak jsme se jich v České republice vzdali. Že se do želez lůví v Americe.
0: Já vás trošku budu muset Radomile usměrnit, protože čas je strašně rychlý. Pojďme to zkrátit, to téma. Pojďme k tomu jenom jako...
1: To na to, že můj názor je, že není dobré omezovat jeden konkrétní specializovaný nástroj, který může chránit populaci nás lidí od nežádoucího činění tady těchto lišegot, přenášení nemocí, krádeže slepic a tak dále. Ten nástroj nejde ničím nahradit a my si stojíme za tím, my, kteří vlastně to používáme, ten nástroj, nebo lovíme takovým způsobem, že zakazovat je to nesmysl, že to bude v budoucnosti problém, který pak zase hodí někdo nám na triko. Takže my se vlastně svým postojem snažíme bránit svoji budoucnost a nejenom naši, ale těch lidí, kteří vlastně s tím nemají nic společného.
0: Rozumím, a neví o tom nic.
1: Ale kteří teď křičí, zakažte jim to, podívejte se, jak to vypadá, zakažte jim to. Tohle ať nedělají, to není, to nejsme přece ve středověku, ale to je...
0: No jo, nastínil jste za takovou zajímavou situaci, takže vlastně co s tím, že jo, bude se tedy rozhodovat, že tam bude někdo proti někomu, jo, jakoby tedy rozhodovat.
1: Jo, je to prostě vlevo, vpravo a tady se prostě musí rozhodnout, co je správný, jo, a co je správný. Takže to je otázka, já si myslím, že stojím za tím si, že není správný zakazovat jedinečnou metodu, která funguje sice v omezeném intenzitě, jo, že to není 100% lovu, je to třeba jenom 3-5% lovu, ale když těch 5% nedokážete ničím jiným nahradit, tak takhle by musí zůstat, ať to vypadá, jak to vypadá.
0: Jasně, jasně. Dobře, tak vám moc taky děkuju za názor i za zkušenosti. No a jinak, ať se vám v životě daří a třeba příště uvidíme, prozradíte nám více, jo?
1: Bez sporu, pokud se dovolám, mějte hezký den a držte nám pěstě. Zdraví rozum.
0: Dobře, mějte se hezky, děkuji za vaše povídání. Naslyšenou. Tak tolik Radomil z Prostějova, slyšeli jste to, další názor, no a teď už je nachystána skupina Lucie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a jedna filmová písnička Amerika ze stejnojmenného filmu. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Krásný pozdní večer, Jaroslave.
1: Dobrý večer, paní Jitunko. Srdečně vás zdravím.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Všechny dobré lidičky, kteří převažují noční lince.
0: Já doufám taky.
1: Určitě. Velice hezké, poutavé téma, řekl bych až filozofické.
0: No jo, to je pravda.
1: Takže jsem neodolal.
0: Jo.
1: No. Takže já se dovedu stát za svým.
0: Uh-huh.
1: A to jako pevně a neuchvějně a i za cenu, když dopředu počítám s tím, že se mi to nevyplatí.
0: Jo.
1: A potom i v průběhu, když se mi to nevyplácí, tak stojím si za svým.
0: Mm-hmm.
1: Ale já bych řekl paní Jitunko, takhle. Potom listopadu 89, bych řekl, že není až příliš těžké stát za svým názorem.
0: Mm-hmm.
1: Těžší, mnohem těžší to bylo před tím listopadem v době normalizace.
0: Tomu věřím, že to mohl být velký problém, samozřejmě, no, ale, ano.
1: No ale já pocházím, to tak je, no ale já pocházím z rodiny, kde se nosila, kde panovala svobodomyslnost a těžká férovost.
0: Ano.
1: Takže tak, no. Takže jsem v tomhle duchu jsem vyrůstal. Takže a u nás v té naší rodině to bylo takové, řekl bych, takové nějak jakoby samozřejmě spontánně, víte? Takže i pro mě to tak nějak je i nadále.
0: Taková samozřejmost vlastně je to pro vás, stát si za svým a za svým názorem.
1: Ano. Třeba, pokud bych měl být konkrétní, tak nějak nevím, jaký jiný příklad bych použil než ten, který bude srozumitelný více lidem. Tak například po té okupaci v roce 68,
0: ano,
1: jako dobu ještě, jako se říkala pravda a tak dál, no ale postupně, pozvolna, to začalo odeznívat.
0: Se začalo mlčet radši.
1: Ale já jsem své názory nezměnil a říkal jsem stále to tež. A stál jsem si za svým. Řekl bych, že jsem byl v opačném gardu k lidem, kteří tomu říkali, sice v té době okupace nemohli přijít těm cizím armádám, hlavně té sovětské, nemohli přijít na jméno. Ale pak pozvolna, jak začínala ta normalizace, taky mnozí začali otáčet jako a tak, no.
0: Jo.
1: Nelíbí se mi, připadá mi to velice smutné, když někdo se takhle změní, jako dělá ze sebe takovou trapnou korouvičku, která kam vítr tam plášť, jak říkával pan Grosta Burian a tak dále.
0: Ano.
1: A obávám se, že tomu tak i u nás, u hodně vysoce postavených lidí. Nebudu jmenovat.
0: Jasně.
1: Ale všichni víme, jako kteří tehdy hod a najednou čeji a tak. a z toho paní Jitunko je mi smutno. To se mi těžce nelíbí.
0: Tak to asi nejenom těžce vám samozřejmě. Nelíbí. Ano.
1: Myslím si, že člověk, že by měl stát za svým názorem. Pokud by to tam bralo více lidí, tak si myslím, že by bylo na světě lépe stát za svým názorem, ale přitom být tolerantní. Vnímat, já například nemám v povaze, když se s někým bavím, s jedním nebo více lidmi, i když řekněme s jedním, když se bavím s nějakým člověkem, on má na něco, na cokoliv úplně protichudný, kontrastní názor. Já nikdy tomu druhému jeho názor neberu.
0: Ano.
1: Víte? Prostě stojím si za svým názorem, ale názor, i když je úplně opačně protichudný druhého, toleruji. Jo, tak
0: dobře.
1: Myslím si, že by to takhle nějak, kdyby to takhle nějak převažovalo, tak si myslím, že by bylo na světě o něco
0: lépe. Dobře, tak tolik Jaroslav z Brna. Jaroslave, moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc, hezké dny a zase v noční lince se budu moc těšit, že se zastavíte a najdete chvilku času. Jo, děkuju moc krát.
1: Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví, dobrou mise a držme se.
0: Přesně tak. Mějte se hezky, Jaroslave, naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Skupina Divoký byl a písnička Lahůdky. No a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože jste se hodně rozepsali. Děkuju mnohokrát i za vaše písemné příspěvky. No a pan Bohumír třeba dodává k tématu Život je boj v dobrém i zlém. Máte dobrého známého, pro kterého byste, jak se říká, skočili i do ohně. A pak se stane něco jako malichernost. Omluvíte se, poněvadž vám na něm záleží a ejhle. Jeho výmluvy, že to nebo ono začne věci překrucovat a vy si stojíte za svým. Nevíte, zda stojí za to se podbízet, když jste pro něj udělali tolik. Je to těžké rozhodnutí. Pokračovat v přátelství, ano či ne. Očekávám vstřícný krok od něj, ale ten nepřichází. Moc zdravím, toť těžké téma, pan Bohumír. Pane Bohumíre, moc děkuju, přeju všechno dobré, no uvidíte, jak vám tenhle ten duel v úvozovkách dopadne a jak se vlastně jakoby mezi vámi vyřeší. Každopádně moc děkuju za vaši zkušenost a za váš názor a my se teď přehoupneme se skupinou Bay City Rollers do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, ale určitě mnozí chcete, kterým bude pátek.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou jsme se přehoupli do nového dne, který už je tedy pátek s datem 5. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, páteční, veselý, víkendový prostě. Nevím, jak to bude s tím sluníčkem, přeci jenom předpověď je více deštivá, ale na to se také mnozí těšíte, že zaprší a nebude třeba na mnoha místech zase tak moc sucho, jako třeba právě teď je. Každopádně nám všem přeju vydařený páteční den ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obajování svých názorů? A museli jste někdy takzvaně za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou paličatí, a někdy mohou mít i pravdu. Zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu platí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Tak jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tolik a mnohem více v noční lince. Telefon k nám 731 800 900. Pak je tu také web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda na úvod další naší povídací hodinky v noční lince. Vždycky jsem to já, se jmenovala písnička. No a teď už pozdravíme Jardu, toho času za volantem. Tak Jardo, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: No, krásný téma. Ale já si myslím, že stal si za svým, v určitých věcech se prostě nemá uhnout. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, když jde o nějakou odbornost,
0: ano,
1: a ten protiargument je natolik přesvědčivý, že mě teda zvyklá v mým přesvědčení a řeknu, tak já to teda zkusím, uh-huh. Jo, je to možný jako v určitý fázi prostě se dá ten názor změnit, ale musí to být třeba, já nevím, tak já budu přemýšlet, třeba kamarád si říkal mi, hele, já potřebuji udělat zahradní lístku,
0: ano,
1: a měl připravený zastrkovadlo, že měl vlastně takovou kvatinku, takový, no a dvě trubky proti sobě. Ta jedna trubka byla navařená na plotě a tu druhou chtěl navařit na tu lísku, jo.
0: Uh-huh.
1: A prostě tím, že se to prostrčí, tak se ta lísa prostě zajistí proti tomu, aby se samovolně odvíjela. No a já tyhle ty věci nedělám, jelikož přijde mráz, nazvedne to a v tu ránu najednou ty dvě trubičky nejsou proti sobě, jo, v zimě. Takže já spíš dělám takovou padací závoru. Místo těch dvou trubek, tam na to jedno navržím takovou splocháče, takový jako hák, a na to druhý přivážím takovou klapačku, takovou prostě závoru, která zapadne do toho háku. A to, i když to mráz zvedne o 4 cm, tak pořád se nic neděje a to zavírání funguje.
0: Uh-huh.
1: Takže toho kamaráda, tak jsem to takhle vysvětlil, a on říkal, no čo, ještě to máš pravdu. Jo. Takže přesto, že měl nějakou, a byl to odborník, jo, byl to taky řemeslník, zámečník, a měl nějakou představu a já jsem o tím teda argumentem přesvědčil, že je lepší něco jiného. Takže když mě někdo s mým nějakým technickým myšlení přesvědčí, že je lepší něco dělat jinak,
0: ano,
1: a dokáže mi na nějakém příkladu, že to tak je, tak jsem ochotný samozřejmě ustoupit ze svého toho pohledu a dát mu za pravdu a přizpůsobit se tomu a už to třeba zbytek života dělat tak, jak jsme se dohodli.
0: Yeah.
1: Ale to se týká názorů nějakých na tu, jak se tady mluvilo o politice a tak dále, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to, tak tam samozřejmě to mě můžou dneska povídat v této novodobě, co chtějí, protože já mám bohužel tu smůlu, si pamatuju.
0: Jo.
1: No, takže já vím, co a jak bylo.
0: Jasně.
1: Takže nějaký takovýhle žvásty, jako teďka, jo, teď jsou takový prostě přesvědčovačky, nebo prostě slyšíte z těch médií takový věci, že já to radši zavírám, protože mě by to zvedalo adrenalin takovým způsobem, že, mm-hmm, že bych ho asi nesundal, já nevím, no. Takže, a když se dostanu s někým do nějakého hovoru takový, tak mu řeknu, hele, o tomhle se já nebavím.
0: Mm.
1: Jo, protože, jak to už říkal jeden předřečník tam přede mnou,
0: ano,
1: já nebudu přesvědčovat kněze, aby nevěřil Boha.
0: Mm.
1: Jo, ale mě nemůže nikdo přesvědčit zase o jiných věcech, že jo?
0: Rozumím,
1: takže jsou určitý meze,
0: ano,
1: kde prostě veškerá diskuze končí a řeknu, nezlob se, ale to bychom se vlastně hádali. Budeme se další bavit, pojď, jak je hezky.
0: Jo, vidíte, to je moje.
1: Půjdeme, no, pojďe, jo? A takže názory měnit, nebo jenom proto, že si to ten druhý přeje, nebo proto, abych to měl z krku, tak mu říct, no jo, člověče, máš pravdu, a myslet si svoje, ne. To v žádném případě. Já mu musím dát najevo, že se mnou prostě nehne.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: to prostě rozumět, podívej se, tohle o tom se nebudem bavit, protože to bychom se taky hádali, mě nepřesvědčíš, já tě taky nepřesvědčuju, nahodíme si téma neutrální a o tom se můžeme bavit. Mm-hmm. Takže takhle bych to asi viděl já.
0: Dobře, tak jo, já děkuju za krátký výstižný komentář k tomu našemu tématu, jinak já dopřeju klidnou pracovní noc a budu se těšit zase v noční lince, mějte se hezky.
1: Děkuju a já ještě jednou přeju všem posluchačům, aby bylo přesně podle jejich
0: počasí,
1: takový, jaký si přejou. Ti, kteří chtějí třicítky jako já, ať mají třicítky.
0: Ano.
1: Kdo chtějí, aby zapršel, ať jim zaprší. A tak dále.
0: Dobře, tak jo, ráda vyřizuju, mějte se hezky a zase příště u nás naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, tolik Jarda a teď už je nachystána s písničkou Marcela Holanová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, žárlím, tak tolik muzika. 18 minut po půlnoci, to je přesný čas a pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teď k tématu. Vidím to ze 4 úhlů pohledu.
0: Dobře.
1: První úhel pohledu, věřící člověk, tudíž věřím ve stvoření, protože evoluce je nelogická a je to chaos. Vysvětlím. Všecko někdo vymyslel, někdo stvořil. Co pro nás jako civilizace je naprosto zásadní, je vzdálenost naší planety od Slunce. Kdyby byla blíž, tak tady život nebude, protože všechno vyschne a bez vody není život. Kdyby byla dál, tak tady všecko zmrzne a zase by jsme byli v háji. Takže já věřím, že Bůh je ten konstruktér, který to přesně stvořil a spočítal. Evoluce je chaos. Tam se mluví o vývoji. Když budete mít hromadu součástek, dáte je na jednu hromadu, stejně už je musel někdo vymyslet, bude na ně pržet, tak za 5 let budou v takovém stavu, jak oni říkají, že se tam něco vyvíjeli, že budete moct chytit a vyhodit do šrotu. Takže to je jenom pohledu. Druhé úhel pohledu, každý z nás může se bavit pouze o tom, co prožil. Jo? To znamená, všetci ví, z noční linky, že jsou vdovec. O tom se mnou může zase bavit jenom vdovec nebo vdova. Nemůže se bavit člověk, který je svobodný nebo ženatej, protože tou situaci neprošel. Zrovna tak je to s vlakovým neštěstí. Když jsem já nezažil vlakový neštěstí, a druhého zažil, tak já mu neřeknu, co bych v té situaci dělal, z důvodu, že jsem to nezažil. No, to je druhé úhel pohledu.
0: Dobře, no a obecně vzato máte pocit, že si umíte stát za svým názorem a za svou, jaksi za svojí pravdou, za tím svým?
1: To záleží na konkrétní situaci. Jo, protože, to jak říká ten předchozí posluchač, jo, že je potřeba o věcech logicky uvažovat, to znamená, že já jsem třeba údržbář, zpravu tramvaje, a tam musí být všechno napřesno. Když mi nějaký kolega řekne, že nějaký postup je lepší, tak já řeknu, dobře, já to zkusím, když to nepůjde, tak to udělám posilně, když to půjde, tak tě poslechnu. Čili ty situace jsou odlišné. Když zjistím, že má pravdu, tak to budu dělat tak, jak on mě poradil. Když zjistím, že je to lepší, jak to dělám já, tak řeknu, nezlob se, mám na to odlišný názor. Čili vyzkoušet.
0: Takže tak zkoumáte tu situaci od situace zkrátka. Jak to přijde, tak to přehodnotíte a tam eventuálně volíte to, co máte pocit, že je zkrátka ten fakt, za kterým byste mohl stát a kterému věříte a důvěřujete. Jo?
1: Jo, tak to vidím. No a pak je čtvrtý úhel pohledu. A ten je takový, že každý člověk má odlišnou povahu, to znamená, jo, někdo je cholerik, někdo je flegmatik, jo, někdo je melancholik, jo, a těch povah je strašně moc. V mém případě je to, že já jsem z 90% melancholik,
0: ano,
1: 10% cholerik, to znamená, že jsou situace, kdy se rozčilím, aniž bych chtěla, pohádám se, jo, ale to je málo kdy, ale taky jsou, jo. A pak jsou situace, že když nevím, jak dál, tak brečím, protože jsou melancholik, to znamená, že se rozpláču a tak, když řeka vody, není v mé síle to zastavit.
0: Jasně, jasně.
1: Takže to je čtvrté úhel pohledu. No. No a na závěr bych chtěl říct jenom krátce, protože nás čas tlačí jako všechny. Takže chtěl bych pozdravat pana Olina, pak všechny linkaře, Vlastičku, Ludmilu.
0: Dobře.
1: No a zkrátka všechny, co vysílají noční linku a nechám jim zahrát. A Vlastič se skazuje, mě zavolá, nemůžu se jí dovolat, nevím, jestli má ukažené telefon, jako zvoní to, ale nikdo to nebere, nebo jestli nemocná, tak ať se uzdraví.
0: Dobře.
1: A moc vám děkuji, že jste mě vzala. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, přeju hezkou noc a zase příště v noční lince se budu těšit. Děkuji moc krát, naslyšenou. No a teď už je u nás nachystán s muzikou David Dale.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: David Dale a písnička se jmenovala Počítám, no a krátce před půl jednou se k nám dovolala také Jana Zírková. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak Jano, co vy, jaké jsou vaše zkušenosti? Umíte si stát za svým? Jde to vždycky, nebo radši ustoupíte, nebo tak jako třeba v některých situacích, tak se spíš odmlčíte a necháte to být, protože máte pocit, že nemá cenu do té nějaké diskuze vstupovat a tak?
1: No, tak jak kdy, ale v některých případech ano. A jeden z nich uvedl, to je například ten, že já, ne, že bych se zastávala nějak otylých jako obézních lidí, to určitě ne, ale já zastávám takový názor, že pokud si třeba někdo myslí, že žena při těle nemůže být hezká, tak to mě jako docela vytáčí, protože já si myslím, že i taková korpulentnější žena může umět vynosit svoje kila, když se pěkně oblékne, takže pokud si někdo myslí něco jiného, tak to jsem schopná se s nimi hádat. No,
0: jo, jo, jo.
1: Vždycky poukážu třeba na naše herečky jako Stelinka Zázvorková nebo Helenka Růžičková, tak to jsou myslím takové dvě ženy, které opravdu to uměly pěkně nosit, no, ty svá kila. A já teda jako poslední dobou, nechci říct o sobě, že bych byla nějaká jako silná hodně, to ne, ale hubená už taky nejsem, takže už se přirovnává spíš k té straně, co je silnější těch žen a myslím si, že když jako chci, tak taky se umím šprncovně obléknout, tak aby mě to slušelo a
0: ano,
1: já musím mít zrovna 50 kilo, no.
0: Takže za svým si umíte stát a umíte si obhájit ty své názory zkrátka.
1: Jo, jo, jo. Pak taky ještě takový jeden další názor a to jako to se tak úplně hádat nemůžu, protože já dostávám takový názor, že si myslím, že dříve jako se k sobě lidé chovali slušnějš. Já samozřejmě to nemůžu moc posoudit, protože jsem teprve 90. ročník, ale co znám hodně jako z vyprávění rodičů a spíš jako se stýkám s tou starší generací a tam mi přijde opravdu taková lidnější, no, než ta mladší, tak jako z poloviny si opravdu stojím za tím, že si myslím, že dříve bylo líp, no. Někteří taky se mnou samozřejmě nesouhlasí, ale taky dostávám ten názor, že ano, no.
0: Dobře. Dostala jste se někdy do takové jakoby rozepře s někým, na kom vám třeba záleželo, že jste přeci jenom o tom napjatěji diskutovali?
1: No, ale to šlo spíš o takovou hloupost.
0: Jo.
1: A to bylo tady s mým kamarádem opravdu kvůli takové blbosti, že třeba jsme si poslali takové video přes Facebook se zvířátky a on mě potom řekl, že to video se mu moc nelíbilo. Já jsem absolutně nechápala, proč, protože to bylo takový jako hodně roztomilý video s kačenkama, s kočičkama a tak já jsem říkala, pořád jsem po něm chtěla, aby mě vysvětlil, proč. A on si prostě stál za tím, že mu to připadalo hloupý a já jsem si zase stála za tím, že mi to připadalo roztomilý. Tak, no. A pak už jako teda on radši ustoupil, aby měl klid, no, ode mě.
0: A tak je fakt, že tyhle ty situace zrovna se nechají tak, jakoby, jak se říká, v úvozovkách spláchnout úsměvem, že jo, že to celkem, že to není žádný drama, asi až tak životní.
1: No, určitě.
0: Dobře, no tak jo, tak Jano, taky moc děkuju a ať se vám daří samozřejmě v životě a jinak přeju hezké dny.
1: Na slyšenou, paní Jitko.
0: Děkuju taky za návštěvu, krásnou noc, hezké další dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zpívali paní Marta Kubišová, Nechte zvony znít, to byl song pro vás, pro všechny, a teď už můžeme pozdravit paní Danu, která se dovolala ze středních Čech, tak paní Dano, krásnou noc přeju.
1: No, dobré ráno spíš. No, dobré ráno, já mám takovej příběh, vlastně je to můj od dětství.
0: Ano.
1: Mě otec vychovával tak, abych, když mám názor na něco, tak abych si nejdřív zjistila, jestli je to pravda, jestli je to takový nebo makový.
0: Jasně.
1: A abych pak si za ním mohla stát. Takže mě to naučil tak, že já jsem si opravdu už jako dítě stála za vším. Takže samozřejmě jsem slyšela, že jsem steklou, a že jsem prostě jakákoliv.
0: Jo.
1: A největší problém je pak v práci, že máte jiný názor než 8.
0: Ano, tam se to může komplikovat vážně i.
1: To jako ustát, to je teda těžký, jo. Ale jelikož já byla cvičená z dětství, jo, tak jsem to vždycky ustála. A oni pak říkali, no jo, to říkala Dana už před rokem.
0: Jo, vidíte to, na vaše slova došlo, jo.
1: No. No, protože oni mi třeba říkali, že jsem kabrhelová a takový. A já říkám, počkej, až nás začnou propouštět, ty chytráku. No a ty zůstali koukat, no a pak nás propustili všechny, tak už se tomu nedivili.
0: Jo.
1: No, ale chtěla jsem říct, že první takovej zážitek obrovský z toho svýho, jak bych to řekla, z té, co mě naučil otec, tak mě jednou říct, že v zoologické zahradě, že je to taková zahrada, tam jsou zvířátka, můžete na ně koukat. My jsme tam přišli a jestli si někdo pamatuje, jak to tam vypadalo před 50 lety, to bylo otřesný. Tak my jsme tam vešli a teď jste měla napravo ty lvy, tygry. A teď já myslela, že tam budou ležet na louce. A oni tam v tom kriminál, pročůraný ty koce, jo. Nohy mu vysely ven, ocas mu vysel ven.
0: Jo.
1: No já byla v šoku. No a teď mě bylo 6 let. A já říkám, tati, to není zoologická, to je kriminál. A on, no to tady, aby nás nepokousali. Já říkám, teď ten je rád, že žije. No úplně zvířata s mrtvýma očima, jo.
0: Jej.
1: No a teď já tam podlezla tu tyč, co se už nesmělo. Teď jsem se tam postavila a na ty lidi jsem spustila. Jak můžou na to koukat? Jak to, že něco neudělají, aby ty zvířata tam nežily v kriminálu?
0: Jo.
1: No normálně čekala jsem 60 let. 60 let, než se to změnil.
0: Aha.
1: Takže, ale svý jsem si těm lidem řekl.
0: Jo.
1: A táta tam chudák stál v rozpacích, on nevěděl vůbec, co má dělat, no. Protože jsem měla pravdu, no. Takže ono je to někdy s těma těžký si to ustát, no.
0: Ano.
1: No, to jsem jenom chtěla říct tou zoologickou, protože to ve mně zanikalo tak obrovský celý život.
0: Že ještě až do dneška vlastně si to pamatujete, rozumím, to musel být opravdu smutný pohled, když tam vlastně byla tahle ta situace.
1: Když vám představíte, že si myslíte, že přijdete do zahrady, teď to tam bude ležet, tygřík, tohle. No a on to ležel.
0: Všechno jinak, kanadí, ano.
1: Který si nevešel do toho koce. No a táta, nechoď tam, on tě pokouše. Já říkám, že rád, že žije.
0: Tak to je taková...
1: No to znáte na zvířatech, že mají mrtvý oči, že to vzdali.
0: Že jste zkrátka měla ten pocit, že je potřeba něco udělat hned teď bez odkladu. Tak dobře, paní Rano, moc vám děkuju taky za tuhletu zkušenost i za ten názor. Jinak vám přeju všechno dobré taky a hezké dny a děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Krásné léto, jaro.
0: Nápodobně. Budu se těšit zase v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song? Tak to je otázka. No a na telefonu teď máme Milana Zastiného. Krásnou noc, Milané.
1: Pěknou noc přeju vám i posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Milane, co vás tak napadlo, když jste slyšel různé názory tady v noční lince na téma umíme si stát za svým?
1: No já teda stojím, protože když jsem se rozvedl, tak jsem hodně pil a kouřil. Mm-hmm. A jednoho dne jsem si řekl tak dost a od ty doby prostě jsem nevzal alkohol ani cigaretu do pusy.
0: No, tak to je, já myslím, že krásný výsledek, protože s tím se pere poměrně hodně lidí a ne vždycky to jde tak, jak si, jak to popisujete vy, že by to třeba zvládli, nebo že třeba na několikátý další pokus a nejde to vždycky úplně jednoduše, takže velké gratulace, že jste se s tím takhle popral pěkně.
1: Tak, děkuju. No, potom mám další názory, třeba v chování. Člověk se musí chovat hezky, někdy je klidem, ale někdy to prostě nejde. S tím názorem prostě musíte jim to vrátit, že jo, jak se chovají oni k vám.
0: Máte pocit, že by měl oplácet člověk jakoby na stejnou notu, jo? Stejnou...
1: Myslím, že jo, aby ten dotyčnej poznal, co dělal.
0: Mm-hmm. No a když se jedná o nějaký názorový střet, tak dokážete si ten svůj názor obhájit a vysvětlit ho třeba tomu druhému, těm dalším dotyčným, že zkrátka je to takhle a bude to takhle, protože vy si za tím názorem stojíte, který máte jaksi vyzkoušený, ověřený a tak.
1: Ano, stojím si za svým názorem. To jsem třeba poznal na vrátnici, tam couvali nákladní auta, jsem tam váděl, dělal jsem to jako první a oni si řidiči chválili, tak jsem si stál za svým názorem, že prostě s tím nákladním autem musí být doprovod.
0: Mm-hmm. A vyšlo to, jo?
1: Vyšlo to, ano, to je všude jinde, to je na každém pracovišti, to je jiný.
0: Prostě, no tak samozřejmě, to... ano. Mm-hmm. Takže vaše zkušenosti vlastně z reálného světa a reálného života jsou poměrně dobré, že si dokážete stát za svým a ustál jste si ty své věci, své myšlenky a své názory před ostatními, ano?
1: Ano. Stojím si za svým vždycky.
0: Dobře, no tak jo. Tak já vám přeju všechno dobré, ať vám to vydrží samozřejmě a děkuju mnohokrát za návštěvu v noční lince.
1: Děkuji za to telefon, že jste mě vzala. Děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudební vzpomínka na Jirku Schillingera v podobě Šípkové růženky, tak pojďme se také podívat do pošty, hodně píšete, děkuju mnohokrát. Pavel ze Židlochovic k tématu třeba dodává, dobrý večer, to jsem vždycky uměl stát si za svým a pokud jsem se pro něco rozhodl, tak jsem si opravdu za svým stál, ale v poslední době je to asi tak 2,5 roku, co jsem poznal svou kamarádku až ze severních Čech a taky díky věku jsem trošku ubral ze své tvrdohlavosti. Tak vám všem přeju krásnou dobrou noc, Pavel. Tak Pavel, já děkuji za vaši zkušenost a váš názor k tomuto našemu povídání. No a přeju vám, ať se vám daří i s tím vlastně, s tím uměním stát si za svým a obhájit si zkrátka tu svou pozici a to své třeba, co mám vyzkoušené, ověřené a tak dále. Tak tolik, Pavel.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka, chci být vodou na tvůj mlýn. No a pojďme se ještě podívat také do e-mailu, kde máme e-mail od pana Mojmíra Kříže ze Svitav, který k našemu tématu dodává. Pokud ten druhý je lepší odborník nebo zná Bibli dokonaleji než já, uznám, že má pravdu. Jinak řeknu, co vím, a pokud to nestačí, řeknu také, co si myslím dál a jdu pryč. Politice radši nerozumím a v norování fandím liškám. Hezký večer všem, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, i vám moc děkuju, ať se vám daří, pevné zdraví přeju. No a přátelé, protože jsme se dostali až na konec té čtvrtečně páteční noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších pořadů, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak krásnou noc, hezký celý nový den a večer zase naslyšenou u našeho dalšího vysílání. Kdo?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda tebe, no. vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky, ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala, Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Volkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na 100krát, opatruj v srdci lásku.

No a tak dále, no. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani 3 neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: poutat, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo San páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy, veselohry, do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě a moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne do čista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevě. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy. Ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strýček a Jitka Molavcová.
2: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedníčkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí, jsem vyspaná až dost, stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
0: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
0: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
1: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. Podejte mi pilu. Pozor, tak ne! Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist. i metály. Safran nice. To nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslický?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Nemenuju se Buď.
6: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buď je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buď. Nebyli tu mý bratříčkové.
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Bodlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslický.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buď. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
7: Jo.
6: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, ič vám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buď.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
7: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi.
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
9: Že si zpívám i třeba v dešti, proč že mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
10: A ty ne, srváci?
11: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
10: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
11: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
12: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
11: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
10: Nekonečně. Líbí se ti?
5: Komu by se nelíbil?
10: Mně ne. Nech si ho.
5: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
10: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pakrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, nebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček? A nebo kdyby tu byli oba? Vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Moravcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Moravcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, vimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: Tady mělo začít naše loutkové drama, protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: seb Kašpárek a báb rýbu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Debřekládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vebzi nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Promiňte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bilenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bilenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna a kakraholte.
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo. Že jo, já rozumím, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na tu tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Ba-da-da, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, pechfogl. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak Křivoklád sežere naši dceru Krasavu?
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku? Bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy.
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

jinej mi je nádobí. My jsme herci, proto budem rád. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá rád.

Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Víc nechci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.